Jdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

Dnes bych vás pořadu Na cestě ráda pozvala na jednu zcela výjimečnou akci, která se uskuteční 17. června v režii Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte. Tak sledujte pozorně, ať vám neunikne nic podstatného. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: Šťastný tulák, rivolovka, kterou zaspíval Sandy Nosek s Babým létem. Nahrávka je opravdová vykopávka. Dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc totiž tak trochu na Sandyho vzpomínat, protože on si s tím začal. Sandy připravoval dlouhá léta pořád se zaměřením na folk, country, bluegrass a tramskou muziku. Kdy to všechno začalo, si nepamatuju a ani se mi to nepodařilo dohledat. A seběhalo se to asi tak, že se někde v porotě, nejspíš na portě, potkal Toník Schindler, hudební redaktor Českého rozhlasu Olomouc, se Sandy Noskem, tehdy kapelníkem štemberské kapely Babí léto. Slovo dalo slovo a domluvili se na pravidelných rozhlasových pořadech. A Babí léto nám teď zahraje.
1: Až jednou hejna mých podivných ptáků vrátí se v podzimní větrnej den, zahlídnu za hradbou

Sandy nejprve připravoval pořady pod názvem Folkový víkend. Ten se časem změnil na název Na cestě. A měnil se taky čas i délka pořadu. Postupně Český rozhlas Olomouc vyjížděl zaznamenávat muziku na festivaly. Do Náměště na Zahradu, na Benjo Jambory do Čáslavy, na celostátní finále Porty do Řevnic, na Mohelnický dostavník. A pořadatelé si toho cenili. Olomoucké studio dostalo na Zahradě Zlatého krtka a Sandy se stal držitelem Zlaté Porty. A teď nám taky zaspívá svou oblíbenou Zemi tři sluncí.

Postupně došlo i na to, a díky tehdejšímu markeťákovi Jirkovi Mastíkovi se to podařilo prosadit, že je možné ve velkém studiu dát prostor začínajícím či málo známým kapelám, především z našeho regionu. A tak se taky stalo. Historicky prvním vystupujícím byla 12. února roku 2003 kapela olomoucká DC Vokál. A protože se záznam dochoval, můžeme si je teď poslechnout.

Kapel se vystřídalo na 200. Logicky, když slavíme doustovku. Sandy zavedl pravidlo, že každá kapela může hrát jen jednou. Na výročí jsme vždycky pozvali některou ze známých folkových hvězd. Třeba číslo 10 byl Cop, 20 Kalistek, 30 měli Nezmaří a pro zajímavost 31 byli tenkrát skoro začínající Žamboši. Vždycky to desítkové výročí probíhalo v úklubu, výjimečně v Redutě. Natáčelo se a hlavně opravdu živě vysílalo. Nechyběla ani Pavlina Jišová, Hoptrop, Samson, Kamelot, Pavel Bobek. Šedesátka, to byl Mickey Rivola se Zajdou a Jimem. Stovku jsme oslavili s AG Flekem. Na ten jsme do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc dostali opravdu stovku diváků. A to bych asi neměla říkat. AG Flek tehdy Sandymu věnoval písničku Carpe Diem. Bylo to 12. února 2014.

Mnohé z dnešních hvězd na koncertech živě v Českém rozhlase Olomouc teprve vycházely. Už třeba zmiňovaní Žamboši nebo Marien, Jaret, Křeni, to je předchůdce kapely New Aliquots s Ondrou Kozákem, který je dnes dramaturgem Banjo Jamboree a vyučuje bluegrass po světě. Ale taky třeba Pavel Helan nebo Xindl X. Některé kapely hrají pořád, některé odnesl čas. Sandy mu se na koncertech taky splnil jeden ze snů, stál na pódiu se synem Vojtou. Sandy připravoval a uváděl koncerty živě až do 8. února 2022. Přestože už hraje a moderuje někde jinde, koncerty pokračují dál. Výběr kapel je teď na mě a moderátorem je Jirka Matěju. Můžeme tedy 17. června oslavit 200. koncert a vy u toho můžete být taky. Prvním vystupujícím v olomouckém letňáku bude v 17:30 kapela Alibaba a ta teď zahraje v pořadu Na cestě písničku Olomouc.

Kapela Alibaba nehraje v pořadu Na cestě náhodou. V koncertech živě měli pořadové číslo 5 a vystoupili 11. června 2003 jako sedmičlenný band a taky výjimečně vystoupili dvakrát, po 20 letech v prosinci roku 2023. A protože ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc natočili nedávno album Furt stejný, budou prvním vystupujícím na 200. koncertu živě, na který vás chci v pořadu Na cestě pozvat.

Poslechli jsme si titulní písničku z alba furt stejný olomoucké kapely Alibaba, která na výroční koncert přiveze CDčko i fyzicky, protože zatím je k poslechu jen online. A aby toho nebylo málo, CDčko bude součástí zpěvníku. A všechno to pěkně pokřtíme 17. června.

Malina Brothers budou dalším z vystupujících na výročním 200. koncertu živě. A tentokrát to bude na místě zcela novém v olomouckém letním kině. Začínat se bude už v 17.30. První zahraje Alibaba a Malina Brothers přijdou na řadu kolem 6:30. Vstupné činí symbolicky 200, když už slavíme tu 200. Koncert proběhne v rámci divadelního léta Open End v Letňáku, proto pozor, předprodej vstupenek probíhá na stránkách i v pokladně Moravského divadla Olomouc a hraje se za každého počasí. Malina Brothers teď v pořadu Na cestě zahrají skladbu Ledňáčci nadmetují.

0: Dvoustý koncert živě Českého rozhlasu Olomouc bude stejně jako všechny předcházející koncerty ve středu. Ale opět pozor, ne druhou středu v měsíci, ale až 17. června, kdy všichni zúčastnění můžou. Nic není náhoda a tak opravdu shodou okolností je to zároveň den, kdyby Josef Sandy Nosek, nezaměnitelná osobnost trumpingu, folku a bluegrassu, nejenom v Českém rozhlase Olomouc oslavil 70. Přijďte si všechno užít opravdu naživo, protože tentokrát se streamovat nebude.
1: Byl to starý kauboj, měl vošlehanou tvář a na ně kofru vylepenej playboy kalendář. Potkal jsem ho v Denveru, za celý bar to tách, řekl sedni si sem, spláchni trochu prach. Poručil mě whisky a já řekl, že mám hlad. On řekl, tak si dej biftek, jestli ho máš rád. A když jsem se ho zeptal, co by od života chtěl, on se ušklíp a pak říká, abych měl.

let uteklo od těch zlatých dob. A já díky svým názorům teď těžko scháním job. Teď už jsem bez iluzí, znám víru, fízli, strach a ideály, čas do hajzlu splách. Jsem pořád tam, kde jsem byl a roky stále jdou. Nenahrávám desky, ani nemám v TV show. Když se mě někdo zeptá, co bych od života chtěl,

Malina Brothers dohráli v pořadu Na cestě skladbu Rychlejší koně a na pódiu olomouckého letňáku je vystřídá stejně jako právě teď Druhá tráva. A doufám, že letní romanci přivezou i na tu 200 živě.

0: Dohrála druhá tráva, která vystoupí jako hlavní hvězda večera na závěr 200. koncertu živě Českého rozhlasu Olomouc. Mělo by se tak stát kolem 8. hodiny večerní. Časy začátku vystoupení jednotlivých kapel jsou ovšem pouze orientační. Vždyť budeme slavit. Přijďte si společně s námi připomenout 200. koncertu živě, pokřtit CDčko Alibaby, zazpomínat na Sandyho a hlavně poslechnout si muziku.
1: Dej mi šátek přes oči a polštář

Ráda bych taky poděkovala lidem, díky kterým se všechny koncerty uskutečnily. Ředitelům olomoucké redakce Českého rozhlasu Jirkům, Matěju i Mastíkovi, zvukovým mistrům, kteří u toho byli po většinu doby, Zdeňkovi Slavotinkovi a Tomovi Přidalovi. Od roku 2015 přenášejí obraz do virtuálního světa Martin Zubalík a Zdeněk Srovnal. Samozřejmě těch lidí je víc, ale hlavně děkuji návštěvníkům koncertu, zvláště pak pravidelným, kteří do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc přijdou, přestože muzikanty mnohdy vůbec neznají a ten plný sál nám leckde závidějí.

Na závěr pořadu Na cestě zhrnu to nejdůležitější. Dvoustý koncert živě se uskuteční 17. června od 17:30 v olomouckém letním kině. Vstupenky za 200 pořídíte v Moravském divadle. Přijďte se potkat naživo nejenom s kapelami Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Od štafetového mikrofonu vás zve a zároveň se taky loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
6: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
5: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadi Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
6: to
5: řada
6: jsem zvědavá.
5: Jestli to budeš vědět.
6: No.
0: Humoriáda.

0: Vysíláme s vámi a vysílat budeme Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsovou. Tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano. Praha je malá.
0: Miloslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miloslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy znají celou škálu pláčů, od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytí.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
3: Požárníci říkají, že na sirénu.
4: A vyjíždějí.
3: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
4: No, samozřejmě.
3: Když žena pláče, tak vyměšuje, co? Slzy.
4: No, řekněme, produkuje.
3: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy, a ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
4: Aha. Takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
3: To je vážná věc. Tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznám. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvaž kafe.
4: Ano. Nesmí se říct, uvaž mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevyřeší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
3: Budete se divit, ale lze.
4: A co to chce?
3: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracejí se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najest a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají, ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítají od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne, Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
4: Korun, to se mačka nalítá.
1: Tak to se mě dost osobně dotklo, dostala, že použili Marii.
0: Dostala si 30 korun od muže někdy.
1: Já jsem dostala hodně, daleko víc.
0: Jo.
1: No, to ti nebudu prozrazovat, ale já mám takový recept na manželství, zkratku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
0: Netuším.
1: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
0: Aha.
1: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
0: Vás to čeká takhle, to je hezký, no.
1: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
0: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
1: Ne, ale seznámil vás před těma 51 lety.
0: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
1: ne, on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože
0: tam stojíš ty.
1: Ne, protože když jsme měli čtyřicímu prknu,
0: protože tam stojíš ty.
1: Ne, protože protože když jsme měli 40. výročí svatby, ano, tak si koupil nové žehlicí prkno, tak jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
0: Fakt?
1: No, teď už.
0: Dostal ke 40. výročí svatby žehlicí prkno.
1: No.
0: A to předtím, to jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
1: Nejenom prkno, ano.
0: Pořád ho to drží teda, pořád žehlí.
1: No, rád.
0: Jo, fakt?
1: No.
0: I
1: no.
0: To, co máš dnes na sobě, žehlil?
1: Ne, tak...
0: Žehlí sobě nebo i tobě?
1: Ne, jenom sobě. Jenom no, občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhotky, to ne.
0: Dobře. Dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, mojí mamince.
1: Máme
0: ale...
1: to taky tak.
0: Jo, taky tak. Rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu a vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku. Buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miroslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami, a scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli, a taky číslo SMS-kové 90 011 04 Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdotami, anebo i radami v případě tedy Miroslava Plzáka s Miloslavem Šimkem, nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marí Tomsovou dnes ve studiu.
3: Dobrý den, jsi Sarna z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
2: Dobře, zdravíme do Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
4: Den z Salonu republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
2: Dobře, taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří a další telefonát, kdo tam je?
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila. Takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
2: A s kým? Koho byste doporučil?
5: Takže zdravím paní Majku a Patrika. A
2: děkujem.
5: Budeme pokračovat.
6: Děkujem.
2: Dobře, tak jo.
6: Pozdravujte pejska.
2: Je ještě někdo dobrý den? Ne? Položil? Tak někdo další, kdo je připraven?
7: Dobrý den. Standa, Zedník vás, Patriku, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
6: Děkujeme.
2: Dobře, budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
8: Má se v lásce experimentovat?
9: No podívejte se, za svobodna ano, to ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha a touhu. Tu nabuze zase unikání, toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe.
8: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
9: Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě, chytej. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypí. Jinak konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, a je to bez problému.
8: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutněle, když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
9: Povzbuzení existují. Existují 2 školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šráčkou.
8: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
9: No takovej opravdovej umělec života, ten nemrkne a vypůjčí si o to milence 15 stovek.
8: To se těžko vymáhá zpátky.
9: To se moc těžko vymáhá. Ale podívejte se, pravá.
8: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
9: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence inflagrantie, žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek, za 700 chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je
8: trapné. A vy pro něj nic nemáte, že? Byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
2: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
6: Jasně,
2: protože
6: znali jsme
2: musela,
6: se, to víš, jo.
2: Musela uvádět i ty pořady některé.
6: Samozřejmě, a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často a navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
2: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
6: Aha.
2: A posluchači, budeme mít soutěž.
6: Tak jo.
2: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch 5, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriály, kterou posloucháte. Tak knížek je 5, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Naděj Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900. Zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
10: Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Tady Petr.
2: Petr odkud?
10: Z Klatov.
2: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A, češtinu a výtvarnou výchovu. Za B, matematiku a fyziku. Co myslíte?
10: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
2: Majko?
6: Máte pravdu. Já a matika, no to by bylo.
2: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla. Ne.
6: Já jsem od 5. třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština výtvarka. Petře, gratuluju.
2: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybrala taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
10: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
2: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu z těch 5 knížek, která to bude?
10: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
2: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost. Ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a taky v pátek. Nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
6: Mějte se hezky.
2: Děkujeme moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, je to další zase zítra. Budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné. Ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písně a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k Radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz. Knížky vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová. Kdo s námi bude z toho archivu? Kdo zazní? Koho vybereš?
2: No, tak já bych si moc přála pana Wericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet. Protože já si teda nepamatuju nic, ale nejsem nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odkud se dal ve Francii, pak jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyli ty malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se měli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného obehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byli orkestry, které dneska už pojďte po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jedním. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý a má někde farmu, zrovna jsem nedávno o něm čet a pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavnej. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No a nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věci, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to je znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru, ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravě nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz byl náš cíl. No tak jsme se seznámili pak s Ježkem a s tím Ježkem jsme ho dali dohromady orchestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlasta Borjana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orchestr, když vás to stojí šílený peníze. No, ale my jsme, no to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi, jak se tu práci musí mít rád, když něče mu ten to má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teďka přijít něco od Jaroslava Ječka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vytěšené oši asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekl, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Gusto. Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, tak s tou kapelou jsem to zvládla. Jo.
1: Iveta Semonová to slyšela taky o tom, nebo zpívala?
2: Byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho.
2: Ano.
1: Jo.
2: Tak to byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Semonová tam měla, nebo má pořád, takový ten suchý, anglický, glosující humor. Báječná žena.
1: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem nebo jak?
2: Tak já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě přivedl Karel Štědrý jako svoji spolu konferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
2: ne, jste nestalo.
1: Třeba, vždycky jste se sjeli všichni.
2: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
2: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry. Podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost, a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon, pane zvukaři,
4: tak
2: já se omlouvám.
4: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
2: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
4: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičet jinak?
2: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já, vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem stýbil, tedy Marcela Zmoška, Jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Hlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kajzer a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku, hezký moderační pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko? Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace a výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe, moc rád si dával s náma tam to čínský vepřový divný uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla a tam hořelo. V té restauraci. No, v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. A ono to tak znělo, jako když bzučej všem. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo, jak na jaře včely, takový. V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali a najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá moňo, moňo, a já jsem mu odpověděl ioma, a jo. A Voskovec do toho vymýsil, říkal oma, a jo, moňo, a ue. A Kanada Lee zase odpověděl a jo. A tak jsme začali mluvit čínsky, to, ten moment. A 14 dní jsme na sebe my tři nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se a jo. No já jsem odpověděl, jo. A najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut, No já jsem mu potom odpověděl, položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Caliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod tím, pod to,

0: jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším ňo, ňo, ňo. A druhý hlas říká ňo, ňo, ňo. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klek jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínsky, to nemáte ponětí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo zpoza kamery?
3: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
3: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
3: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin
2: ale
3: tomu dělalo velmi dobře.
2: Muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl ty
3: hlasatele. No, ano.
2: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípku. Tomu vůbec
3: nikdo
2: nevadilo.
3: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, protože Frýba dělal tanečnici. To přiznáš až po letech tady
3: ano,
2: u nás rozhlase. Jo.
3: Přesně tak.
2: Dobře. Tak Majka Tomsová, náš host, vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře Zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat, nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujem.
1: Máte pravdu, přesně tak, takhle nám to vyšlo skoro 100%, takže Kajzer Lábus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku, je, koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát náhodou, bo teda, já už jsem taky, já jedu až Přeloučce. No, do Tanvádu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát?
5: Já, jděte se luftovat někam jinam.
4: Ale prosím vás, takže nezlobte se, ale já musím, to se nedá, nezlobte se na mě, ale... Ježiš, bude, vejde se to tam někam
5: no,
4: nahoru?
5: No, nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to, že to tam vždycky bylo, no, každou chvíli, ale to jsou tam... ty spěšný vlaky, on vždycky jezdí každý desátý, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbral. Tak to nechte někde, tak to vyhoďte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady ešus, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to snad nestihnu a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a náhodou dneska to všecko stihla, jsem si říkala, dobře, stihne to a stihla jsem to nakonec. Že si nesum dáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmarja, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, abych si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás, Franta Kožíšek, soused, on vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba, on v té bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala, jo, vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozné, já jsem se celá na rozhodně podcast na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním. No já byla úplně z toho, ale jsou to hity. Ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný. No jo, jak tam jeme, no. Potřebuji to trošku, kdyby sprklo. Já to jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec. Ježiš, to vám řeknu. Ten taky tak lidský čučel z okna. Já mu se říká, kam koukáš? A mu říká, nikam. Je to nějaká logika, není, že? Já si povídám, no. Co pak to čtete, tohleto? Co to máte za knížku, tohleto? Co pak to je tohle?
6: Paní, já bych...
4: Já bych, to říká taky moje znak. No, já bych a nic nakonec. Nábych, že jo, no jo.
6: Já bych si rád přečetl knížku,
4: děkuju vám. Já jsem si dala kapesnice. Co to máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet a máte pravdu. Já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo. A ještě, že to je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná. Že se můžete taky popovídat, to víte, první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn. Já to jste mi připomněl. Takhle víte, jak se na mě kouká, nebo štík Arnoš, takhle se kouká.
6: Prosím,
4: to byl pes, to víte, to byl pes.
6: Prosím, paní.
4: No prostě, co byste prosil, mě každý prosí, Ježíš.
6: Já vás neposlouchám, paní. No, tak, já jsem rád, že jsem v klidu, že jedu a že si mohu přečíst knihu.
4: Jakou knihu čtete? To by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit. Co to je za knížku tohleto?
6: Ale to vás určitě nebude
4: zajímat. Ale bude mě, to mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co máte za knížku? Co to čtete pěknýho?
6: Agáta Christie.
4: To snad vám všecko, co ta bába napsala. Jak se to jmenuje tohleto? No, to jak se to jmenuje? No. Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu. No, to se mě to 14, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrent. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohle. To byste vážně nevěřil.
6: Paní, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, protože...
4: Vidět,
6: no, to není možné, totiž to není možné. Jak jste říkala, kdo byl...
4: Lord Pentreville, on to je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
6: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
4: Kde pak by se převlékl? Za to se převlékla stará Morrison. Prosím vás, to víte, že jo. Kde pak ten má? No to víte, ale to byste nevěřili.
6: No, já tak jsem... teď už mi ta knížka jiná hovno.
4: No ale tak na to, ježišmane, co děláte, se rozčilujete.
1: Úžasná dvojice, udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat, za to moc děkujeme. Soutěži budeme zase zítra, navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes to byla Majka Tomsová. Děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo, děkuji, Patriku. Přeji vám krásné, slunečné a veselé léto.
1: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde. A samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se. Když okno...

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Aši na Chebsku pokračuje úprava městského hřbitova. Průměrná mzda v Karlovarském kraji vzrostla, stále ale zůstává nejnižší v Česku. 160 dobrovolníků připravuje brněnské výstaviště na slavnost blahořečení Buly a Drboly. Dnes bude zataženo s deštěm, teploty do 19 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Dana Jelínková. Až na Chebsku upravuje městský hřbitov. Práce radnice rozdělila do několika etap. První se týká vybudování nového urnového háje, další například výměny oplocení. Jak říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš, rekonstrukce potrvá několik let.
2: Bude se to 100% odvíjet od financí, které budeme mít k tomu k dispozici, ale samozřejmě vnímáme tu potřebu. Budeme potřebovat opravit chodníky, které potom v zimě, že jo, je potřeba udržovat. A když jsou ty chodníky vyboulené od kořenového systému, tak ti pracovníci ašských služeb mají spoustu práce navíc. Takže všechny ty práce na sebe navazují. Pokusíme se je udělat co nejrychleji, protože ten hřbitov je nás všech.
0: V Karlovarském kraji vzrostla v prvním čtvrtletí průměrná mzda. Podle informací Českého statistického úřadu je teď 42 391 korun. To je oproti stejnému období v loni nárůst o 7,3%. I nadále ale zůstává nejnižší v Česku. V rámci republiky dosáhla 50 282 korun. Meziročně si zaměstnanci v Karlovarském kraji polepšili na mzdě o 2880 korun, což je druhý nejnižší přírůstek po Ústeckém kraji. Dobrovolníci na brněnském výstavišti dnes připravují část areálu na zítřejší slavnost blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Jde o kněze a oběti komunistické totality. Více než 160 dobrovolníků je na výstavišti od brzkého rána. Pro tisíce návštěvníků musí nachystat pódium, techniku, ozvučení i obrazovky, popisuje mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová.
3: Na poslední řadě na venkovním prostranství vznikají sportovní stanoviště pro děti. Staví se taky nábytek, včetně tisíců židlí pro všechny účastníky. A celý areál zkrátka připravujeme tak, abychom zítra zajistili co nejhladší a nejbezpečnější příjezd i celodenní pohyb všech zúčastněných.
0: Evropská unie připravuje balíček ekonomické podpory pro Arménii. Jerevanu chce poskytnout pomoc v počáteční výši 50 milionů euro. Reaguje tím na obchodní omezení, která na Arménii uvalilo Rusko. Podle předsedkyně Evropské komise je rozšíření vývozních restrikcí na arménské produkty ze strany Moskvy forma ekonomického nátlaku. Ursula von der Leyenová ji označila za nepřijatelnou a zdůraznila, že Evropa pevně stojí za Arménií.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace vyhrála i druhý přípravný zápas před mistrovstvím světa. Po vítězství nad Kosovem porazila v generálce v New Jersey Guatemalu 3-1. Góly národního týmu dali Šik, Chorý a Višinský. Do turnaje vstoupí za týden utkáním proti Jižní Koreji.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo s deštěm, přes den oblačno s místními přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřky. Během odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vane mírný, většinou západní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnicích Karlovarského kraje je v těchto chvílích provoz plynulý bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré jitro a příjemný začátek posledního pracovního dne tohoto týdne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Právě jste si naladili začátek našeho ranního vysílání aneb dobré ráno, které pro vás otevírá Jitka Brošková a já vám všem přeji hezký poslech. Je pátek 5. června a my ho hudebně přivítáme s písničkou v podání Ilony Čákové. V ranní anketě Ahoj rádio se za chviličku dozvíme, kdo je to junior a náš Náš první ranní příspěvek, ten bude o robotech. Roboti dnes nepomáhají pouze při výrobě prakticky všeho kolem nás, ale ke slovu se dostávají také u skladování zboží nebo jednotlivých dílů. A dostupnější se stávají i pro menší firmy než jen nadnárodní korporáty. Víc si povíme za čtvrt hodinky v pátečním Dobrém ráno, které právě teď začíná. Tak hezký poslech a dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo je to junior?
1: Junior je dítě.
2: Junior je prvorozené dítě.
3: Nemá žádný peníze.
4: Junior je malej.
5: Junior je Pikachu.
6: Junior je blázen.
7: Něco jako dětskýho.
8: Junior je pasta.
9: Junior je bohatý.
10: Junior je dítě do 7 let.
11: Junior je kůň.
12: Junior je eskimák.

0: počasí.
1: Ve čtvrt na šest ladíte rádio vašeho kraje a páteční ranní obloha je zatažená s deštěm. Teploty se nám pohybují mezi 11 až 13 stupni Celsia a dnes očekávejme zpočátku déšť, během dne pak obývání oblačnosti i srážek. Ranní obloha je tedy zatažená s deštěm, během dne čekejme oblačnost s místními přehánkami, ojediněle se objeví i bouřky, během odpoledne pak budou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat večer až do vyjasnění. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni Celsia. Na horách zaznamenáme 11 až 14 stupňů. Vane mírný, většinou západní vítr do 5 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž, ta je dnes mírná na stupni číslo 1.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Za 9 minut bude 17:30. Kapela Činasky nás pohladila svou muzikou a přispěla do začátku našeho ranního vysílání. A to teď vyplní první ranní příspěvek. Autonomní roboti, vozítka nebo celé systémy se postupně rozšiřují třeba i do skladů a logistických center. Ušetřit tak můžou třeba pracovníkům i desítky kilometrů nachozených po skladu. Nebo cenné minuty hledání zboží. Proti západním zemím ale Česko v roboty skladování zaostává.
1: Jsme v hale velkoskladu a před námi jsou hliníkové konstrukce ve vysokých až 6-metrových sloupcích vyskládané plastové bedny, takzvané biny. Nad nimi jezdí jako věž na šachovnici zhruba rychlostí běhu roboti. Jde o takzvaný systém Autostore, kterých je v Česku a na Slovensku asi 20. A ukazuje mi ho Jindřich Kadeřávek ze společnosti Element Logic.
2: Nahoře jezdí tyto červená vozítka, roboti, kteří pikují jednotlivé biny a dováží je vlastně k pikovacím portům tady na čele. Ta unikátnost toho řešení je v tom, že vlastně využívá 100% kubické hmoty toho skladu. To znamená, nemáte žádné uličky, nemáte žádný volný prostor.
1: Systém pak vyhodnocuje, jak rychle a plynule vyzvedávat jednotlivé boxy, které pak doručí na stanoviště skladníkovi.
2: Vyzvedne z té bedinky daný počet artiklů, položek, potvrdí a ten bin odjíždí dál.
1: Pořízení takové technologie vyjde podle velikosti skladu a počtu robotů od zhruba 25 milionů až do stovek milionů korun. Podle Jindřicha Kadeřávka se tak může vyplatit i malé nebo střední firmě s obratem vyšším než 200 milionů korun ročně. Automatizace skladů může vypadat třeba i tak, že mezi regály jezdí autonomně po svých cestách vozítka, která rozvážejí europalety se zbožím, popisuje Petr Pohnán z firmy Mecalux.
3: Má nějakou kolejnici, nějaký senzory, je řízený chytrým softwarem a ten software přesně ví, jakou paletu z jakého místa kam je potřeba dopravit.
1: Automatizace tak řeší například nedostatek skladníků nebo snižuje chybovost při skladování. Návratnost v řádu jednotek let se začíná vyplácet už i menším firmám.
4: Cílem je, aby lidé nechodili po skladu, ten režim je přivez mi zboží, já s ním něco udělám a dávám ti ho dál na robot.
1: Vysvětluje šéfredaktor odborného magazínu Systémy logistiky Stanislav Břeň. Celkově ale zatím automatizace a robotizace v Česku podle Asociace pro inovace v logistice zaostává, říká její mluvčí Barbora Škrobánek-Bočková.
5: Pouze 5 až 8% skladů je automatizováno robotickými technologiemi, což je stále méně než v západních zemích.
1: Celkově skladovacích a logistických center v Česku přibývá. Podle Industrial Research Forum se například plocha velkoskladů k pronájmu za posledních 10 let zdvojnásobila na necelých 14 milionů metrů čtverečních. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Sokolově pokračuje stavba urgentního příjmu. Práce začaly loni a hotovo bude na konci letošního roku. V kraji taky začala modernizace emergency v nemocnici v Karlových Varech za 550 milionů korun. Současný urgentní příjem už kapacitně nestačí. Dalovice u Karlových Varů pokračují v obnově kostela Panny Marie Utěšitelky. Po loňské opravě věže obec připravuje rekonstrukci hlavní lodě a úpravy okolí kostela. Vybrala už zhotovitele stavby. Práce vyjdou přibližně na 8 milionů korun a hotové mají být do března příštího roku. Ve špatném stavu jsou jasany v aleji u hřbitova v Aši na Chebsku. Napadla je houba voskovička jasanová. Proti ní není ochrana. Stromy postupně usychají, radnice je proto bude muset nechat pokácet. Z projektu knihovny Václava Havla včera odstoupila i sama její zakladatelka Dagmar Havlová. Rozhodla se tak po dlouhých jednání, které vedla poté, co odstoupili sponzoři knihovny, odešli její zaměstnanci a ředitel Tomáš Sedláček byl k 1. dubnu odstaven z vedení. Evropská unie by podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO neměla v budoucnu poskytovat dočasnou ochranu Ukrajincům s branou povinností. Uvedl to v Lucemburku po jednání ministrů vnitra států 27. Podle Metnara se na tom shodla většina z nich. Lezec Adam Ondra se na světovém poháru v Praze kvalifikoval v obtížnosti z 12. místa do nedělního semifinále. Mezi ženami na štvanici uspěly z Češek Tereza Širůčková a Michaela Smetanová. A počasí dnes čekejte zataženo s deštěm a teploty do 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dopravní problémy v Karlovarském kraji aktuálně hlášené nejsou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Do pátku s datem 5. června se probouzíte spolu s rádiem vašeho kraje a po prvních krátkých zprávách s Danou Jelínkovou se opět navracíme do vln našeho hudebního proudu. Zpívat nám teď bude zpěvačka Alice Springs, kterou vystřídá písnička od Valdemara Matušky. No a po nich pak nabídneme výběr očekávaných událostí a taky tipy, jak si hezky užít ten dnešní den. Také se vám pěkně vstává do pátečního rána. Je 17:30.

0: Ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary přejeme krásné páteční ráno, je 5. června a co se očekává? Tak poslanci dnes budou opět volit nominantku STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Vybírat také budou novou ombudsmanku. Ve volebním finále figurují právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Na programu je také například volba předsedy vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr a také odkládaný výběr šestice členů Rady České televize. Kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva dnes bude ve Strakově akademii stávkovat zhruba 60 pracovníků. Rozhodli se potom, co vedoucí úřadu vlády Tinde Barta ve čtvrtek potvrdila záměr podepsat v těchto dnech s jednotlivými ministry oficiální dokumenty potřebné pro převedení lidí ze Strakovy akademie. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy přestávají lidé vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát 155 dní, o den méně než loni. Rusko je připraveno obnovit dodávky plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Nord Stream. Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru to ve čtvrtek podle agentury Reuters řekl ruský prezident Vladimír Putin. Podmořské plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 byly těžce poškozeny v září 2022. A v černohorském letovisku Tivat se koná summit Evropské unie. Prezidenti a premiéři 27 a zemí západního Balkánu budou debatovat o rozšíření evropského bloku a regionální stabilitě. Proberou i možné výhody pro uchazeče o členství v Unii během zdlouhavého přijímacího procesu. Českou republiku zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ani britská zpěvačka Lisa Stansfield nemohla chybět v začátku našeho ranního vysílání a venku máme dnes polojasno až oblačno a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 7 až 11 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a dnes bude zpočátku zataženo, kolem poledne se bude oblačnost protrhávat. Během dne se vyskytne lokálně déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru pak budou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat a večer až do vyjasnění. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 11 stupňů. Vane mírný, většinou západ. Západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který k večeru bude slábnout. Rozptylné podmínky budou po celý dnešní

0: Tak ať už jste si nás naladili v Karlových Varech, v Chebu, Aši, Mariánských Lázních, Sokolově či jinde. Jsme rádi, že jste si k nám našli cestu. S vámi je Český rozhlas Karlovy Vary. Za 10 minut bude 6 hodin. No a kam vás dnes pozveme?
1: Tipy pro volný čas.
0: Divadelní festival Ašlerky zve na sérii představení do Ašského kulturního centra Laritma. Odpolední program nabídne například od 16 hodin na 20 minut představení souboru Buchty a loutky, anebo od 18 hodin Hru o trůn v podání bratří v triku. Ostrovská rodačka a herečka Davidského divadla Tania Stránská představí od 17 hodin v oranžérii Václava Havla Městské knihovny v Ostrově kolekci svých prací nazvanou Souostroví. Návštěvníci uvidí kresby, koláže, muchláže i papírové reliéfy. Součástí vernisáže bude také autorské čtení z její básnické sbírky Soumračník rezavý.

0: V Jáchymovském muzeu Královská mincovna začne v 17 hodin dvoudílná přednáška Vladimíra Horáka. Představí někdejšího přednostu vrchní, horní a hutní správy v Jáchymově Františka Babánka a přiblíží objev rádia a vznik a vývoj Radonových lázní. Karlovarská hvězdárna zve na dvě komentované prohlídky, a to od 17 hodin na 17 minut a 19 hodin na 19 minut. Návštěvníci se seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. Galerie Jindra Husáriková v Karlových Varech zve v 19 hodin na hudební večer nazvaný Na vlnách jazzu a swingu. Zazní na něm melodie 30. a 50. let minulého století v podání zpěvačky Pavlíny Janebové a zpěváka doktora Maximuse. Panelovou výstavu na téma, jak český tolar dobyl svět, připravili ve dvoraně zámku v Ostrově. Vypráví příběh měny, jejíž kořeny sahají do roku 1520. Za jejím zrodem stojí i významná osobnost města, ostrovský rodák Štěpán Šlik. Výstava nazvaná Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a také detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. A básničky pro radost, zamyšlení a potěchu duše si mohou zájemci přečíst na neobvyklé výstavě v Karlovarské krajské knihovně. Autorem veršů je Petr Pavelka.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Policie v Kinčperku nad Ohří zadržela člověka podezřelého z násilného trestného činu. Karlovy Vary připravují celkovou rekonstrukci historické kavárny Jelení skok. S blížícím se mistrovství světa ve fotbale přibývá internetových podvodů a dnes bude zataženo s deštěm, teploty do 19 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy s Danou Jelínkovou. Kriminalisté zajistili osobu, která je podezřelá z násilného trestného činu v Kinčperku nad Ohří. Od včerejška tam policisté vyšetřovali nález části lidského těla na kraji města. Do prohledávání okolí se zapojili desítky policistů, strážníků městské policie a záchranáři, pokračuje policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
3: K události, ke které došlo v Kinčperku nad Ohří, jsme zadrželi osobu podezřelou z tohoto násilného trestného činu. V současné době provádíme potřebné úkony, o dalších podrobnostech budeme informovat okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí. Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí.
2: Město Karlovy Vary připravuje rekonstrukci historické restaurace a kavárny Jelení skok. Chátrající památkově chráněný objekt chce přestavět na společenské zařízení s celoročním provozem. Záměr je v současné době teprve na začátku, říká náměstek primátorky Miroslava Vaněk z hnutí Karlovaráci.
4: V tuto chvíli je vypracováno poptávkové řízení na projektanta celé rekonstrukce Jeleního skoku, to znamená ten záměr celou tu budovu zrekonstruovat a v budoucnu ji odevřít veřejnosti po celých 12 měsíců v roce stále platí a intenzivně se na něm pracuje.
2: V současné době funguje zařízení v provizorním režimu. Nový nájemce areálu zajistil provoz pavilonu s občerstvením a přístup na přilehlé vyhlídkové terasy. V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody. Lidé by měli dávat pozor třeba na falešné e-shopy nabízející suvenýry z mistrovství. Ten můžou poznat tak, že v něm například není uvedený provozovatel ani jeho kontakty. Na internetu se objevují i falešné náborové stránky organizace FIFA, které z lidí lákají osobní údaje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, vyzval ho ukončení války a nabídl mírová jednání.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise napsal, že válka Ruska proti Ukrajině je osobní Putinovou volbou a je to válka bez skutečné příčiny, která unavuje už i Rusy a vyčerpává zdroje a ekonomiku, aniž by po více než 4 letech přinesla významnější posun na bojištích, kromě zvyšujících se ruských ztrát. Zelenský proto navrhl setkání prezidentů v některé ze třetích zemí, ve Švýcarsku, Turecku nebo v arabském světě. Zdůraznil, že Ukrajina je po dobu rozhovorů připravena úplně zastavit palbu. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistu Jakuba Menšíka čeká semifinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Zápas začne po 14:30 odpoledne.
0: Počasí.
2: Dnes bude zataženo s deštěm, přes den oblačno s místními přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřky, během odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vane mírný, většinou západní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Plesné na Chebsku v městské části Šneky je z důvodu výstavby parkovacích míst částečně uzavřená ulice 5. května u Hřbitova. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh a místem se jezdí kyvadlově. Jinak se v Karlovarském kraji aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Elvisovi Preslimu stačil před 70 lety jediný pohyb pánví a Amerika byla v šoku. Tehdy totiž v televizi poprvé zaspíval píseň Hound Dog a rodiče psali pobouřené dopisy, zatímco teenageři šíleli nadšením. A jak jeden televizní večer změnil dějiny popkultury, to si řekneme už za pár minut v pátečním dobrém ránu, které vám k snídani bude servírovat další hudební lahutky a mezi nimi i písničky, co nestárnou, od Petra Muka a Michala Tučného. Taky budeme blahopřát všem dnešním oslavencům a povídat si s meteorology. Tak ať vám nic neuteče. Je 6 hodin a 5 minut. Dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary přejeme krásné páteční ráno s datem 5. června. Máme 12 minut po 6. hodině a zdravíme teď vás, kteří máte právě dnes své narozeniny. A připomeňme, že ze známých osobností dnes také bude slavit česká zpěvačka Jitka Zelenková své 76. narozeniny. 75. oslaví český pedagog, cestovatel, fotograf, spisovatel a pacifista Alois Bradáč. 42. oslaví český hokejový útočník Jakub Klepiš. Dalším oslavencem je český zpěvák hrající ve skupině Slza Petr Lexa, kterému je dnes 35 let, a americký herec, model a producent Mark Wahlberg slaví 55. Na dnešní den připadá Světový den životního prostředí, také Den rozvoje a vzdělávání dospělých a k svátku popřejeme Dobroslavovi. Je to mužské jméno slovanského původu, jehož význam je obvykle uváděn jako oslavující svými činy dobro. Jméno je rozšířené především u jižních a východních Slovanů. V Česku je častějšího domácí varianta Slávek. No a ženskou obdobou jména je Dobroslava. Tak tedy všem nejlepší, všem oslavencům vše nejlepší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ranní pohodu a hlavně bezproblémový začátek nového dne přejeme malým i velkým. Zkrátka vám všem posluchačům Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a pokud vás zajímá, jaké bude počasí, pojďte si teď poslechnout meteorology.
1: Počasí.
0: Je 7:15 a ve vysílání vítám meteoroložku Martu Suchou. Dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
0: Tak jak vypadá to dnešní páteční ráno v celém našem karlovarském kraji?
2: Je zataženo, v noci na studené frontě napršelo na většině míst kraje mezi 5 a 10 mm, srážek lokálně to bylo až 15 mm, teď už neprší v celém regionu, neprší ve střední části kraje a na severu Karlovarského kraje. Teploty ty jsou kolem 11 stupňů na horách a ve vyšších polohách mezi 6 a 10 stupně Celsia.
0: A jak bude přes den?
2: Tak dopoledne bude převážně zataženo, oblačnost se bude protrhávat kolem poledne, během dne bude srážek méně, a to do množství i do četnosti, bude pršet lokálně, zpočátku se bude jednat i o déšť, postupně o přehánky a vyloučit nemůžeme ani bouřku. K večeru budou srážky ustávat a oblačnost bude pak později večer ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách budou od 11 do 14 stupňů Celsia. Vítr tempované většinou od západu bude mírný, o průměrné rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
0: O počasí hovořila v dobrém ránu meteoroložka Marta Suchá. Moc vám děkuji, přeji příjemný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Uplynulé na celé 3 minuty našeho společného času patřily hudební vzpomínce na zpěvačku a herečku Annu Julii Slováčkovou. Za 8 minut bude 6:30 a u hudby ještě zůstaneme. Když dnes vidíme na pódiu tančit rockové nebo popové hvězdy, málo nás to překvapí. Před 70 lety ale stačilo, aby se mladý Elvis Presley trochu zavlnil v přímém přenosu a Amerika mluvila o skandálu. Přesně 5. června roku 1956 tehdy zaspíval v jedné populární televizní show svůj nový single Hound Dog. A jeho sugestivní pohyby boků pobouřily konzervativní publikum natolik, že mu média začala říkat Elvis the Pelvis.
1: A kvůli tomuhle byl takový poprask, říkáte si, když sledujete tyto archivní záběry Elvise Presleyho. Jenže v polovině 50. let byla Amerika úplně jiná země. Mladí lidé poslouchali nový divoký rock'n'roll, zatímco jejich rodiče vyrůstali na uhlazených zpěvácích v oblecích. Navíc země byla hluboce rasově segregovaná. Pro část bílých Spojených států bylo šokující už to, že bílý kluk z Memphisu zpívá černošskou hudbu s takovou energií a sexualitou. Rock'n'roll tehdy mnozí konzervativci, politici vnímali skoro jako hrozbu pro společenský řád a Elvis se stal jeho tváří. Pomyslná bomba tedy vybuchla v pořadu do Milton Berle Show. Celou událost dobře popisuje snímek Elvis, kde ho hrál Austin Butler.
2: Obscénost a vulgarita této hudby jménem rock'n'roll je očividně prostředkem, který může bílého muže a jeho děti snížit na úroveň negru.
3: Barevný zpívají a hrajou přesně tak, jako to teď dělám já. Mnohem díl než já.
2: Plukovníku, chceme s vámi mluvit o vašem svěřenci.
4: Petice požaduje zákaz vystupování Elvise Presleyho v televizi.
2: Nový výbor bude dohlížet na tento vulgární živočišný rock'n'rollový chlív.
4: To, jak se při tanci kroutíte, je terčem ostré kritiky.
3: Ne, nedělám nic špatného.
1: Ale i přes veškeré pobouření zákazy a snahy o vytvoření nového Elvise byl efekt přesně opačný. Mladí lidé ho začali milovat ještě víc a během pár týdnů se z něj stala největší hudební senzace planety. A přezdívka Elvis the Pelvis, něco jako Elvis pánevník, která měla být urážkou, se proměnila v součást jeho legendy.
5: Chci, abyste věděli, že mě ty lidi z New Yorku nemůžou změnit.
1: Samotná píseň Hound Dog se pak stala jedním z nejprodávanějších singlů své doby. A slavné Elvisovy pohyby boků inspirovaly dokonce i Hollywood, nejen v životopisných filmech.
6: Hele, ukaž mi ještě jednou ty tvý kroky. Trochu pomalej, jo?
7: You ain't nothing but a...
8: Ta kytara se mi líbila. Moc hezky zněla. Pohyboval jsem se do rytmu a pohyboval bokama.
1: Ve snímku Forrest Gump je scéna, ve které mladý Elvis sleduje podivuhodný taneční krok malého Foresta v kovových ortézách a právě od něj si vezme inspiraci pro své legendární vystoupení. Samozřejmě jde o filmovou fikci. Krásně ale ukazuje, jak hluboko se Elvis Presley zapsal do americké kultury. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Habartově na Sokolovsku opravují retenční nádrž u místního kynologického areálu. Oprava má zlepšit hospodaření s dešťovou vodou. Město tím naváže na úpravy přilehlého parku z minulých let. Revitalizace bude stát zhruba 13 milionů korun. Město Karlovy Vary připravuje rekonstrukci historické restaurace a kavárny Jelení skok. Chátrající památkově chráněný objekt chce přestavět na společenské zařízení s celoročním provozem. V současné době funguje zařízení v provizorním režimu. Charita v plzeňské diecézi vyhlásila sbírku na podporu domova svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Aši. Cílem je podpořit děti v sociálně znevýhodněných podmínkách a proměnit tamní zahradu v bezpečné místo pro hraní. Podrobnější informace jsou na stránkách sbírky Daránek dětem. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Agendy, které se věnují duševnímu zdraví, protidrogové politice nebo třeba ochraně lidských práv, jsou podle nich v ohrožení. Vláda rozhodla o jejich přesunu z úřadu vlády na vybraná ministerstva. V Německu se vydražil umělý ostrov v Baltském moři v přepočtu za 1,4 milionu korun. Plošinu Osterwilm vybudovala armáda Německé demokratické republiky v 50. letech minulého století. Původně sloužila jako demagnetizační stanice, v současnosti je ale v havarijním stavu. 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová si poprvé v kariéře zahraje finále Roland Garros. Na pařížské antuce vyřadila Ukrajinku Kostěukovou po setech 6-1 a 6-3. A počasí dnes bude zataženo s deštěm a teploty do 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Provoz v Karlovarském kraji je zatím plynulý, dopravní nehody hlášené nemáme.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tak říká se, že vzdělání je klíčem k úspěchu a my si právě dnes připomínáme Den rozvoje a vzdělávání dospělých. Dnes je 5. června, poslední pracovní den tohoto týdne. No a snad vám uděláme radost teď písničkami od Petra Spáleného a Dalibora Jandy. Je 6:30, tak vstávejte a posnídejte spolu s námi. Hezké ráno.

Včera oslavil svůj svátek a dnes se nám připomněl s písničkou Co se má stát, to se stane. Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary zpěvák Dalibor Janda a my vám přejeme pohodové ráno. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a taky dnes pro vás budu mít v dobrém ránu hosta. Spolu s karlovarskou primátorkou Andreou Pfeffer-Ferklovou si budu povídat o vietnamském festivalu gastronomie a kultury, který právě dnes začíná v Karlových Varech. A jaký bude jeho začátek a jaký bude program, tak na to všechno se budu ptát krátce po 7:45, tak si na to počkejte. Za 5 minut bude 6:45 a po písničce od švédské skupiny ABBA si povíme pár slov o počasí. Tak buďte s námi, hezké ráno. No.

0: počasí.
1: Pěkné ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Venku máme oblačno až polojasno a teploty se nám pohybují kolem 11 stupňů Celsia. No a dnes nás čeká během dne obývání oblačnosti i srážek. Zpočátku tedy bude zataženo, kolem poledne se bude oblačnost protrhávat. Během dne se vyskytne lokálně déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru pak budou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat, a to večer až do vyjasnění. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 11 až 14 stupni. Vane mírný, většinou západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, až pozdě večer budou mírně nepříznivé a biozátěž, ta je mírná na stupni číslo 1. 6:45 na hodinách je 6:45.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze, dobré jméno, Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu. To nadšeně přijalo, ale po dvou dnech a jedná ani se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4

mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlovarském kraji pokračuje stavba i modernizace urgentních příjmů. Po 30 letech se do Bochova na Karlovarsku vrátí osobní vlaky. Poslanci se dnes pokusí zvolit posledního chybějícího místopředsedu sněmovny. A čekejte zataženost deštěm, teploty do 19 stupňů. I další zprávy má pro vás Dana Jelínková. V Sokolově pokračuje stavba urgentního příjmu. Práce začaly loni a hotovo bude na konci letošního roku. V kraji taky začala modernizace emergency v nemocnici v Karlových Varech za 550 milionů korun. Současný urgentní příjem už kapacitně nestačí, říká hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
4: Potřebujeme také, aby ti lidé, co tam pracují, měli zázemí, ale primárně to děláme pro ty pacienty. Takže myslím, že to je další etapa, kdy zmodernizujeme urgentní příjem, rozšíříme urgentní příjem a pak nás čekají další velké stavby, ale udělat to prostě musíme, protože i tady za náma je stacionář onkologie a tam víme, že je už přeplněno, takže my potřebujeme zajistit co nejlepší komfort pro naše občany.
2: Stavba urgentního příjmu začne i v nemocnici v Chebu. Do Bochova na Karlovarsku začnou po 30 letech jezdit pravidelné spoje osobních vlaků. O víkendech a svátcích tam budou až do konce září zajíždět turistické soupravy z Rakovníka. Na trati dosud jezdila nákladní doprava a úprava železničního svršku není nutná, potvrdil mluvčí zprávy železnice David Kabele.
5: Ročně trať využila řádově stovka nákladních vlaků, převážně se dřevem. Trať proto procházela standardní údržbou, včetně pravidelných prohlídek a měření. Žádné opravy kvůli zavedení pravidelných spojů proto nebyly potřeba.
2: Zahájení provozu v sobotu doprovodí u Bochovského nádraží jízdy historických vlaků a autobusů. Poslanci se dnes opět pokusí zvolit posledního chybějícího místopředsedu sněmovny. Podle dohody má připadnout hnutí STAN. Koaliční poslanci ale opakovaně odmítali podpořit předsedu hnutí Víta Rakušana. Minulý týden proto starostové navrhli do funkce místopředsedkyni svého poslaneckého klubu Barboru Urbanovou. Ani ta ale napoprvé neuspěla a dnes se bude o post ve vedení sněmovny ucházet znovu. Západobalkánské země dnes na summitu s Evropskou unií v černohorském letovisku Tivat budou jednat o užší spolupráci, například ve vědeckých programech nebo výměnách studentů. Řešit se budou i jejich vyhlídky na členství. Česko na summitu reprezentuje premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO.
6: Na rozšiřování Unie se dá podle premiéra Babiše pracovat, i když se Evropa potýká s řadou dalších problémů, jako jsou drahé energie, klesající konkurenceschopnost nebo snaha o větší zapojení se do zastavení ruské války na Ukrajině.
7: Evropa bohužel není schopna řešit rychle, ale to nebrání tomu, aby Černá Hora mohla být potvrzena jako na vstup do Evropské unie.
6: Právě hostitelská země summitu má totiž už uzavřených 14 ze 33 vyjednávacích kapitol. Doufá, že se stane 28. zemí Unie v roce 2028. Zatím ale nemá uzavřené zásadní kapitoly právní stát a základní svobody. Problémy s korupcí a justičním systémem jsou společné všem západobalkánským zemím. Z Tivatu Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude zataženo s deštěm, přes den oblačno s místními přehánkami, ojediněle se objeví i bouřky. Během odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vane mírný většinou západní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 20 u obce Třeboň u Toužimi na Karlovarsku je z důvodu prací na silnici zavedený střídavý jednosměrný provoz. Dopravní nehody na území Karlovarského kraje zatím hlášené nejsou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ať už vás vzbudil budík nebo naše ranní zprávy, přejeme vám krásné ráno s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Máme 5 minut po 7 hodině a další hodinku našeho pátečního ranního programu otevřeme s písničkami od skupiny Miraj a také zpěvačky Jitky Zelenkové, která právě dnes slaví své 76. narozeniny. No a taky přidáme ranní anketu s dětmi Ahoj Rádio a povíme vám o tom, že Karlovy Vary hostí dnes a zítra vietnamský festival gastronomie a kultury. Podrobnosti o programu uslyšíte krátce po 7:45. Tak nás poslouchejte dál. Krásné ráno.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Která země je vám sympatická a proč?
1: Naše, protože tam mám všechny kamarády a známí.
2: Itálie, protože je tam moře.
3: Chorvatsko, protože je tam teplo.
4: Německo, protože je tam hodně dobrý akvapark.
5: Slovensko, protože jsem tam byla a líbilo se mi tam.
6: Německo, protože tam jsou strašně dobrý věci.
7: Ahoj, rádio! Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. Emotion.

0: Vstáváte do dnešního rána spolu s námi, přejeme jeho pěkný začátek, má dnes polojasnou až oblačnou oblohu a teploty se nám pohybují kolem 11 stupňů Celsia. Zpočátku nás čeká déšť, během dne pak ubývání oblačnosti i srážek.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a zpočátku bude zataženo, kolem poledne se bude oblačnost protrhávat, během dne se vyskytne lokálně déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka a k večeru budou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat večer až do vyjasnění. Denní maxima dosáhnou na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách naměříme do 14 stupňů. Vane mírný, většinou západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, pozdě večer budou mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Vaším ranním společníkem je také v pátek 5. června Rádio vašeho kraje a za 10 minut bude 7:30. Karlovy Vary se dnes a zítra stanou hlavním městem vietnamské kultury v České republice. Lázeňské město hostí přehlídku vietnamské kultury a gastronomie a právě proto jsme teď v telefonickém spojení s karlovarskou primátorkou Andreou Pfeffer-Ferklovou z Hnutí ANO. Já vám přeji po telefonu hezké dobré ráno.
1: Hezké dobré ráno vám i všem posluchačům.
0: Tak paní primátorko, jak se lázeňské město na festival připravilo a kolik návštěvníků na akci očekáváte?
1: Tak celá akce se připravovala opravdu velmi dlouho, několik měsíců a předpokládáme, že dnes do Karlových Varů i celý víkend přijede zhruba na 2 500 zástupců Vietnamu.
0: Mm-hmm. Program přehlídky začíná už dnes dopoledne. Připomeňte prosím, v kolik hodin a kde?
1: Slavnostně otevřeme festival gastronomie a kultury vietnamské v 10 hodin před lázeňským hotelem Národní dům Ambasador a v podstatě od té doby až do 22. hodiny se právě tady na tomto místě můžete přijít podívat na festival gastronomie, kultury a cestovního ruchu.
0: Vy jste s organizátory akce dlouhodobě v kontaktu, můžete tedy aspoň krátce tedy představit program vietnamského festivalu gastronomie a kultury?
1: Tak jak jsem už zmínila, dnes začínáme v 10 hodin. Tento festival gastronomie před hotelem Národní dům Ambasador bude probíhat od 10 hodin do 22. hodiny a stejně tak tomu bude i zítra. Pokud by se chtěli návštěvníci Karlových Varů nebo i místní přijít podívat na tradiční oděvy vietnamské, tak od 2 hodin do 16 hodin půjde průvod od hotelu Ambasador až ke Grand Hotelu Pop, takže budete moci vidět tradiční dámské vietnamské šaty. Pokračovat se bude potom opět před hotelem Ambasador, no a večer od 18 hodin bude potom už slavnostní přehlídka, která se bude odehrávat přímo v hotelu.
0: Město původně předpokládalo, že kolorit festivalu doplní jízdy tradičních asijských rikš. Opravdu se tato vozítka v Lázních objeví?
1: Tak bohužel se nám nepodařilo domluvit takový počet, který v podstatě zástupci Vietnamu požadovali. Jenom na území České republiky je jich zhruba do 10, takže bychom je museli svážet opravdu z celé Evropy a nakonec jsme se tedy dohodli, že ten průvod půjde pěšky, tak aby to bylo pro všechny návštěvníky zajímavější.
0: V Karlových Varech dnes začíná přehlídka vietnamské kultury a gastronomie. Připomenu, co jste říkala, do lázeňské metropole má přijet 2 500 hostů. No a na podrobnosti jsme se tedy zeptali primátorky Andreji Pfeffer-Ferklové. Já vám tedy děkuji a přeji pěkný den. Naslyšenou.
1: Děkuji moc krát a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT2. S přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Mirai v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Rada Karlovarského kraje schválila poskytnutí dotací z programu na podporu aktivit v cestovním ruchu v celkové výši 3 450 000 korun. Ty rozdělí mezi 33 projektů. Dalovice u Karlových Varů pokračují v obnově kostela Panny Marie Utěšitelky. Po loňské opravě věže obec připravuje rekonstrukci hlavní lodě a úpravy okolí kostela. Vybrala už zhotovitele stavby. Práce vyjdou přibližně na 8 milionů korun a hotové mají být do března příštího roku. Ve špatném stavu jsou jasany v aleji u hřbitova v Aši na Chebsku. Napadla je houba voskovička jasanová, proti ní není ochrana. Stromy postupně usychají, radnice je proto bude muset nechat pokácet. Z projektu knihovny Václava Havla včera odstoupila i sama její zakladatelka Dagmar Havlová. Rozhodla se tak po dlouhých jednání, která vedla poté, co odstoupili sponzoři knihovny, odešli její zaměstnanci a ředitel Tomáš Sedláček byl k 1. dubnu odstaven z vedení. Třetím dnem pokračuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum. Dnešní debaty se zúčastní generální tajemník OSN Antonio Guterres. Rusko fórum vnímá jako protiváhu Davosu ve Švýcarsku, kde se konají zasedání Světového ekonomického fóra. Sprinterka Karolína Maňasová na atletickém meetingu ve rakouském Sankt Peltnu dvakrát překonala český rekord Jarmily Kratochvílové na stovce. Nové maximum vytvořila ve vítězném finále časem 11,1 sekundy a počasí dnes bude zataženo s deštěm a teplotami do 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/64 u Františkových lázní v části obce Horní Lomany se pomalu pohybuje vozidlo údržby.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Souhrnný přehled zpráv a událostí připravila Dana Jelínková a spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary vstáváte do pátku posledního pracovního dne. Na dnešek připadá Světový den životního prostředí, který se slaví 5. června každoročně od roku 1972, kdy se konala konference svolaná Organizací spojených národů za účelem nápravy a odvrácení hrozící ekologické krize. Ten den se poprvé na mezinárodní úrovni pojmenovali hlavní ekologické problémy. Dodejme, že smyslem Dne životního prostředí je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upozornit na zásadní ekologické výzvy současnosti. Svátek má celosvětový rozměr a lidé ho slaví ve více než 100 zemích světa. Dívám se na hodiny, je 7:30 a páteční dobré ráno teď obsadí písničky, co nestárnou od Václava Neckáře a Františka Nedvěda, po níž pak prolistujeme regionální noviny dnes spolu s Radimem Jehlíkem. Tak ať vám nic neuteče. Hezké dobré ráno.

0: 8 minut po půl osmé jsme na konci pracovního týdne a i dnes je na řadě přelet tisku. Pátečním vydáním regionálních novin listoval editor vysílání Radim Jehlík, kterého vítám ve studiu. Hezké dobré ráno.
1: Přeju krásné ráno.
0: Tak začneme nejprve regionálním deníkem, o čem píše.
1: Z Alžbětiných lázní v Karlových Varech by se na konci letošního roku měla stát příspěvková organizace města. Důvodem je pokračující špatná ekonomika společnosti. Nejisté je setrvání ředitelky lázní Miloše Bartoňkové, kterou město před rokem a půl najalo jako krizovou manažerku. Víc najdete hned v úvodu dnešního vydání. Spolek Letňák žije, který je od loňska nájemcem karlovarského letního kina, má za sebou první velkou akci. Na začátku května se zde uskutečnil rokový víkend. Akce se ale po finanční stránce pořadatelům nezdařila a jsou ve ztrátě 350 tisíc korun. Navíc museli zaplatit pokutu za rušení nočního klidu. Spolek se tak obrátil na radu města o pomoc. Žádá nejen výjimky z vyhlášky o nočním klidu, ale také finanční příspěvek na pokrytí ztrát. Víc se dozvíte v pátečním deníku.
0: Co se dočteme v deníku Právo?
1: Na straně 4 informace o tom, že průměrná mzda v Česku dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku 50 282 korun. V porovnání s loňskem je to skoro o 3 800 korun víc. Nejvyšší příjmy mají jako vždy lidé v hlavním městě, naopak na konci žebříčku jsou zaměstnanci v Karlovarském kraji. Jejich průměrný plat je 42 391 korun. V regionální příloze pak najdete článek o tom, že Plzeň postavila v zátiší dům se 17 městskými byty, prostorem pro 12členou dětskou skupinu, dětským hřištěm i parkováním. Třípodlažní stavba stála 69 milionů korun.
0: No a ještě prolistujeme regionální přílohu Mladé fronty dnes, o čem píše.
1: Lépe rozpoznávat a rozvíjet potenciál mladých lidí, orientovat se v nabídce dalšího studia nebo pracovní kariéry, propojovat školy s firmami a vytvářet nové příležitosti pro studium, práci i podnikání. To je cílem nového systému práce s talenty, který chystá Krajské inovační centrum Karlovarského kraje. Věnuje se tomu Mladá fronta dnes, která se také zmiňuje o tom, že ostravské divadlo Mír míří do Karlových Varů. Od 3. do 11. července během Mezinárodního filmového festivalu promění kino Drahomíra ve vlastní filmovou zónu. Projekt Mír ve Varech nabídne každodenní projekce filmů z produkce divadla Mír, speciální premiéry i setkání s herci.
0: Tak to byl přehled regionálních novin a Radim Jehlík. Děkujeme a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: nadále příjemný, ničím nerušený poslech přejeme spolu s naším hudebním proudem. Svou písničkou ho vyplnila britská skupina Eurythmics a za chvíli nám doktorka Kateřina Cajtamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.
1: Počasí.
0: Je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Zpočátku bude zataženo, kolem poledne se bude oblačnost protrhávat. Během dne se vyskytne lokálně déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru budou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat večer až do vyjasnění. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 16 do 19 stupňů Celsia, na horách od 11 do 14 stupňů. Vane mírný, většinou západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, později večer budou mírně nepříznivé a biozátěž ta je mírná.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání.

0: neuvěřitelné, jak nám ten čas utíká. Za 10 minut tu bude 8. hodina. Další čerstvé zprávy pro vás bude mít Dana Jelínková. Řeč bude například o stávce, o pohonných hmotách nebo o tom, že bude jezdit přímý autobusový spoj z Aše do Karlových Varů. Počkejte si na podrobnosti ve zprávách v 8 hodin. No a nezapomeňte, že dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu spolu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A jakéže téma se dnes bude rozebírat?
1: Dobrý den.
2: Přeji také a budeme se věnovat zácpě.
1: Tedy těm z vás, které podezřele často trápí tyto problémy na záchodě.
2: Jste nervózní z toho, že se nemůžete vyprázdnit? Mýváte méně než 3 stolice týdně?
1: Mýváte tuhou nebo dokonce velmi tvrdou stolici? Nebo pocit, že střeva jsou ještě plná?
2: Mýváte křeče v břiše, trpíte nadýmáním, máte dojem plnosti, těžkosti nebo pocit ucpaného konečníku?
1: Dejte nám vědět o svých potížích a popište své problémy ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: A také nám můžete nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakujeme ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy, které můžete volat teď hned. 221 553 770.
2: Zácpě a všemu, co s tím souvisí, se budeme naživo věnovat už dnes odpoledne po 13. hodině v poradně Vesele a zdravě.
1: Poslechnout si můžete i dnešní reprízu po 20. hodině.
2: Tak naslyšenou u tématu, o kterém se nezdráhejte mluvit, o zácpě.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Na podzim začne jezdit přímý autobusový spoj z Aše do Karlových Varů. Ceny pohonných hmot v Karlovarském kraji za týden klesly téměř o 2 koruny. Odbory z úřadu vlády dnes stávkují kvůli přesunům agent a čekejte oblačno s občasným deštěm, teploty do 19 stupňů. Pěkné ráno přeje Dana Jelínková. Z Aše do Karlových Varů pojede přímý autobusový spoj. Jezdit začne na podzim letošního roku. Zatím se bude jednat o zkušební půlroční provoz. Město na něj přispěje 1 000 000 korun. Jak říká místostarosta Pavel Matala z hnutí za Aš, k dispozici budou cestujícím do krajského města ve všední dny 4 spoje a o víkendech 2.
4: Panují tady samozřejmě velké obavy, nakolik bude ten spoj využívaný. Jízdní řád je poskládaný tak, že minimálně ten první spoj počítám, že bude využívat poměrně dost žáků, který budou chtít jezdit do Sokolova nebo do Varů do školy. Dneska dostat se z Aše do Sokolova do Varů, abyste tam prostě byli na 8, je dost složitý.
3: Karlovarský kraj za autobusový spoj zaplatí 4 000 000 korun. Pohonné hmoty v Karlovarském kraji za poslední týden zlevnily o téměř 2 koruny. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 40 korun a 88 haléřů. Před týdnem byl o korunu a 95 haléřů dražší. O korunu 80 na litru zlevnila nafta. Za ní teď řidiči dají průměrně 38 korun a 21 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, se nejlevnější paliva v kraji prodávají na Sokolovsku. Pohonné hmoty jsou nejdražší na Chebsku. Odbory na úřadu vlády dnes budou stávkovat. Zhruba 60 zaměstnanců chce takto protestovat proti chystanému převodu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Dnes mají být k převodu podepsané protokoly. Proti jsou i experti na ochranu lidských práv. Přes 50 z nich už podalo rezignaci, doplňuje bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.
5: Osobně považuji tento zásah za největší zásah do té lidskoprávní agendy, která tady existuje 30 let od toho roku 97.
3: S odboráři včera jednala vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, která potvrdila, že převod je nevratné politické rozhodnutí. Americký Pentagon zvažuje zrušení dodávky střel s plochou dráhou letu Tomahawk do Německa. Podle informací serveru Politico se Washington obává, že by Moskva jejich rozmístění uprostřed Evropy považovala za eskalaci. Jde o další krok v postupném americkém odtahování od aliance NATO.
6: Berlín požádal Washington o koupi raket Tomahawk před 2 lety a dosud nedostal ani formální nabídku. Teď server Politico píše, že Pentagon prodej pravděpodobně zruší úplně. Jedním z důvodů je podle deníku obava Washingtonu o ruské reakce na rozmístění přesných raket uprostřed Evropy. Spojené státy mají navíc kvůli válce s Íránem zásoby na minimu. Od začátku konfliktu americká armáda vystřílela 1000 Tomahawků a ministr obrany Pete Hexet řekl kongresu, že doplnění zásob potrvá měsíce až roky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Česká fotbalová reprezentace v posledním přípravném utkání před mistrovství světa zvítězila. V New Jersey porazila Guatemalu 3-1. Góly národního týmu dali Šik, Chorý a Višinský. Do šampionátu vstoupí Češi za týden zápasem proti Jižní Koreji.
0: Počasí.
3: Čekejte oblačno s místními přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřky, během odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vane mírný, většinou západní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnicích 1/64 u Františkových Lázní v části Horní Lomany, na 1/25 u Božího Daru a mezi 122. a 146. kilometrem dálnice D6 se pomalu pohybují vozidla údržby.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Vzpomenete si, jak se jmenuje největší živočich na Zemi? Tak s odpovědí pomůže už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. No a společně se taky podíváme do Karlovarské galerie umění, kde jsou k vidění obrazy malíře Romana Franty. Jeho práce mohou překvapit, pobavit, ale i poučit. No a k návštěvě mimořádné výstavy vás pozveme už za pár minut. Ale teď si užijte spolu s námi písničky od Karla Gotta a Leony Machálkové. Hezký poslech, máme 5 minut po 8. Mé hodině.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Ať už děláte teď cokoliv, nenechte se ujít. Předpověď počasí, kterou nám přináší ve čtvrt na 9:03 meteorolog Josef Cink. Já vás zdravím do Plzně, hezké dobré ráno.
2: Pěkné dobré ráno.
1: Tak začneme nejprve dnešním dnem. Jaké počasí máme očekávat tady u nás v karlovarském regionu?
2: Tak nejvíce oblačností a srážek nás čeká ještě v první polovině toho dnešního dne. Dopoledne nám zůstane i nadále tedy taková kompaktní oblačnost, bude tedy zataženo. Dopoledne se ještě budou vyskytovat nějaké srážky v podobě místy občasného deště. Četnost těch srážek se ale postupně dále snižuje. Kolem poledne pak začne od západu docházet i k částečnému protrhávání oblačnosti. No a odpoledne musíme ještě počítat s nějakou tou lokální přehánkou a vyloučit nelze ani případnou ojedinělou bouřku. No a k úplnému ustávání srážek a dalšímu ubývání oblačnosti až na polojasno by měl docházet pak až v průběhu večerních hodin. No a nejvyšší denní teploty ty nám vystoupí odpoledne pouze na 16 až 19 stupňů. V 1000 metrech na horách tam naměříme maxima kolem 11. No a vítr ten povane mírný, většinou západních směrů s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu a na večer by pak měl úplně zeslábnout. No a biometeorologická zátěž pro dnešní den je přesto všechno pouze mírná, to znamená platí stupeň číslo 1.
1: Tak to je předpověď počasí pro dnešní den 5. června a ještě vás poprosím o předpověď na víkend. Tak jaká bude sobota a neděle?
2: Tak vezmeme to o pořádku, zítra tedy v sobotu bude zpočátku slunečno, během dne začne té oblačnosti pozvolna přibývat a až ve večerních hodinách se pak od západu přidají místy lokální přehánky. No a ranní minima zítra 10 až 7, studenější budou pak údolí, kde se hodnoty mohou klesnout nebo teploty mohou klesnout až na hodnoty kolem 5. No a nejvyšší denní teploty pak vystoupí zítra na 20 až 23 stupňů Celsia. No a v neděli ten poslední víkendový den bude většinou slunečný, ale zas trochu větrný. Vítr v neděli bude foukat od západu rychlostí 4 až 7 metrů, ale na exponovaných takových vyvýšených místech očekáváme ty nárazy až kolem 12 metrů, tedy až kolem 40 km v hodině. No a minimální teploty budou oproti těm sobotním o něco vyšší, 12 až 9, no a nejvyšší denní naopak o stupín je nižší než ty sobotní a sice 19 až 22 stupňů Celsia.
1: O počasí hovořil meteorolog Josef Cink. Moc vám za to děkuji. Přeji hezký den a pohodový víkend. Naslyšenou.
2: Hezký den a víkend. Naslyšenou.
0: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi. Každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.

0: vašeho kraje zpívala Eva Farná a za 7 minut bude 8:30. Karlovarská galerie umění aktuálně vystavuje práce malíře Romana Franty. Tento docent Akademie výtvarných umění tu prezentuje expozici nazvanou Outside Inside, plnou vtipných a leckdy překvapujících nápadů. Na neděli 7. června jsou k ní připraveny od 14 hodin a 30 minut také dílny pro rodiče s dětmi. S autorem natáčel redaktor Josef Šorfa.
1: Kombinujete hravost a vážnost, experiment a malířskou disciplínu, ironii a citlivost a dokonce portrét s krajinou. A tak vlastně ani nepřekvapí, že vaše výstava v Karlovarské galerii umění se jmenuje Outside Inside, tedy opět spojení protikladů venku a uvnitř. Jak byste tuhle výstavu charakterizoval? Retrospektivní?
2: V podstatě jo. Myslím, že ty zásadní věci z průběhu té mý tvorby tady jsou.
1: Minimálně jedno vaše období je spojené s brouky, ze kterých jste vytvářel různé obrazce, třeba i tvář Václava Havla nebo Václava Klause. Jak vidíte své brouky jako symbol, stylotvorný prvek, fragment, ze kterého skládáte celek?
2: Možná je to tak jakoby všechno dohromady. Ten brouk zešel z obyčejného tahu štětce. Já jsem v podstatě předtím maloval nějaký struktury, takový přírodní, a mezi tím jsem si zkusil i rýži a to byl vlastně takový tah štětce. A to se mi docela líbilo. V tom obraze se to jakoby chvělo, jak to bylo namalovaný volně. No a tím jsem vlastně začal. Pak mě napadlo si to třeba nějak obarvit a dospěl jsem k tomu, že brouk je úplně ideální, že tam můžu dělat krovky, mimikry a tak a barvit to podle své potřeby a podle toho, co chci na tom obraze vidět. No a tak vznikly nějak ty brouci.
1: Brouky Romana Franty uvidí i návštěvníci Karlovarské galerie umění. Dokonce je tady i svatý brouk, tedy obraz s papežem ve zlaté sutaně, stojícím vedle zlatého brouka, ovšem ne zvířete, ale opravdického automobilu VW Brouk. Jak vás napadlo propojit papeže s broukem?
2: No, bylo to v podstatě úplně jednoduchý. Já jsem v té době, asi když jsem maloval tenhle ten obraz, jsem už končil v podstatě s broukama. No a hledal jsem další cesty, teda kam se vydám. Na shodou okolností jsem četl noviny a tam jsem narazil na článek, že v Mexiku sjíždí z linky poslední brouk, Volkswagen brouk, že oni tam vlastně vyráběli, že jo. Spíš to byl vtip. Ten papež tam je, že tam žehná vlastně tomu poslednímu broukovi a tak, takže to byla spíš taková jako hříčka.
1: Někteří malíři jsou typičtí krajináři, jiní portrétisté. Vy malujete portrét i krajinu dohromady. Příkladem může být hlava ležícího muže z profilu, která se sama stala krajinou. To už míříme tady k obrazu, kde čelo tvoří náhorní planinu, vousy jsou zeleným lesem a z koutku úst jakoby vytékal potok. Jak na to došlo, že jste začal kombinovat tváře a krajiny?
2: Je to v podstatě moje poslední tvorba. Já rád experimentuju, rád si zkouším i tradiční přístupy, které obohacují formálně nebo obsahově, vtipem, nějakou ironii. Prostě baví mě zkoumat tu malbu z různých stran.
1: Popisuje svou práci Roman Franta, docent Akademie výtvarných umění v Praze, a tak se sluší dodat i jedno z poučení, citátů, které sbíral a jeden z nich napsal na vystavený obraz.
2: Neexistují náhodná setkání, jsou buď testem, trestem, anebo darem.
1: Uzavřel Roman Franta. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: dopoledne, starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Habartově na Sokolovsku opravují retenční nádrž u místního kynologického areálu. Oprava má zlepšit hospodaření s dešťovou vodou. Město tím naváže na úpravy přilehlého parku z minulých let. Revitalizace bude stát zhruba 13 milionů korun. Město Karlovy Vary připravuje rekonstrukci historické restaurace a kavárny Jelení skok. Chátrající památkově chráněný objekt chce přestavět na společenské zařízení s celoročním provozem. V současné době funguje v provizorním režimu. Charita v plzeňské diecézi vyhlásila sbírku na podporu domova svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Aši. Cílem je podpořit děti v sociálně znevýhodněných podmínkách a proměnit tamní zahradu v bezpečné místo pro hraní. Podrobnější informace jsou na stránkách sbírky Daránek dětem. V Jaroměři na Náchodsku si dnes připomínají 100 let provázení podzemím pevnosti Josefov. Jde o jeden z nejrozsáhlejších systémů svého druhu v Evropě. Původní síť chodeb dlouhá víc než 40 kilometrů sloužila jako důmyslná obrana pevnosti. Sněmovna reprezentantů Spojených států schválila návrh zákona o další finanční podpoře Ukrajiny a zavedení nových protiruských sankcí. Kyjevu by měl zajistit víc než miliardu dolarů na obranu a rekonstrukci země. Dalších 8 miliard pak v půjčkách pro vojenské účely. Podporu ještě musí schválit Senát. Tenistu Jakuba Menšíka čeká semifinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Alexander Zverev z Německa. A počasí dnes bude oblačno s deštěm a teplotami do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V ulici Vítězná v Karlových Varech Drahovicích se srazilo osobní auto s motorkou a v ulici Cihelní v městské části Dvory je hlášený sražený divočák na vozovce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: I když deštivý, přesto příjemný páteční den, poslední pracovní tohoto týdne přejeme ve společnosti Českého rozhlasu. Dnes je 5. června, na dnešní den připadá Světový den životního prostředí, také Den rozvoje a vzdělávání dospělých a svátek má Dobroslav. Je to mužské jméno slovanského původu, jehož význam je obvykle uváděn jako oslavující svými činy dobro. Jméno je rozšířené především u jižní a východních Slovanů. V Česku je častější jeho domácí varianta Slávek. No a ženskou obdobou jména je Dobroslava. Tak tedy k svátku přejeme vše nejlepší, přidáváme písničku od skupiny Lucie a zanedlouho otevřeme v dobrém ránu telefonickou soutěž. Je 8:30 a 3 minuty.

0: Hudební skupinu Lucie vystřídala písnička v kovbojském podání Valdemara Matušky a snad už jste nachystaní a připravení na soutěž. Dnes vás pozveme na jedinečný koncert špičkového houslového virtuóza Pavla Šporcla, který se uskuteční v Císařských lázních v Karlových Varech. Tak máme pro vás dvě vstupenky, o které si s námi můžete právě teď zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Tep srdce v italštině i palpity. I palpity orchestra spojuje špičkové mladé umělce z více než 20 zemí světa. A právě hostem jejich vystoupení bude český houslový virtuos Pavel Šporcl. Program nabídne pestrý výběr skladeb evropských autorů a představí hudbu jako univerzální jazyk spojující kultury i kontinenty. No a my na koncert, který proběhne v úterý 23. června od 19 hodin v Císařských lázních Karlovy Vary, nabízíme právě teď v dnešní soutěži dvě vstupenky a jsou k mání na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak ve vysílání první soutěžící, koho máme na telefonu? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, u telefonu Jitka.
0: Já vás zdravím, paní Jitko, tak odkud voláte?
1: Z Otovic,
0: dobře. Tak Pavel Šporcl je český houslový virtuos světového renomé. A my se vás, paní Jitko, ptáme na to, jakou barvu mají housle, na které Pavel Šporcl hraje.
1: No, já teda mám tip teda, ale radši bych ještě, jestli ten můj tip bude ve vašich nápovědách.
0: Já nemám nápovědy, dneska je to bez nápověd, tak zkuste, určitě
1: modrou.
0: To dáte. Modrou říkáte. No vidíte, je to tak, ano, skutečně. Máte pravdu, žádné možnosti, paní Jitko, vy nepotřebujete. Je to skutečně tak, Šporcl hraje na unikátní modré housle od nejlepšího současného houslaře Jana Špidlena. Tak já vám gratuluji ke vstupenkám, hezky si užijte ten koncert a mějte se báječně. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Písnička od amerického poprokového zpěváka, klavíristy Billyho Joela nám před chviličkou dohrála v dobrém ránu na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a je 8:45 a 2 minuty, jaké nás čeká počasí. Tak čekejme zataženo, kolem poledne se bude oblačnost protrávat, během dne se vyskytne lokálně déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka, a k večeru pak budou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat, a to večer až do vyjasnění. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 11 stupňů. Fouká mírný, většinou západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, později večer budou nepříznivé a biozátěž ta je dnes mírná na stupni číslo 1. A ještě pro zajímavost připojím teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 5. června, tak minimální teplotu 0,6 stupně Celsia nad nulou zaznamenaly Mariánské Lázně Skláře v roce 1991, zatímco maximální teplotu 32,5 stupně naměřili

221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

Saxofon, to byla krásná tečka za jednou z krásných písniček od Hany Zagorové Nešlap, nelámej. Právě s touto písničkou jsme se přiblížili k 9. hodině, bude to už za 8 minut. Spolu s ní další čerstvé zprávy z našeho regionu i ze světa, které nabídne Dana Jelínková, no a po nich otevře dopolední vysílání Iva Kokešová. Tak si tedy užijte hezky pátek, no a po něm vám pěkný, vydařený víkend přeje Jitka Brošková. Mějte se krásně, mějte se fajn a v pondělí se těším opět. Naslyšenou.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. 21letá Betty sdílí svůj příběh na Instagramu.
2: Sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým. Pomohli mi se zase doslova se zvednout a bojovat.
1: O rakovině vaječníků s panem profesorem Davidem Cibulou a o moderní léčbě v onkogynekologii.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Podpora rozvoje Krušnohoří pokračuje. Karlovarský kraj rozdělí přes 890 tisíc korun. V Karlových Varech začíná festival vietnamské kultury. V Praze pokračuje veletrh vědy. A čekejte oblačnost s občasným deštěm, teploty do 19 stupňů Celsia. Zprávy s Danou Jilínkovou. Čtyři projekty v Krušných horách získají díky krajskému dotačnímu programu podporu v celkové výši 892 tisíc korun. Jak informoval náměstek hejtmana Martin Hurajčík z Hnutí ANO, finance pomůžou lepšímu zázemí pro návštěvníky, kvalitnější infrastruktuře a promyšlenému rozvoji turistiky vytížených lokalit. Mezi podpořenými žádostmi, které splnily podmínky projektu, je studie víceúčelového turisticko-sportovního zařízení v Bublavě, vybudování převlékárny pro návštěvníky v Abrtamech, projektová dokumentace parkoviště v Přebuzi nebo studie nástupních míst a parkovišť v oblasti Krušné hory Západ, kterou nechá zpracovat společnost První Krušnohorská. V Karlových Varech začíná dvoudenní přehlídka vietnamské kultury a gastronomie. Program akce nabídne módní přehlídku, ukázky asijské kuchyně i přehlídku vietnamských umělců na hlavní karlovarské pěší zóně a v hotelu Ambasador. Na zítřek připravili organizátoři průvod městem, kterého se zúčastní kolem 500 vietnamských žen v národním oblečení. Pokračuje primátorka Andrea Pfefferklová z Hnutí ANO.
4: Ti, kteří by se chtěli přijít podívat, předpokládáme, že bude možnost vidět to, co se děje v sále i na obrazovce, která bude umístěna před hotelem Ambasador. No a je zhruba na sobotu v dopoledních hodinách připraven i průvod, kdyby zástupci vietnamské kultury měli procházet od hotelu Ambasador až ke Grand Hotelu Pop.
3: Na výstavišti v pražských Letňanech dnes druhým dnem pokračuje veletrh vědy. Největší populárně naučnou akci v Česku letos už po desáté pořádá Akademie věd. Vstup je zdarma a lidé si na místě můžou prohlédnout přes 100 interaktivních expozic nebo navštívit debaty. Cílem akce je blíže představit práci vědců, říká Marek Todorov z Akademie věd.
5: A také to, že veletrh vědy je skvělou příležitostí k tomu, aby si lidé a veřejnost obecně mohla se potkat s tím konkrétním věcem a zeptat se ho v podstatě na cokoliv, co je zajímá.
3: Veletrh v Letňanech potrvá až do zítřka, stejně jako dnes, tam lidé můžou přijít od 10 do 18 hodin. Spojené státy uvalily sankce na kubánského prezidenta Miguela Díaze Canela. Oznámilo to americké ministerstvo financí. V posledních měsících Bílý dům zvyšuje tlak na Kubu, vyhrožuje jí vojenskou intervencí a nařídil energetickou blokádu ostrova, který se tak potýká s výpadky elektřiny a nedostatkem potravin. Kubánský prezident nové sankce označil za protiprávní a snahu o zbytečné vyostřování napětí mezi Havanou a Washingtonem.
0: Počasí.
3: Bude oblačno, s místními přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřky, během odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na stupních 1 mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Dopravní nehody v ulicích Vítězná a Cihelní v Karlových Varech byly odstraněny. Komunikace by už měly být průjezdné bez omezení. Tak šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Dobrý den, dneska je pátek, 5. června 2026. Naše aktuální zprávy skončily 4 minuty po 9. a první písničky této hodiny přinesou Anna K. a Helena Vondráčková. Potom už budeme vařit, respektive dneska péct, nádherný ovocný dezert. Řekla bych, Mirka Kuncmanová už skoro přichází do studia a vy si zatím teď během 6 minut připravte tušky a papíry, pokud si recept budete chtít poznamenat, ale nemusíte, protože už za chvilku se objeví na našem webu.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: A za mikrofonem Mirka Kuncmanová, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já už jsem předeslala, že to bude dneska desert,
2: ano.
1: A že to bude desert laděný do léta, viďte.
2: Přesně tak. Je červen, začínají se postupně červenat jahody, maliny, třešně. A také, myslím si, je čas na to připravit si jednoduchý, ale velmi chutný a efektní moučník. Dneska to bude pruhovaný dortík s ovocem. Jeho příprava je snadná, jen popustíme uzdu své fantazii při jeho zdobení. Nebudeme šetřit jak ovocem, tak i šlehačkou. Kdo chce, může si šlehačku přisladit, ale podle mého to ani není potřeba. Korpus je sladký dost a ovoce vlastně také. Tak zbytečně nepřebíhejme cukrem chutě těchto dvou dokonalých složek. Předpokládám, že do přípravy tohoto dortíku se rády zapojí i děti, neboť je to práce, která je bude bavit. Tak se pusťme do pečení a do tvoření letního moučníku.
1: Já jsem moc zvědavá, jak ty pruhy vytvoříme. Vy nám to určitě vysvětlíte, ale začněme surovinami. Co budeme potřebovat?
2: Připravíme si 5 vajec, 100 gramů pískového cukru a 100 gramů hladké mouky. Dále budeme potřebovat pikantní marmeládu na potření, 300 ml smetany ke šlehání, já tedy kupuji 40%, aby to byla jistota a nemusíme tam dávat žádný stužovač, nic. No a samozřejmě to čerstvé ovoce na ozdobení, jako jsou jahody, maliny, třešně, mandarinky, hroznové víno, to záleží na tom, co máme a co máme rádi.
1: Tak těch surovin není mnoho.
2: Ano.
1: Ještě jednou je zopakuji, 5 vajec, 100 gramů pískového cukru, 100 gramů hladké mouky, pikantní marmeládu na potření, 300 ml smetany na šlehání, čerstvé ovoce na ozdobení, asi dle vaší fantazie a dle možností, jahody, maliny, třešně, mandarinky nebo hroznové víno. Mirko, jak budeme postupovat?
2: Z bílku si ušleháme sníh, takzvaně na měkké špičky. My už jsme se tady o tom bavili, co to znamená. Znamená to, že když vyndáme teda ty metly, tak trošku se nám ta špička ohne. Takže v této fázi do něj zašleháme polovinu cukru. Pak postupně zašleháváme žloutky, zbylý cukr a nakonec po částech vmícháme vařečkou prosátou mouku. Těsto rovnoměrně natřeme na plech vyložen pečícím papírem a v předehřáté troubě upečeme do růžova při zhruba 200 stupních Celsia. Pečeme z prutka, aby se těsto nevysušilo a dobře se rolovalo. Doba pečení je zhruba 10 minut. Upečený piškot i hned potřeme marmeládou a celý plát podélně nakrájíme na stejně široké 4 pruhy, které pevně stáčíme jeden po druhém stále dokola, čímž vznikne kulatý korpus. V chladu necháme odpočinout a potom ozdobíme dotuha ušlehanou šlehačkou a ovocem. Největší překvapení nastane, když dort nakrájíme a nařezuje krásně pruhovaný. Ta celková doba přípravy je strašně krátká. Do 1 hodiny jsme hotové. No, já bych ještě takovou poznámku měla. Jak je patrné z receptu, na jedno vejce je počítáno se 20 gramy cukru a s 20 gramy mouky. Tak si můžeme jednoduše připravit větší či menší základ z tohoto piškotového těsta. Pravidlo je tedy jasné. Na jedno vejce 20 gramů cukru a 20 gramů mouky.
1: Tak já se ještě jednou přece jen zastavím u toho rolování.
2: Ano.
1: Čili máme 4 pruhy, začnu
2: ano.
1: jedním a vytvořím si, řekněme, spirálku.
2: Ano.
1: A na tu malou začnu namotávat další.
2: Hned pokračujeme.
1: A další a další.
2: Ano.
1: Až mi z malé spirálky prostě vznikne velký zatočený korpus.
2: Přesně tak.
1: Chápu to správně.
2: Ano.
1: Abychom to vysvětlili úplně polopaticky, jak se říká. Už to máme na webových stránkách a skutečně ten dort vypadá velice dobře, když se nakrojí. Děkujeme za něj, Mirko, a hned se ptám na příští týden.
2: Tak jsme měli sladké, tak bude něco od masa, budou to takové vepřové kostky se zeleninou.
1: Mm-hmm.
2: Je to tak trošku sahnutí do maďarské kuchyně. Ale recept je to můj.
1: Výborně. Takže se příští týden zase budeme těšit na recept Mirky Kuncmanové. Pro dnešek se loučíme, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: No a Mirku Kuncmanovou už po písničce vystřídá Vladimír Menčík. Počkejte si na úsměv, prosím.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dneska dopoledne nám bude vyprávět Vladimír Menčík a pozve nás na školní tělocvik.
2: Pro pořádek ještě tu kravičku zpívala. Já jsem kravička, na doj, simlíčka, Janku doj, doj, doj, doj. Já do dneska nevím, jestli to zpívá kráva nebo ten doj. Spoustu zvířátek a teď byl tělocvik. Paní učitelka tam už stála. Měla cvičky, ona byla obdivuhodná v tom, že při té hmotnosti ona nejen přecvičovala, ale i zúčastňovala se toho cvičení. My jsme byli furt ve cvičení, až my jsme byli trenérka jenom. Celý mládí vlastně. Přišli jsme, ona pás mě, všichni jsme řekli ano, pak přišlo ještě 5 dětí. Pozor, za mnou v zástup nastoupit. Nastoupili jsme, ona se obrátila a slavnosti pár dětí jsme slepice. Ale hlavu vzhůru, my jsme důležitý slepice, my dnes hodláme oblažit svět. Sneseme svoje první vajíčko, nasaďte křídelka, tím mi budeme mávat v rytmu chůze, kolínka hezky až k hrudnímu koši, jednak slepičky to tak dělají a je to zdravé kudýchání. A už jsme jeli polem chovaná jako hlavní slepice, Skalitková vzadu hrála křídlo. A já jsem slepička, jak stádo idiotu jsme kroužili. Snáším vajíčka. Jenže jak jsme zpívali, podívej jak, paní učitelka naprosto nečekaně trochu záludně zařvala a dřepa tlačíme vejce. Teď nás oblídla a pač, jak říkám, jsem byl nápadně hezky, tak se jim padl oka zařvala. Menšík, usilovnějc! Já jsem přidal a mně se to povedlo. Teda povedlo, abych se nevytahoval, Bílek mě ještě nešel, zloubí. No na poprvé to bylo dobrý. Teď ty děti se seběhly, ty slepice, aby viděli, jak to má vlastně vypadat. Ta tam stála bílá jako křída, až poprvé padla na takhle talentovanou slepici. A já jsem tím trpěl až do 15 let, když jsme se odstěhovali, pač já už jsem... Líbili se mě děvčata, jistý se to nejmí hodilo, když jsem stál v zástupu dívek, tak nějaký rošťák malý tak dlouho to tradovalo v Ivančici. Vystrčil hlavu za rohem nebo z křoví a menčíku. Ko, ko, ko, ko, ne. To je všechno.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, je 9:30. Hartmanice chystají Den svobody na Zhůří. Bude v prostorách zaniklé šumavské obce přímo u pomníku 90. pěší americké divize, který připomíná její vylodění v Normandii. Letos vychází na den přesně na 6. červen. A právě o této akci se od nás dozvíte víc už za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňský divadelní spolek Jezírko zahraje představení Vražda v Orient Expressu v zámeckém parku v Křimicích. Slavná detektivka tam začíná v rámci křimického kulturního léta ve 20 hodin a 30 minut. Spolek osadníků Červené na Šumavě zve na sousedské setkání u kaple Panny Marie Pomocné. Začíná v 17 hodin a bude na ní slavnostně odhalena nová informační tabule zachycující zajímavou historii kaple. Úvodní slovo bude mít historik Vladimír Horpeňák. Divadelní ochotnický spolek A tak dále ze Sušicka zve na veselohru na motivy komedii Zdeňka Trošky. Představení Slunce, seno a tak dále začíná v 19.30 v kulturním domě ve Velkém Boru. 150. výročí narození hudebního skladatele Jindřicha Jindřicha si připomenou v Klenčí pod Čerchovem. Na klenečského rodáka tam od 19 hodin zavzpomínají během gala večera v kostele svatého Martina. V amfiteátru v Plzni na Lhotíně začíná 15. ročník jednoho z největších metalových festivalů v Česku. Metal Fest Open Air 2026 odstartuje ve 12.30 a vystoupí na něm české i světové metalové kapely. Festival potrvá až do neděle. Divadelní festival Ašlerky zve na sérii představení do Ašského kulturního centra La Rytma. Odpolední program nabídne například od 16.20 představení souboru Buchty a loutky nebo od 18 hodin Hru o trůn v podání Bratří v triku. No a v Jáchymovském muzeu Královská mincovna začne v 17 hodin dvoudílná přednáška Vladimíra Horáka. Představí někdejšího přednostu vrchní, horní a hutní správy v Jáchymově Františka Babánka a přiblíží objev rádia, vznik a vývoj Radonových lázní. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu, ať už si vyberete cokoliv.
2: Patřil jsem kometu, oblohou letěla. Se mi zaspívat, ona mi zmizela, zmizela jako laň lesa v nevízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

0: Rádio vašeho kraje a skupina Tým 5 minut před 10:15. 6. června 1944 se vylodili spojenci v Normandii. Mezi nimi i 90. pěší americká divize, která pak doputovala až do Československa. Mimo jiné i na Šumavské vzhůří. A právě tam si zítra připomenou výročí vylodění a uctí památku této divize při tradičním Dni svobody. Organizuje ho město Hartmanice a já už teď vítám ve vysílání jeho starostu Pavla Waldmana ze Sdružení nezávislých kandidátů. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Plzeň.
0: Co se tedy bude v sobotu zítra na vzhůří všechno dít?
1: V sobotu se na vzhůří uskuteční Den svobody. Jde o setkání teda přátel Šumavy, svobody a demokracie. V dopoledních hodinách proběhne pětní akt u té skály uctění památky padlých amerických vojáků, součástí kterého teda bude položení květin a budou následovat projevy hostů. Za příznivého počasí se návštěvníci taky budou moct prohlédnout výstavu s názvem Prezident na Šumavě, připomínající loňskou návštěvu právě prezidenta republiky, který tuto akci navštívil. A celým programem nás teda bude i provázet Zdeněk Růčka, který to bude moderovat a který se dlouhodobě věnuje historii osvobození západních Čech americkou armádou a patří k lidem, kteří teda zhůří a zjiští památník znají nejlépe. Po celý den bude i na místě zajištěno občerstvení.
0: Při podobných akcích bývá k vidění i historická technika, také vojáci v dobových uniformách. Přijedou i na zhůří?
1: Ano, návštěvníci se mohou těšit na ukázku historických vozidel a jeepů. A Salomonce nám navíc přijedou vojáci, kteří představí originální uniformy příslušníků té 90. pěší divize americké armády.
0: Musíme dodat také pár praktických informací. Zaniklá obec Zhůří je přístupná jenom pěšky nebo na kole. Po dobu konání Dne svobody tam ale bývá i povolený vjezd autem. Bude to, pane starosto, i tentokrát?
1: Určitě. Po celý den bude povolen vjezd vozidlům do prostoru teda bývalé osady Zhůří. Příjezd bude možný jak od starého Brunstu podél řeky Křemelné, tak také od staré Hutě.
0: No a pokud si přece jenom bude chtít někdo udělat procházku, jak se vlastně k pomníku na Zhůří dostane?
1: Na obou stranách z těch zmiňovaných vjezdů, jak jsem teď zmínil, jsou k dispozici dvě parkoviště, odkud lze k pomníku dojít pohodlnou procházkou dlouhou přibližně 2,5 kilometru. Tady bych poprosil všechny, kdo budou přijíždět, aby dodržovali prostě parkovací stání a řadili se a někde na cestách nepřekáželi.
0: Ano, a ještě tedy na závěr, v kolik hodin Den svobody na Zhůří zítra začne?
1: Setkání nám začíná v sobotu 6. června v 10 hodin, takže srdečně zveme všechny přátelé Šumavy, historie i svobody. Podle předpovědi počasí nás navíc čeká krásný den, takže věříme, že si ho společně užijeme.
0: Na telefonu byl starosta Hartmanic Pavel Waldman. Díky za vaše informace, ať se všechno zítra vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Tady je rádio vašeho kraje, máme 2 minuty po 9:45. Do 10:00 stihneme ještě kalendárium. Petr Jungmann připomene třeba Marshallův plán a také vůbec první vědecký lékařský popis onemocnění AIDS. Takže si určitě počkejte na kalendárium a potom také na nové zprávy o 10:00. Přejeme vám stále krásné páteční dopoledne a příjemný poslech. Teď skupina Kryštof.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek, 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze, dobré jméno, Dobroslav. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu. To nadšeně přijalo, ale po dvou dnech a jedná ani se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi 3. a 4. nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Policie zadržela podezřelou osobu v souvislosti s nálezem části těla v Kinčperku na Sokolovsku. Odbory z úřadu vlády na dnešek vyhlásily stávku kvůli přesunu agent ze Strakovy akademie. Jasany v Aši napadla houba, uschlé stromy město musí pokácet. A čekejte oblačnost s občasným deštěm, teploty do 19 stupňů. Zprávy Adana Jelínková. Kriminalisté zajistili osobu, která je podezřelá z násilného trestného činu v Kinčperku nad Ohří. Od včerejška tam policisté vyšetřovali nález části lidského těla na kraji města. Do prohledávání okolí se zapojili desítky policistů, strážníků městské policie a záchranáři. Pokračuje policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
2: K události, ke které došlo v Kinčperku nad Ohří, jsme zadrželi osobu podezřelou z tohoto násilného trestného činu. V současné době provádíme potřebné úkony, o dalších podrobnostech budeme informovat okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí. Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí.
0: Odboráři z úřadu vlády dnes stávkují, protestují tím proti chystanému přesunu agendy závislostí, duševního zdraví nebo lidských práv ze Strakovy akademie na 4 ministerstva. Varují před možným poškozením agent. Vláda na přesunu od července ale dál trvá. V těchto chvílích začíná tisková konference odborů i za účasti předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly. Ve špatném stavu jsou Jasany v aleji u hřbitova v Aši. Napadla je houba voskovička Jasanová, proti ní není ochrana. Stromy postupně usychají, radnice je proto bude muset nechat pokácet, říká ze správy majetku Pavel Kudláček.
3: Ta houba, když napadne ten strom, tak postupně vlastně přisychá, dochází k odumírání té koruny, opadání toho listoví, že poprvé, potom přisychají ty kosterní větve, praská kůra, ten strom prostě celý odumře postupně. Ta houba se šíří s duchem, přesouvá se víceméně přes jako několik kilometrů, třeba je schopná napadnout zdravý jasan a šířit se dál. Zhruba polovina těch jasanů je napadených.
0: U záporožské jaderné elektrárny okupované Moskvou začalo platit dočasné příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Oznámila to Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která příměří kvůli nutným opravám komplexu vyjednala. Na sociální síti X napsala, že se budou opravy, které mají zabránit hrozbě jaderné havárie, týkat elektrického vedení. Síť poškozená boji běžně dodávala elektrickou energii k chlazení reaktorů elektrárny. Od konce března je odstavená a nahradilo jí méně výkonné vedení. V následujících dnech začnou odstavenou síť opravovat ruští i ukrajinští technici.
1: Počasí.
0: Bude oblačno s místními přeháňkami, během odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/20 za Třebouní u Toužimi na Karlovarsku je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Semafor pustí jen 10 aut, tvoří se kolony, ve směru na Karlovy Vary se zdržíte 30 minut. A na 123. kilometru dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary stojí pro poruchu odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: V Plzni začíná 14. června festival Pojď sem na divadlo. Jedná se o jeho třetí ročník a my vám za chvíli s naším dnešním hostem řekneme o tomto festivalu všechny podrobnosti. 4:50, příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, máme 11 minut po desáté. Plzeň se od 14. do 22. června opět promění v město divadla. Festival Pocem na divadlo má před sebou třetí ročník plný činohry, pohybového divadla, koncertů, besed i programů pro děti. A naším hostem je dnes herečka a spoluzakladatelka festivalu Pocem na divadlo Jana Trojanová. Vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání a krásné dopoledne všem posluchačům.
0: Festival Pocem na divadlo letos tedy vstupuje do třetího ročníku. Jano, ohlédnete se trošičku zpátky. Jak to začalo a jaké byly ty dva předchozí ročníky z vašeho pohledu?
1: Je to jako s malým dítětem. Ten první ročník byl skutečně to malinkaté miminko v plenkách, kdy jsme hráli open air, hráli jsme na nádvoří plzeňského Prazdroje a bylo to vlastně takové pro nás všechno nové, oťukávací. Myslím, že jsme se i tak jako zžívali s tímto městem, i když moje kolegyně, spoluzakladatelka, ředitelka festivalu Lilian Fischerová je plzeňskou rodačkou, takže ona samozřejmě se v Plzni orientuje podstatně líp než já, nebo tehdy. Dneska myslím, že občas mám něco už trochu zmapované díky různým návštěvám škol, různých společností a institucí. Ale ten začátek byl opravdu jako s malým děťátkem a takto k němu přistupujeme a vypipláváme a pokračujeme dál. Ten druhý ročník už vlastně byl opravdu takovým tím fakt jako velkým festivalem, který jsme si přáli mít se vším všude. S programem dopoledním, odpoledním, večerním a také, protože moc dobře víme, že jestli se něco nedá ovládnout, tak to je samozřejmě rozhodnutí ze zhora a teď myslím ze zhora opravdu toho nejvyššího zhora a to znamená, jaké bude počasí. A open airy jsou nádherná záležitost v létě, ale pro organizátory smrtelná záležitost a vy musíte mít tu variantu nabídnout divákům záložní variantu, to znamená nějaký vnitřní prostor. Takže potom jsme zakotvili a jsme moc rádi v prostorách Měšťanské besedy v Plzni a v dalších místech. A letos, jak se ten festival postupně rozrůstá, tak jsme vlastně navázali spolupráci také s divadlem Josefa Kajetána Tyla, který je spolupořadatelem toho festivalu a kde vlastně budeme zahajovat a budeme i zakončovat.
0: Takže dneska už se v Plzni vyznáte, už nezabloudíte, našli jste Plzeňský rozhlas na náměstí Míru.
1: Plzeňský rozhlas velmi dobře, protože to je místo, které čas od času navštěvuji, ale že bych nezabloudila, to bych hodně lhala. Zabloudila bych a zabloudila jsem opět teď a produkční naše by se tady určitě usmála, protože by věděla, jakou cestu jsme teď absolvovali a kolik plných čar se musela přejet, protože mě ta navigace hlásila špatně.
0: Možná, že bychom měli říct, že festival Pocem na divadlo už má za sebou jakýsi prolog, proběhl 11. května. Co to bylo? A jak se to povedlo?
1: Byl to krásný koncert Cello Republic, což jsou čtyři fantastičtí muzikanti, hráči, umělci, violončelisté a hráli ve velké synagoze, čili krásný prostor, který určitě Plzeňanům a okolí je velmi, velmi dobře známý. Bylo to krásné, bylo to s krásnou jako i světelnou takovou, nebudu říkat projekcí, ale s nasvícením, takže takový ten vizuální a poslechový vjem byl prostě obrovský a úžasný a mělo to takový ten duchovní rozměr, přesah, i když kluci hráli i jako různé žánry a bylo tam řada odlehčujících situací. Myslím, že ten večer celkově byl vydařený a doufujeme, že jsme tím odstartovali ten třetí ročník.
0: My se budeme o programu bavit podrobně, ale pojďme teď zmapovat ta místa, kde se bude hrát. Vy jste tedy zmínila Měšťanskou besedu, ano. Zmínila jste divadlo Josefa Kajetána Tyla a jaká další místa ještě budou centrem festivalu Pocem na divadlo?
1: Bude to také divadlo Alfa, kde budeme hrát nejenom pro děti, ale třeba tam bude hrát divadlo Na zábradlí. A pak nově letos budeme v prostoru Moving Station, čili v takovém, já řeknu trošku jako alternativním prostoru, ale i tam představení, které tam uvedeme, se určitě skvěle hodí. Budeme ale také třeba ve společenském sále SOUE, kde bude budeme hrát teda dopoledne pro školy. No a určitě nemůžu zmínit a opomenout také rozhlasová studia. Letos to nebude jedno, ale budou hned dvě rozhlasová studia tady Plzeňského rozhlasu, která mají možnost navštívit i posluchači, co nás teď třeba slyší on air, protože se otevřou vlastně i pro ně díky festivalu a díky besedám a díky naší spolupráci.
2: Zveme vás dnes na festival Pojď sem na divadlo. Naším hostem je spoluzakladatelka festivalu, herečka Jana Trojanová. Za chviličku už se dostaneme ke konkrétním představením.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje a zveme vás na festival Pojď sem na divadlo, který začíná v Plzni 14. června a zveme vás se spoluzakladatelkou, herečkou Janou Trojanovou. Vy jste někde, Jano, zmínili, že ten letošní ročník je největší a nejpestřejší. Podle čeho jste vlastně vybírali jednotlivé inscenace a hostující soubory? Jaký máte klíč?
1: Vybíráme to podle zásadního klíče. Jednak to musí být buď představení, která jsme osobně viděli, nebo to musí být představení, o kterých je velmi pozitivně slyšet, a nebo to musí být takové soubory, od kterých, když si něco vezmete, tak víte, že to není špatně. A to mluvím třeba už jenom o tom zahajovacím večeru, kdy přijede Davidské divadlo s představením Každý má svou pravdu, tak tam asi po čem sáhneme, tak sáhneme správně a divák plzeňský a i mimo plzeňský je rád, že Davidské divadlo přijede. Stejně tak určitě u toho zakončení, když se řekne jméno Ivan Trojan, tak většinou myslím, že nemusím dodávat už jako nic, tak jenom dodám, že to je to jeho monodrama Žáby, které vzniklo k jeho jubileu a které už tady ostatně i teda v Plzni bylo, ale jinak se snažíme myslet i na to, abychom přivezli skutečně něco, co tady tak často nebývá, protože samozřejmě v Plzni je kultura bohatá, je velmi dobrá tady kultura a tím vůbec nenavážím do programu nejrůznějších institucí, to ani náhodou. My naopak se snažíme s těmi institucemi a s různými divadly vlastně kooperovat, tady si všímáme i toho, co se tady kdy jako hrálo, nehrálo a tak dále, a skutečně přivést něco, co toho diváka může natchnout v tom, že si řekne, aha, na to bych si musel zajet do Prahy, nebo to bych si musel zajet do Brna, nebo do Činoherního studia, do Ústí nad Labem a podobně. Takže vlastně vybíráme i podle tohoto klíče.
0: Takže vy jste zmínila Davidské divadlo, musíme připomenout také Divadlo na zábradlí nebo Decadencers. Je to těžké dostat tyhle hvězdy do Plzně? Ivan Trojan, to je samozřejmě záruka. Kde se objeví Ivan Trojan, tam je plno, protože toho milujeme úplně všichni.
1: Ano.
0: Je to obtížné z toho manažerského hlediska?
1: Já si myslím, že je tam jeden důležitý faktor a to je trefit se dostatečně dopředu,
0: ano,
1: do toho času,
0: do
1: kdy se najde to okénko, které hlásí volno, tak není volno. A pak je samozřejmě důležité dostatečně dopředu, což je třeba opravdu rok dopředu před tím festivalem, tím daným ročníkem, tak opravdu řešit s těmi, teď myslím fakt jako budovami, s tím divadlem DJKT nebo právě s Měšťanskou besedou, řešit, jestli zase můžeme počítat s tím, že v tom daném termínu a opravdu s těma různýma produkcema začít takto jako dopředu řešit ta daná představení a ty dané termíny.
0: My jsme zmínili Ivana Trojana, ale další velká hvězda, alespoň z mého pohledu, Jitka Schneiderová. Tu máme taky všichni moc rádi. Ta se objeví kde a kdy?
1: Jitka Schneiderová přijede s představením Pořád jsem to já do Měšťanské besedy. Bude to 16.6., bude to v úterý. Musím ale zmínit její taky neméně skvělou kolegyni Zuzanu Bidžovskou.
0: Jasně.
1: Přijedou vlastně, oni jsou hlavními protagonistky příběhu Pořád jsem to já. Je to podle Oscarového filmu, možná mnozí viděli, skvělý bestseller Still Alice. A ti přijedou teda do Měšťanské besedy, kde odehrají toto představení a ještě vlastně předtím si Jitka odskočí sem do rozhlasu, protože to je jedna z těch novinek letošního roku a to jsou živé besedy.
0: Ano, takže ta živá beseda s Jitkou Schneiderovou bude kdy? Prosím, pomozte mi s datem.
1: 16.6. je to v úterý a Jitka společně ještě s Ivonou Stolařovou, tak je s další herečkou, která hraje v této inscenaci, přijedou do Plzeňského rozhlasu a od 16.30, já to takhle záměrně zmiňuju, aby posluchači už mohli psát do diářů, od 16.30 do 17.30 budou hosty besedy tady přímo v budově Plzeňského rozhlasu, v této krásné budově, kam se ne tak úplně často může posluchač dostat, možná tak při dní otevřených dveří a při nějakých speciálních projektových dnech, ale jinak ne, takže otevřeme otevřeme brány, otevřeme dveře do kořán a jste srdečně vítáni. Navíc vstup na tu besedu je skutečně volný, takže kdo přijde, myslím si, tak si sedne. Kdyby byl hodně velký nával, tak si dovedu představit, že si i s tím poradíme. To rozhlasové studio, kam máme namířeno s besedou, je poměrně velké, takže toho prostoru je dostatek. A vlastně posluchači budou mít možnost nejenom jako face to face se setkat s oběma dámami, ale zároveň pravděpodobně vznikne ještě nějaký prostor třeba i na nějakou otázku směrem teda k ním od právě toho publika v hledišti.
0: A to nebude jediná beseda tady v Českém rozhlase. Ta další bude kdy?
1: Další bude ve čtvrtek, bude 18. června a opět se pojí s festivalovým hostem. Tentokrát to bude se zpěvačkou a herečkou Radkou Fišarovou, která přijede se svým krásným projektem s koncertem Podsta Edith Piaf, protože ona v podstatě je taková česká Edith Piaf a to není žádné klišé, to je pravda, je skvělá, je mimořádná a je to neskutečně milá a báječná dáma. Tak jsem moc ráda, že a s velkou jako radostí vlastně svolila a ta přijede právě před tím koncertem, který máme na zahradě Měšťanské besedy, přijede už na 15. hodinu, aby se všechno stíhalo, takže od 15 do 16 hodin bude tady Radka Fišarová ve studiu Českého rozhlasu Plzeň, bude odpovídat na dotazy a věřím, že se to tady společně tu hodinku užijeme. Opět vstup je volný a Radka až skončí beseda, tak odjede, aby si udělala zvukovou zkoušku na zahradě Měšťanské besedy a potom teda následně koncert, který je tam od 18 hodin, kdy samozřejmě ji přijedou podpořit potom i muzikanti, protože přijede s celou kapelou. A kdyby náhodou pršelo, tak jsme ve velkém sále, takže se nemusí diváci bát.
0: Festival Pojď sem na divadlo, který začíná 14. června, klade velký důraz na program pro školy a pro mladé publikum. Za chviličku vám o tom řekneme víc. Jsi mi...

0: S Janou Trojanovou si dnes povídáme o festivalu Pojďsem na divadlo. Slíbili jsme něco o programu pro děti, pro školy, vůbec pro mladé publikum. Co pro ně děláte?
1: Já myslím, že ta nabídka je poměrně velmi bohatá, protože my jsme si říkali, že chceme nabídnout velkou pestrost festivalovou a vůbec jako divadelní a nemyslet jenom na dospěláky, aby šli prostě do divadla večer. Takže budeme hrát pro mateřské školy, hrajeme pro základní školy opravdu jako první, druhý stupeň a pro střední školy. Myslím, že to máme fakt jako pokryté. Budou tu operky, divadla Radost Brněnského v pondělí hrát v Měšťanské besedě 15. června. Bude tu naše divadelní společnost Indigo Campaign, na kterou ještě určitě přijde zmínka. Tak budeme hrát klasiku, britskou klasiku Oscara Wilde, jak je důležité být s Filipem. Budeme tady mít Bratrstvo kočičí pracky, protože přijede činoherní studio z Ústí nad Labem. Budeme tu mít ale taky třeba Příhody včelích medvídků, což je divadlo Krapet z Prahy. No a určitě, na co bych já nechtěla zapomenout, tak je představení Naši fabulanti, to si přivezeme taky z Prahy, to je, myslím, že středními školami hodně jako oblíbená inscenace. Máme plno, což jsme moc rádi, dvakrát vlastně. A co budeme mít, a to je taky specialita, kterou jsme tady už měli loni a souvisí s Českým rozhlasem, teď teda myslím hlavně s tou pražskou částí, tak z Prahy z Českého rozhlasu přijede pořad Vlnohraní. Tentokrát to bude na téma Hudební zvěřinec, takže autoři, kteří se nějakým způsobem pojí s tou faunovou říší, a budeme tady ve studiu Plzeňského rozhlasu mít právě dvě představení Vlnohraní a dokonce tam je takový vklad toho, že v rámci Vlnohraní se na závěr vždycky každého pořadu natáčí s těmi účastníky nahrávka a tu nahrávku si potom v úvozovkách odnesou, samozřejmě, že ji dostanou jako poslanou, ale odnesou si ji právě všichni interpreti sebou.
0: Jano, já už jsem několikrát zmínila, že jste samozřejmě spoluzakladatelka festivalu Pojďsem na divadlo, ale hlavně jste tedy herečka, takže kde vás během festivalu uvidíme jako herečku a ne jako organizátorku?
1: Tak bude to vlastně v úterý, to bude takovej, já bych řekla, trojboj pro mě, protože dopoledne budu právě v rámci naší divadelní společnosti Indigo Campaign v představení, jak je důležité být s Filipem. A Indigo Campaign, to bych jako hrozně chtěla tady vypíchnout a byla bych strašně ráda, kdyby postupem času Plzeňané a okolní svět věděl, že právě Indigo Campaign, divadelní společnost, kterou jsme s Lilian Fischerovou založili v roce 2013, tedy už před, jestli dobře počítám, 13 lety, tak je právě tím, kdo stojí za tou organizací celého festivalu. Takže Indigo Campaign. Budu tady ale hrát taky už se zmiňovanou inscenací Pořád jsem to já, kde se alternuji s Danou Černou, a když už tady v Plzni budu, tak Dana říkala, no to si přece musíš jako zahrát ty. Takže ano, na to se taky těším. Budu tady v rámci Vlnohraní, protože to je projekt, který vlastně moderuji společně s autorkou scénáře a spolumoderátorkou Martinou Spiritovou, takže to se těším zase tady na děti. A budu také v divadle Alfa, kde budeme s Indigo Campaign hrát v neděli 21. června Tři veterány, takže se tady tak jako během toho týdnu promítnu, a protože tak trošku fušuju vám, milá kolegyně, do rozhlasové práce a protože občas spolupracuju s různými subjekty rozhlasovými, tak vlastně ty besedy dvě zmiňované už asi dovolím odmoderovat já a připravit si je já. Takže nějakým způsobem se tady promítnu i já jako interpretka.
0: My se na to těšíme, na ty besedy. Ano, fušujete mi do toho, já bych tady dneska ani nemusela být.
1: Musela.
0: Mohla jsem si skočit do cukrárny naproti na kávu.
1: Ne, jsem za to ráda, jde vám to skvěle, takže jenom pokračujte.
0: Tak jsme se pochválili. Ještě, Jano, úplně na závěr musíme zmínit nějaké ty praktické věci, co vstupenky. Tak Ivan Trojan, to si řekneme na rovinu, je vyprodaný.
1: Je to tak. Davidské divadlo, každý má svou pravdu taky, ale třeba, což já vlastně úplně nechápu, protože představení Tramvaj do stanice Touha, Decadencers, představení, které jezdí po celém světě a je oceňované prostě od půdy až někde do suterénu, tak než by nebylo vyprodané nebo dobře prodané, tak, ale není, ano, to slovo vyprodané není, máme tam ještě pořád jako volné vstupenky a já doufám, že to doběhne, protože já si teda myslím, že tohle fakt jako musíte vidět. Zároveň máme třeba i poslední lístky na úžasné představení, taky oceňované. Míla Kénik za to dostal cenu Můj boj zamilovaný muž, divadlo na Zábradlí. Ale jsou tam ještě jako i na to Pořád jsem to já vlastně pár nějakých vstupenek se sehnat dá. Takže je to strašně jednoduché. Buď přes naše webové stránky www.podsemnadivadlo.cz nebo se to dá koupit přes Go Out, což je asi úplně jako nejjednodušší cesta, nebo pochopitelně ty představení, která my hrajeme v těch daných institucích, tak třeba v Měšťanské besedě se dají dokonce koupit vstupenky na pokladně, nebo se dají koupit taky na pokladně divadla Alfa, takže tímto směrem nás určitě jako zastihnou a přes ty webové stránky je to asi opravdu značka ideál.
0: Ano, tam, kdo se podívá, tak ho to určitě nasměruje, kam bude potřebovat.
1: Je to tak.
0: 14. června začíná v Plzni festival Pojď sem na divadlo. Pozvat nás přišla herečka a zakladatelka Jana Trojanová. Díky. Ať se festival podaří, mějte se nádherně a těšíme se na vás v Plzni za těch pár dní. Ono už je to za chvilku.
1: Já děkuju za pozvání a čert vás vem.

Posloucháte rádio vašeho kraje, za minutku bude 10:45. Po 30 letech se do Bochova vrátí osobní vlaky. První víkendový spoj z Rakovníka vyjede už zítra. Trať nebylo nutné před obnovením provozu opravovat, protože po ní doteď jezdily nákladní vlaky. Víc uslyšíte ještě před 11. hodinou. Příjemný poslech.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Skupina Roxette 8 minut před 11. hodinou. Do Bochova na Karlovarsku se po 30 letech vrátí osobní vlaky. Víkendové spoje začnou jezdit už zítra. Nová linka z Rakovníka má přilákat turisty i cyklisty. Vlakem se díky ní dostanou k řadě výletních cílů v okolí.
1: Těším se na to hodně, protože tady 30 let nejezdil. Jsem slyšel historky od rodičů s tím, že to bylo hezký, takže se na to velmi těším.
2: Návrat pravidelné vlakové linky vítá obyvatel Bochova Matěj Loveček.
1: Budu to využívat pro výlety v okolí, protože bych se chtěl projít. A občas i projet na kole. Bych se do Rakovníka chtěl po dlouhé době podívat, že zase tam zajet vlakem. Vlastně i do Chýše bych se mohl podívat.
2: Nová linka bude součástí systému pražské integrované dopravy. Ráno vlaková souprava vyrazí z Rakovníka a poté bude jezdit na trati mezi Bochovem a Chyší. Po 17. hodině se vrátí zpět do Rakovníka. Obnovení spojů by mohlo podle ředitele destinační agentury Postřelí Jana Fábery přilákat na Bochovsko více turistů.
3: A ty vlaky tady budou jezdit ve víkendovém režimu. Každou sobotu a neděli sem pojedou 3 páry spojů, takže se na to velice těšíme.
2: Jaké vlaky tu budou jezdit?
3: V příštích týdnech to bude zajišťovat nízkopodlažní regionová, což má jednu výhodu, a to tu, že ten vlak bude po celou sezónu přepravovat jízdní kola. Bochov je totiž poměrně vysoko položený, dokonce v rámci toho objednatele toho vlaku té pražské integrované dopravy je to nejvýše položená železniční stanice, má 664 metrů nad mořem, to znamená, že se vyplatí vjet sem nahoru do Bochova vlakem a potom do každého okolního níže položeného bodu si dojet třeba na kole anebo dojít pěšky.
2: Destinační agentura Postřelí ke znovu zavedení pravidelné vlakové linky pořádá výletní den s Hartenbergským expresem.
3: Přijedou sem dva historické vlaky motorové, Hydra a Hurvínek, a kromě toho tady budou v provozu také dvě autobusové linky provozované historickými autobusy. Ta jedna bude okružní, to bude takový široký okruh, a ta druhá povede Doupovskými horami do Valče.
2: Poslední pravidelný vlakový spoj přijel do Bochova na konci května 1996. Tehdejší provozovatel České dráhy spoj zrušil kvůli ztrátovosti. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabele se o zachování tratě postarala nákladní doprava.
4: Po trati z Protivce do Bochova osobní vlaky i v minulých letech jezdily. Byly to zvláštní spoje na objednávku. Základ provozu tady ale tvořila nákladní doprava. Ročně trať využila řádově stovka nákladních vlaků, převážně se dřevem. Trať proto procházela standardní údržbou, včetně pravidelných prohlídek a měření. Mimořádné osobní vlaky do Bochova i v minulosti zajížděly. Žádné opravy kvůli zavedení pravidelných spojů proto nebyly potřeba.
2: Víkendové cyklovlaky budou do Bochova zajíždět do 28. září. Z Bochova u Karlových Varů

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj podpoří cestovní ruch částkou téměř 3,5 milionu korun. Dalovice na Karlovarsku pokračují v opravách kostela Panny Marie Utěšitelky. U Smržic na Prostějovsku se srazil osobní vlak s kamionem. A čekejte oblačnost s občasným deštěm, teploty do 19 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Dana Jelínková. Rada Karlovarského kraje schválila poskytnutí dotací z programu na podporu aktivit v cestovním ruchu v celkové výši 3 450 000 korun. Ty rozdělí mezi 33 projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu, turistické infrastruktury, digitalizaci služeb a inovace v lázeňství. Jak uvedla náměstkyně hejtmana a primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO, podpora směřuje jak k obcím, příspěvkovým organizacím a spolkům, tak k podnikajícím osobám působícím v regionu. Cílem projektu je zvýšit atraktivitu Karlovarského kraje pro návštěvníky a zároveň zkvalitnit služby, které turistům nabízejí. Dalovice u Karlových Varů pokračují v obnově kostela Panny Marie Utěšitelky. Po loňské opravě věže obec připravuje rekonstrukci hlavní lodě a úpravy okolí kostela. Vybrala už zhotovitele stavby. Práce vyjdou přibližně na 8 milionů korun a hotové mají být do března příštího roku, říká nezávislý starosta Lukáš Kolovrátek.
2: Druhá etapa zahrnuje opravu fasády a okolí lodě kostela a zajištění svahu za kostelem, kde se drolí skalní část a zasypává to kostel z jedné strany, takže to potřebujeme odstranit tak, aby k tomu nedocházelo.
0: Zhruba 20 lidí se lehce zranili při nehodě kamionu a osobního vlaku u Smržic na Prostějovsku. Informovali o tom krajští záchranáři. Vlak do vozidla narazil na přejezdu bez závor. Provoz na trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané je kvůli nehodě zastavený. Omezení by podle informací na webu Správy železnic mohlo skončit popoledni. Spojené státy vyčlení v přepočtu přes 14,5 miliardy korun na obnovu uhelného průmyslu. Federální peníze poslouží mimo jiné k vybudování dvou nových uhelných elektráren a exportního terminálu. Americký prezident Trump se tak snaží zvrátit trend dlouhodobě klesající spotřeby uhlí v zemi. Clean, beautiful
3: coal. Frázi krásné čisté uhlí Donald Trump používá přesto, že se jedná o fosilní palivo. Spalování uhlí produkuje škodlivé znečišťující látky a způsobuje oteplování planety. Oživení uhelného průmyslu bylo jedním z Trumpových předvolebních slibů. Oznámení o miliardových investicích v Bílém domě přihlíželi guvernéři a zákonodárci ze států bohatých na uhlí, jako jsou Wyoming nebo západní Virginie. Trump podotkl, že v těchto státech zvítězil ve volbách. Americký prezident k investici využil zákon o obranné produkci, který Spojeným státům sloužil k urychlení průmyslové výroby v období studené války. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude oblačno s přeháňkami, odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, vane mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Všechny dopravní komplikace na silnicích v Karlovarském kraji byly odstraněny, nehody v těchto chvílích hlášené nejsou. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přejeme vám krásné páteční dopoledne, máme 5. června 2026. Naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 11. Čeká nás Lenka Filipová a také Tomáš Linka. A pak se podíváme podrobněji na počasí, nejen na to dnešní, ale samozřejmě hlavně na to víkendové. Příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokeš.

0: Za 5 minut, 11:45.
1: Počasí.
0: Začneme pátkem. Zpočátku dnes bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, především ve východní polovině kraje. Odpoledne potom se začne částečně protrhávat oblačnost a srážky budou přecházet do lokálních přeháněk. Ojediněle se může objevit i bouřka. K večeru potom dneska očekáváme ustávání srážek, další ubývání oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Mírný, většinou západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Večer bude slábnout. Sobota. Ráno bude jasno, v údolích se místy budou vyskytovat mlhy. Během dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti dále přibývat. K večeru se místy vyskytnou lokální přehánky. Ojediněle se znovu může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách do 20 stupňů Celsia. Slabý vítr jižních směrů od 1 do 4 metrů za sekundu. No a máme tady neděli. Bude skoro jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle může vyskytnout slabší přehánka, především na horách. Nejvyšší teploty v neděli 20 až 24 stupňů Celsia. Mírný západní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu, bude odpoledne a večer slábnout. Ať se vám víkend vydaří bez ohledu na počasí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš páteční dopolední program, to byla skupina ABBA. Vodáci vyrážejí na řeky a půjčovny hlásí první nápor zákazníků. Jaká je situace na Ohři, Otavě nebo na Berounce, uslyšíte ještě před půl dvanáctou.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Za 7 minut bude 11:30. Přejeme vám krásné dopoledne. Vodácká sezóna se naplno rozjíždí. Nedávné deště zlepšily podmínky na většině řek a půjčovny registrují rostoucí zájem o splouvání. Aktuální situaci na řekách v Karlovarském a Plzeňském kraji zjišťoval reportér Václav Malý. Přeji dobrý den.
1: Dobrý den. Stojím na náplavce řeky Ohře u Loděnice pod Chebským mostem v centru Karlových Varů. Řeka přede mnou je po dešti tmavá a je tu hloubka asi 80 cm. Podle pracovníků půjčovny je to mírně nad normálem. Na Ohře je teď tedy vody dostatek a řeka je dobře sjízdná od Tršnice na Chebsku až po Perštejn na Chomutovsku. Podle provozovatelů půjčoven jsou ještě volné kapacity hlavně ve všedních dnech, kdy řeku splouvají převážně děti na školních výletech a kurzech. O víkendech je zájem o výpůjčky větší. Například půjčovna tady pod Chebským mostem je podle majitele Martina Sýkory na tuto sobotu úplně vyprodaná.
0: Václave, jaká je situace v Plzeňském kraji?
1: Například Otava se na některých úsecích stále pohybuje na hranici sjízdnosti. Jak mi řekla Kristýna Mašková z půjčovny Samba, zájem je zatím menší než loni právě kvůli obavám z nízkého stavu vody. Oblíbený úsek ze Sušice do Horažďovic bývá problematický a půjčovna musí někdy zákazníky upozorňovat, že podmínky nejsou ideální. Část vodáků si pak raději vybere jinou řeku. Naopak úsek z Katovic do Písku je pro kánoje sjízdný lépe. Berunka je momentálně sjízdná v celé své délce. Vyšší zájem než loni registruje například půjčovna ASK. Podle jejího zástupce Daniela Fleisiga mají v současnosti obsazenou zhruba polovinu kapacity a poslední červnové dny jsou prakticky plné.
0: Je letošní sezóna v něčem jiná než ty předchozí?
1: Provozovatelé půjčoven se shodují, že o obsazenosti lodí rozhoduje předpověď počasí. Lidé si dnes většinou lodě nerezervují s předstihem, sledují předpověď a rozhodují se několik dní nebo dokonce několik hodin před vyplutím. Půjčovnám to pak komplikuje plánování. Jinak podle většiny majitelů půjčoven zájem o vodu stále trvá.
0: Aktuální informace o stavu řek v Karlovarském a Plzeňském kraji přinesl reportér Českého rozhlasu Václav Malý. Díky za aktuální informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

naším seriálem Místopis západních Čech. Dneska zavítáme do Valče na Karlovarsku. Obec s více než 600 letou historií patří k nejzachovalejším barokním sídlům v Čechách a její osudy byly po staletí neodmyslitelně spojené se zámkem. Víc za pár minut.

0: Valeč na Karlovarsku patří k nejzachovalejším barokním sídlům v Česku. Obec je po staletí spojená se zdejším zámkem, který ovlivňoval nejen její podobu, ale i život místních lidí. Historie Valče, stejně jako u drtivé většiny obcí na západě Čech, přitom sahá do středověku.
1: První písemné zmínky o Valči máme z poloviny 14. století, kdy tady pravděpodobně už stojí i nějaký hrad a celá ta obec vzniká hlavně kvůli tomu panskému sídlu. To znamená, že celé dějiny Valče jsou úzce propojené s existencí hradu a později zámku ve Valči.
2: Říká kastelán státního zámku Valeč Miloš Bělohlávek.
1: Valeč je pak na počátku 16. století povýšená za Jagellonců na městečko a vrchol rozvoje Valče je pak 18. století, kdy se celá Valeč přestavuje barokně. Ta dnešní obec, tak jak vypadá, když ní přijíždíte, tak je vlastně obcí barokní. To znamená, drtivá většina domů pochází z 18. století, rozmístění ulic, řešení náměstí, které má trojúhelníkový tvar, to všechno je vlastně velikánské, řekněme, barokní plátno. Oni tu obec upravují tak, aby z každé strany dávala dohromady s tím zámkem, s tím zámeckým kostelem, tak dávala ten malebný celek. A i proto je Valeč chráněná jako památková rezervace, protože je to jedno z unikátně zachovaných barokních městeček v Čechách.
2: Možná by mělo zaznít, že je správně ta Valeč, nikoli v ten Valeč. Odkud je ten název?
1: Označení Valeč, tak německy Valč, tak je pravděpodobně odvozené od vlastního jména Valentín. To znamená, že ten nějaký prapůvodní majitel Valče byl pravděpodobně nějaký rytíř Valentín. A ze slova Valentín se jako zdrobnělina ve staré češtině používalo slovo válek. A od slova válek už je k té Valči jenom krůček. Takže pravděpodobně šlo o osadu nějakého válka Valentína.
2: Když se podíváme na znak obce, najdeme v něm hrad nebo zámek.
1: Je to tak, ten znak obce nám vlastně ukazuje tu opevněnou věž s mříží a je to právě symbol toho, že dějiny Valče jsou nedílně propojené s tím kdysi středověkým hradem a později barokním zámkem, protože, a to je také nutné říct, vlastně velká část té obce byla tvořená těmi panskými budovami, pivovarem, lesovnou, kaplanstvím a drtivá většina obyvatel Valče po celé dějiny té obce tak pracovala pro zámek. To znamená, že oni pracovali buď přímo v zámku, v zahradě, v tom pivovaře, v velkostatku a nešlo vlastně oddělit dějiny zámku od dějin obce a obráceně. Tenhle stav trval až do konce 70. let 20. století, protože ještě v době, kdy na zámku sídl dětský domov po druhé světové válce, tak pořád většina obyvatel obce byla vlastně pracovně svázána s tou budovou toho zámku jako dětského domova.
2: No a s budovou zámku jste svázán i vy, tak jak se žije ve Valči?
1: Valeč je nádherná. Valeč je místo, které je tak trochu daleko odevšad, protože vlastně my jsme na rozhraní tří krajů, Ústeckého, Středočeského i Karlovarského. Pro všechny jsme tak trochu na okraji, jsme vlastně periférie, ale je to místo, které má ohromný kulturní potenciál, ohromný turistický potenciál a hlavně je to místo, do kterého, když přijedete z jakékoliv strany, tak se do něj musíte zamilovat.
2: Slova Miloše Bělohlávka potvrzuje i Markéta Petrová.
3: Valeč je nádherný místo nejenom díky kulturním památkám, ale i krásné přírodě. Je položená na úpatí Doupovských hor. Je to neobjevené místo, takže když se to procházíte, potkáte víc srnek než lidí.
2: Vy ve Valči žijete, tak jak se tady žije?
3: Žije se to hezky, strávila jsem tady nádhernou mateřskou, tady člověk může trávit čas s dětma v parku a ne na nějakých malých hřištích přeplněných. Je tu spoustu jako milých lidí, kteří jsou aktivní, sami si tady vytvářejí různý kulturní akce tady na zámku, nebo pořádají masopusty, festivaly, takže na to, že to je malá vesnička, tak je to tu vlastně docela živý díky pár lidem, co tu žijou.
2: Ve Valči dnes žije jen něco přes 300 obyvatel. Přesto tu najdete hned tři kostely. Kvůli zdejší krajině se sem opakovaně vrací nejen turisté, ale i filmaři. Z Valče na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Za 5 minut bude 11:45, do pravého poledne ještě určitě stihneme Babské rady. Černá čočka je zdravá a v kuchyni se s ní docela snadno zachází. Jarka Vykoupilová vás to naučí doslova během minutky. Ve 12 hodin aktuální zprávy a mezi 12. a 13. hodinou pochopitelně písničky na vaše přání. Přejeme vám stále krásné páteční dopoledne a příjemný poslech.

0: Babské rady.
1: Černá čočka, známá také jako beluga, svůj název získala podle malých lesklých zrnek, které připomínají kaviár beluga. Oproti klasické čočce si po uvaření lépe drží tvar a proto se často používá do salátů, příloh nebo moderních vegetariánských jídel. Velkou výhodou černé čočky je její výživová hodnota. Obsahuje vysoké množství bílkovin, vlákniny, železa a dalších minerálů. Díky tomu zasytí na delší dobu a je vhodná pro sportovce i všechny, kteří chtějí odlehčit jídelníček. Navíc má nižší glykemický index než některé jiné přílohy, takže pomáhá udržovat stabilnější hladinu energie. Příprava černé čočky je poměrně jednoduchá. Není ji nutné dlouho namáčet. Vaří se přibližně 20 až 30 minut a dobře se kombinuje s bylinkami, zeleninou nebo sýry. Zkusit můžete papriky plněné touto zdravou nádivkou, nebo si díky černé čočce připravte bezlepkový korpus na sladký cheesecake.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Po 30 letech se do Bochova na Karlovarsku vrátí osobní vlaky. Kvůli nálezu části lidského těla připravují policisté na Sokolovsku obvinění z násilného trestného činu. Ministerstva podepíšou s úřadem vlády protokoly o předání agent. Odboráři kvůli tomu stávkují. Čekejte oblačnost s občasným deštěm a teploty do 19 stupňů. Pěkné poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Do Bochova na Karlovarsku začnou po 30 letech jezdit pravidelné spoje osobních vlaků. O víkendech a svátcích tam budou až do konce září zajíždět turistické soupravy z Rakovníka. Na trati dosud jezdila nákladní doprava a úprava železničního svršku není nutná, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
2: Ročně trať využila řádově stovka nákladních vlaků, převážně se dřevem. Trať proto procházela standardní údržbou, včetně pravidelných prohlídek a měření. Žádné opravy kvůli zavedení pravidelných spojů proto nebyly potřeba.
1: Zahájení provozu v sobotu doprovodí u Bochovského nádraží jízdy historických vlaků a autobusů. Policisté na Sokolovsku připravují obvinění člověka zadrženého kvůli podezření z násilného trestného činu. Podle policejního mluvčího Jakuba Kopřivy případ souvisí s nálezem části lidského těla v Kinčperku na Sokolovsku. Zajištěná osoba je v policejním cele v Sokolově. O vyšetřovací vazbě rozhodne pravděpodobně plzeňský krajský soud. Ministerstva dnes podepíšou s úřadem vlády protokoly o předání některých agent. Týká se to problematiky lidských práv, národnostních menšin nebo závislostí. O přesunu ze Strakovy akademie vláda rozhodla v květnu. Například právě protidrogová agenda se má od července přesunout na ministerstvo zdravotnictví. Podle šéfa rezortu Adama Vojtěcha za hnutí ANO to může boj se závislostmi v Česku posílit.
3: V řadě oblastí bohužel ta situace se nějak zásadně nelepší, pokud jde o počty závislých a dopady vlastně závislostí, tak se třeba v oblasti alkoholu nebo například kratomu v tuto chvíli ta situace spíše zhoršuje.
1: Odboráři z úřadu vlády dnes ale kvůli přesunu stávkují. Spolu s experty se totiž obávají možného poškození těchto oborů. V rumunském černomořském přístavu Konstanca vybuchl námořní dron. Podle rumunského ministerstva obrany jde o typ zbraně, která se používá ve válce na Ukrajině. Stejné drony má ve svém vybavení i rumunská armáda. Ministerstvo ale tvrdí, že je v poslední době při cvičeních v Černém moři nepoužívala. Podle úřadu výbuch nikoho nezabil. Rumunsko je členem Severoatlantické aliance.
4: Sport.
1: Tenistu Jakuba Menšíka čeká semifinále Roland Garros. Po 14:30 odpoledne nastoupí proti Němci Zverevovi. Čeští hokejisté budou na příští mistrovství světa v Německu ve skupině B v Mannheimu s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Složení skupin zveřejnila Mezinárodní hokejová federace na svém webu.
0: Počasí.
1: Čekejte oblačnost přehánkami. Odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dálnici D6 mezi obcí Vítkov a Slavkovem na Sokolovsku se pohybuje vozidlo údržby. Dejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
4: Hezký dobrý den, je 12 hodin 4,5 minuty, no a v pátečním vysílání začínají písničky pro vás, jak Znělka napověděla. Tak dnes slaví svátek Dobroslav a Dobroslava, kromě jiných má narozeniny také zpěvačka stálice naší hudební scény Jitka Zelenková. No a vy, pokud chcete někomu udělat radost písničkou nebo nějakým vzkazem, máte možnost psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz a nebo telefonujte na studiovou linku 221 55 37 37. U mikrofonu pátečního vysílání je Petr Čimpra. Přeju vám pěkný den a pohodový poslech. Na úvod pokáč.
5: V mládí jsme se

0: Skupina Blue Feet, Elton John, 12 hodin a 12 minut. Posloucháte předvíkendové písničky pro vás a do těch pátých červnových nám teď telefonuje Miroslav ze Sokolova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Čimparo, a dobrý den všem vašim posluchačům věrným i tím novým. Zdravím vaše úžasné rádio a všichni, co se na něm podílí. A tady tu písničku bych chtěl zahrát mojí mamince, která se vrátila z dovolení z Egypta, a pak její kamarádce Anče z Ostrova.
0: Dobře. Tak vybral,
1: posluchačům.
0: Tak vybral jste Petru Janů, s Bohem všem láskám dej. Hezký pátek, naslyšenou.
1: Taky, naschle.

0: I Petru Janů jsme slyšeli v pátečním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je minuta po čtvrt na jednu a na telefonu máme Jaromíra, který vybírá další písničku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já jsem dneska tuto písničku vybral svojí dlouholetý kamarádce Lence z mýho bývalého zaměstnání. Ona mi vždycky ve všem pomohla ráda a tak jí to musím nějak oplatit, tak je to pro ní, ať se má dobře, ať je zdravá furt. A, no a tak ještě posílám pozdrav taky Standovi a Pepovi, ať se mají fajn a to bude tak asi všechno. Děkuji.
0: Dobře, skupina Ozone jste vybral, tak přejeme pátek, 5. června, pohodový den a naslyšenou příště.
1: Taky, naschle.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

Stálice české hudební scény, ano, Jitka Zelenková dnes slaví své narozeniny. Teď máme 12 hodin 24 minuty, je tady následující písemný vzkaz. Dobrý den, zdravím do rádia Karlovy Vary. Dnes mám speciální přání zahrát písničku od skupiny Queen. Byla by to písnička Bohemian Rhapsody pro Páju do porcelánky, která má dnes narozeniny. Pájo, všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdravíčka a zároveň posílám léčivou pusinku na zobáček pro vašeho nemocného Žakouška Hugínka. Děkuji Káťa z Karlových Varů. No tak gratulujeme Páje k jejím dnešním narozeninám a tady je hudební dárek skupina Queen.

Také Petra Muka jste slyšeli v pátečním vydání písniček pro vás. Telefon 221 55 37 37 je k dispozici. Za chvíli další telefonický vzkaz, teď David Stipka. Příjemný poslech.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: A do těch pátečních s datem 5. června nám teď telefonuje Pavel z Mariánských Lázní. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane doktore, zdravím vás. Zdravím také všechny posluchače Rádia Karlovy Vary. A prosil bych zahrát písničku od pana Petra Koláře. Ještě, že tě lásko mám, a je to pro paní Janu z Mariánských Lázní. Děkuji všem, co jsou zamilovaní.
2: Ano, děkujeme, Petr Kolář. Ještě, že tě lásko mám. Zdravíme, naslyšenou.

0: 12 hodin 48 minut a do pátečních písniček pro vás nám teď telefonuje Jenda z Německa. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, pane Čímpero. Dnešní píseň vybrali děti, mají dneska v Bavorsku poslední den prázdnin a vybrala Adélka od Harry Styles American Girls, tak to posíláme všem, celá naše rodina z Bayreuthu posílá všem posluchačům, co teď právě sedí a nebo pracují a poslouchají to vaše úžasné karlovarské rádio a přejeme vám krásné páteční odpoledne a krásný víkend. Naslyšenou.
0: Tak děkujeme pěkně, naslyšenou, zdravíme do Německa, hezké odpoledne.
1: Děkujeme, naslyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A právě teď nám do pátečního vysílání telefonuje Jarka ze Sokolova. Přeju vám hezký den, dobrý den.
2: Dobrý den, já vám tež přeju hezký den i všem posluchačům. A abych to nezdržovala, tam byl nějaký technický zásek, tak si dáme švédskou popovou skupinu Ace of Base a je to písnička od She Want. Mm-hmm.
1: Tak děkujeme za zavolání, Jarko, přejeme pěkné páteční odpoledne, pohodový nadcházející víkend, rád jsem vás slyšel a zase nám zavolejte do našeho vysílání.
2: Tak, já vám přeju tež a hezky si to užijte dneska.
1: Dobře, tak děkujeme, naslyšenou, pěkný den.
2: Naslyšenou.

Za 4 minuty aktuální zprávy s Matějem Štechem. Kromě jiného uslyšíte, že Nové Sedlo dokončuje opravu silnice v Hornické kolonii. Přidáme také informace ze světa našich silnic a také se vypravíme do sportu. No a je tady poslední písemné přání pátečních písniček pro vás. Dobrý den, pane Petře. Zdravím vás, zdravím všechny v rádiu a také všechny posluchače. Pokud máte na playlistu písničku Marka Ztraceného Modlitba za pátek a my ji máme, tak ji posílám všem pro dobrou náladu a i jako pozdrav pro králíčky do Jenišova. Děkuji a mějte se všichni pohodový víkend. Podepsána je paní Zlata, takže děkujeme za tento vzkaz. No a za malou chvíli 13 hodin po nich začíná pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdamovou.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary vyasfaltují cihelní ulici na kraji města. V Novém Sedle na Sokolovsku dokončují rekonstrukci silnice v Hornické kolonii. V Radě České televize dál budou Jiří Šlégr nebo Luboš Ksaver Veselý. Čekejte oblačnost s občasným deštěm a teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Cihelní ulice v Karlových Varech na pobezí městských částí Dvory a Stará Role dostane nový asfaltový povrch. Přístupová cesta k rodinným domům je desítky let špatně upravená a součástí její modernizace bude i rekonstrukce všech stavebních vrstev, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
3: Cihelní ulice je vyhlášena k výběrovému řízení, je tam rozpočet kolem 7 milionů, že v podstatě dá se říct, že tam je teď jenom taková cesta prašná, ta rekonstrukce by měla být také letos ideálně hotová.
2: Nové Sedlo na Sokolovsku dokončuje opravu silnice v Hornické kolonii. Stavaři dokončili práce na vozovce i chodnících. Podle nezávislého starosty Roberta Zelenky městské služby ještě upraví okolní zeleň a dokončí instalaci stanovišť pro tříděný odpad.
4: To, co se tam teď děje, tak to už je v naší režii přímo. To, co bylo vysoutěžené, už je dokončené. A my tam děláme navíc sběrný místo na odpady, na tříděný odpady a výsadba keřů, travin. Já tomu říkám zličtění. No.
2: Poslanci zvolili 6 radních České televize. Své posty obhájili třeba bývalý hokejista a politik Jiří Šlégr nebo moderátor Luboš Ksaver Veselý. Nově v radě zasedne například bývalý poslanec ANO Stanislav Berkovec. Samotné volbě předcházela dlouhá debata, ve které se poslanci přeli, jestli budou o radních hlasovat tajně nebo veřejně. Nakonec se rozhodli pro veřejnou volbu. V ní neuspěli například stávající radní Pavel Matocha a Roman Bradáč, které nepodpořila koalice ani opozice. Programy knihovny Václava Havla pokračují podle plánu do konce měsíce. O její další budoucnosti by mělo být jasno během letních prázdnin. Radiožurnálu to řekl člen správní rady David Dušek z Hnutí STAN. Po odchodu mecenášů, zaměstnanců a také zakladatelky Dagmar Havlové chce usilovat o získání práv k názvu knihovny Václava Havla i k její činnosti. Na vyřešení situace má podle svých slov zhruba 2 měsíce, kdy bývá instituce tradičně uzavřená.
5: To znamená, že my máme relativně prostor během července, srpna připravit restrukturalizaci knihovny. Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
2: Dagmar Havlová své rozhodnutí vysvětlila tím, že už nemá sílu dál řešit vyhrocenou situaci kolem knihovny Václava Havla. Připomeňme, že letos uplyne 90 let od narození dramatika a prvního českého prezidenta Václava Havla. Knihovna se na připomínce tohoto výročí měla podílet.
1: Sport.
2: Sprinterka Karolína Maňasová na atletickém mítinku v rakouském Sankt Peltnu dvakrát překonala český rekord Jarmily Kratochvílové na stovce.
1: Počasí.
2: Odpoledne čekejte ustávání srážek a ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Situace na silnicích v regionu by měla být bez větších problémů. Nemáme hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
6: Jsme tu opět po týdnu Patrik Rozehnal
7: a doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
6: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Veselé a zdraví nám nic lidského není cizí, takže to probereme.
7: Jo? A zkusíme veselé.
6: Ano.
7: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
6: Takže to si odběreme na začátku.
7: Tu legraci?
6: Ano.
7: Dobrá, pojďme.
6: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte vysílání Veselé a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Isker s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, jde se poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale může se, ano, proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických, buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
0: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Za zácpu bereme?
6: Definici máme, ano. Říkáme ji latinsky obstipace a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o část subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
0: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano,
0: ideál.
1: Mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou, teď mám zácpu málo něžnou. Asi někde dělám chybu, možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus, nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba 2, 3, 2, 1?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
0: To byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltiky. peristaltika je tedy pohyblivost střev, s tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pořad Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude, nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma, přes stránky veseleazdravie.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník, třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs, podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, obava to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám árie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy to varianta jedna.
2: A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnu žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Dotazy přišly i přes formulář na stránce veseleazdravie.cz.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí. Čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Tintalax, Makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak. Dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Veselé a zdravě dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý
1: den. Jsem chtěla poradit, jako jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka v kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady. Jo?
2: Ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano,
2: a máme to i samozřejmě. Máme další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den. Vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmáslí, kyška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: Podmáslí, ať se napije podmáslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo doma kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: No, prosím.
2: A
3: prosím,
2: já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně, třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz. Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu v pořadu Veselé a zdravě dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím, vypněte rádio. Ano. Prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
2: to
0: mluvit
2: rádio
0: do sluchátka. Prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla tam vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
0: Ano.
4: Dostala jsem. Zácpu mám odmala, pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: Znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad,
2: diabetickou dietu, jasně.
4: Ano. No, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. Ten důvod je kvůli čemu to máte, takhle omezené a bezezbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrníčka mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to je?
2: A rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik doporučení a možná najdeme
2: to řešení. Možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerálek, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy.
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to. A děkujeme za
2: to. Minerály. A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí i dalším, kteří zavolají a na telefonu máme v této chvíli. Koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem si jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: to našel někde na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat, mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, děkuji. Tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravděpodobně pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: Tímhle tomu pomůžeme.
1: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda
2: nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno na lačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
2: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
2: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
3: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dostavba nových pavilonů v karlovarské nemocnici skončí v roce 2032. Na podzim začne jezdit přímý autobusový spoj z Aše do Karlových Varů. Čtvrtina českých ambasád nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka. Zítra bude jasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. V nemocnici v Karlových Varech začala modernizace urgentního příjmu. Projekt je součástí generelu, který byl vytvořený zejména z důvodu vyčerpané kapacity budov. V rámci prací začne i výstavba nového pavilonu G, který bude umístěný za budovou A. V něm by mělo být například komplexní onkologické centrum, ale i další specializovaná oddělení. Současný odhad na dostavbu nových pavilonů se pohybuje okolo 5 miliard korun. I když je dostavba budov plánována na rok 2032, tak tím práce neskončí. Říká provozně technický ředitel krajské nemocnice Martin Čvančara.
2: Nutné říci, že jakmile postavíme takhle velký objemný pavilon, tak vlastně přijdeme o parkovací místa, a to nejen pro zaměstnance, ale i pro ty návštěvy a pacienty, takže poté je v plánu demolice dvou budov přidružených, kde momentálně ředitelství a jiné přidružené provozy. Tyto dva pavilony, budova E a F, by šly na demolici a místo nich by se postavil parkovací dům, včetně zázemí pro ředitelství.
0: Z Aše do Karlových Varů pojede přímý autobusový spoj. Jezdit začne na podzim letošního roku. Zatím se bude jednat o zkušební půlroční provoz. Město na něj přispěje 1 milion korun. Jak říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš, k dispozici budou cestujícím do krajského města ve všední dny 4 spoje a o víkendech 2.
3: Panují tady samozřejmě velké obavy, nakolik bude ten spoj využívaný. Jízdní řád je poskládaný tak, že minimálně ten první spoj počítám, že bude využívat poměrně dost žáků, který budou chtít jezdit do Sokolova nebo do Varů do školy. Dneska dostat se z Aše do Sokolova do Varů, abyste tam prostě byli na osmičku, je dost složitý.
0: Karlovarský kraj za autobusový spoj zaplatí 4 miliony korun. Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Radiožurnálu. Ambasády přitom žádaly na prezentaci české historie a kultury 100 000 korun.
4: Podle tabulky, kterou ambasády už obdržely, nemají žádné peníze na propagaci dostat třeba velvyslanectví v Norsku, Finsku nebo ve Švédsku a ostatní většinou jen 10 000 korun na celý rok. Žádná z oslovených ambasád to nechtěla komentovat. Minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů Sobě ale po dotazech Radiožurnálu prohlásil, že jde jen o návrh, a slíbil, že ho ještě předělá.
5: Ten návrh se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak. Budeme velmi vážně prioritizovat ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní se budou muset počkat třeba na příští rok.
4: Macinka ale zároveň přiznal, že kvůli škrtům rozpočtu se na všechny ambasády stejně nedostane. Artur Janoušek, Český rozhlas.
0: Kennedyho centrum ve Washingtonu nařídilo svým zaměstnancům, aby ze všech materiálů i z fasády odstranili jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. To vedení kulturní instituce podle květnového rozhodnutí amerického federálního soudu do svého názvu přidalo nezákonně. Podle rozsudku může o změně jména centra rozhodnout jen kongres, který ho původně po bývalém prezidentovi Spojených států JF Kennedy pojmenoval. Další materiály, jako jsou cedule, brožury a webové stránky, má centrum upravit do konce příštího týdne.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno. Kránu se především v údolích začnou tvořit místy mlhy. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra bude jasno, v údolích se místy budou vyskytovat mlhy. Dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přehánky. Ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 16. Povane slabý vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé. Přes den dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dejte pozor, na silnici 21-25 u obce Milíkov jsou hlášená zvířata na vozovce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hezký dobrý den, 14 hodin a 5 minut, to už je čas, kdy začíná páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Tak té základní informaci přidám tu o datu, je 5. června 2026. Vzpomenete si, jak se jmenuje největší živočich na Zemi? S odpovědí pomůže už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. A já vám přeji hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT2. S přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: Posloucháte páteční dobré odpoledne teď ve 14 hodin na 25 minut pozvánky. Divadelní festival Ašlerky zve na sérii představení do Ašského kulturního centra La Ritma. Odpolední program nabídne například od 16.20 představení souboru Buchty a Loutky nebo od 18 hodin hru o trůn v podání Bratří v triku. Ostrovská rodačka a herečka Davidského divadla Tania Stránská představí od 17 hodin v oranžerii Václava Havla městské knihovny v Ostrově kolekci svých prací nazvanou Jsou ostroví. Návštěvníci uvidí kresby, koláže, muchláže i papírové reliéfy. Součástí vernisáže bude také autorské čtení z její básnické sbírky Soumrační krezaví. V Jáchymovském muzeu Královská mincovna začne v 17 hodin dvoudílná přednáška Vladimíra Horáka. Představí někdejšího přednostu vrchní, horní a hutní správy v Jáchymově Františka Babánka a přiblíží objev rádia, vznik a vývoj Radonových lázní. Karlovarská hvězdárna zve na dvě komentované prohlídky, a to od 17 hodin a 17 minut a od 19 hodin a 19 minut. Návštěvníci se seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. Galerie Jindra Husáriková v Karlových Varech zve v 19 hodin na hudební večer nazvaný Na vlnách jazzu a swingu. Zazní na něm melodie 30. až 50. let minulého století v podání zpěvačky Pavlíny Janebové a zpěváka doktora Maximuse. Panelovou výstavu na téma, jak český tolar dobyl svět, připravili ve dvoraně zámku v Ostrově. Vypráví příběh měny, jejíž kořeny sahají do roku 1520. Za jejím zrodem stojí i významná osobnost města, ostrovský rodák Štěpán Šlik. Výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. No a básničky pro radost, zamyšlení a potěchu duše si mohou zájemci přečíst na neobvyklé výstavě v Karlovarské krajské knihovně. Autorem veršů je Petr Pavelka. Tak takové byly tipy pro volný čas, ty páteční s datem 5. června. Teď skupina Smoky. Dobré odpoledne, klidný poslech.

0: Tři minuty po půl třetí posloucháte páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Naučná stezka Stebnický potok připomíná a zpřístupňuje zajímavá místa i zaniklá lidská sídla v oblasti severozápadně od Dyleni na Chebsku. Měří 12 kilometrů a má 18 zastavení. Vybudoval ji spolek Život na Dyleň, který se o ní od roku 2012 stará. Jedním z nejzajímavějších míst na trase je vývěr pramene u Kyseleckého Hamru, kam redaktorku Janu Strejčkovou zavedl jeden z členů spolku Jiří Maliňák.
1: Teď jsme přišli k brodu na Stebnickém potoce. Tady začíná vlastně už taková ta divočejší část naučné stezky Stebnický potok. Jsme na zastavení číslo 3 u Doubravského mlýna. Z mlýna už se nedochovalo vůbec nic. Ten stál tady vpravo od brodu. A po překonání teda Stebnického potoka by se pokračovalo dál k Palickému mlýnu. Ty dva mlýny tady vedly velký spor a když návštěvník přijede, tak se tady samozřejmě o tom sporu něco dočte, jak se tady bojovalo o vodu. Určitě doporučuji tohle místo prozkoumat. Co je důležitý, jezděte na jaře nebo v zimě, kdy krajina je hodně otevřená a ty pozůstatky těch zaniklých staveb najdete.
2: My jsme jen kousek od hranic s Německem. No. Tady bývalo dřív pohraniční pásmo.
1: Tak, krajina je opuštěná, nebo do dneška zřídce osídlená, protože se sem vlastně nesmělo. Doubrava byla poslední přístupná obec a v podstatě Mítěna už byla v pásmu. No a obce vlastně tím, že tady nebyla žádná práce kromě zemědělství, tak vlastně byla zřídce osídlená. Tady se nestraťte, když jdete po naučné stezce. Trasa vede prostě po vrstevnici.
2: Důležitá rada, držet se potoka, Stebnického potoka. Tak jak pramení Kyselky nám zbývá už jenom 100 metrů. Dočetla jsem se, že někdy kolem roku 1600 už si chebani chodili pro ten pramen.
1: Je známější ještě dokonce dřív.
2: Takže stará Kyselka vlastně, stará voda.
1: Ta voda tady vyvěrá prostě po staletí. A opravdu, já nevím, nějaký možná 14. 15. století první zmínky. A ten pramen tady tak samozřejmě i předtím. Ale z té doby se nedochová samozřejmě nic. Žádný záznamy nejsou. Takže to už je ono.
2: Zastřešený pramen.
1: Zastřešený pramen. Tamhle je vidět ten žulový blok z roku 1698.
2: No a protože jsme na Chebsku, tak ta voda je Kyselka, typicky železitá. To znamená, vidíme krásnou oranžovou barvu.
1: Ale je velmi chutná. Já doporučuji ochutnat, jestli tady jsou hrnky někde. Někomu chutná, někomu nechutná, jo? Je to různý.
2: Já jsem asi cheban.
1: Chutná? No, je taková jako fakt svěží a je trošku slabá. Je hodně vody. Je hodně jako vody v krajině, čili je ředěná. V létě, když je sucho, tak je ten pramen výraznější, ještě silnější.
2: Cesta k prameni u Kyseleckého Hamru patří k těm náročnějším. Vede převážně po nespevněných cestách a lesních pěšinách. Je proto vhodná spíše pro zdatnější turisty. Z Lipové na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: A také v pátečním vysílání s datem 5. června dáváme prostor vašim telefonickým inzerátům. Volejte linku 221 55 37 37 a pokud máte inzerát ke zveřejnění, tak právě teď ve 14 hodin 43 minut je čas na vaše předvíkendové telefonáty do rozhlasového tržiště Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ještě jednou tedy telefon 221 55 37 37. Něco prodáváte, chcete koupit, vyměnit, k tomu slouží rubrika, kterou otevíráme v našem vysílání každý všední den chvilku před 15. hodinou, tak teď určitě slyšíte ten prostor, kdy jak si anoncuji rubriku Českého rozhlasu Karlovy Vary, tedy rozhlasové tržiště, to s datem 5. června je vám teď k dispozici, stačí zavolat na uvedené telefonní číslo a bude zveřejněn váš inzerát, který následně najdete také na webu vary.rozhlas.cz v našem audioarchivu. No, zaznělo toho hodně, ta manonce na tržiště je vždy poměrně dlouhá, jenom proto, abyste měli čas zatelefonovat, ale chtělo by to tedy, pokud máte inzerát, abyste využili té možnosti, více času na to povídání nemám. Za chvilku další aktuální zprávy s Matějem Štechem, po nich začíná druhá hodina našeho pátečního dobrého odpoledne. Tak ještě sleduji telefon 221 55 37 37. Tak dnes bez inzerátu, ty další nabídneme, nebo respektive další rozhlasové tržiště nabídneme v pondělí.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Bochov na Karlovarsku získá po 3 desetiletích znovu pravidelné osobní vlakové spojení. Habartov na Sokolovsku začne s rekonstrukcí retenční nádrže u kynologického areálu. České úřady mohly podle Evropské komise obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. Zítra bude jasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Do Bochova na Karlovarsku se po 30 letech vrátí pravidelné osobní vlaky. O víkendech a svátcích tam až do konce září budou jezdit turistické spoje z Rakovníka. Na bochovském nádraží proto destinační agentura Postřelí pořádá den s Hartenberským expresem. Pokračuje její ředitel Jan Fabera.
5: Přijedou sem dva historické vlaky motorové, Hydra a Hurvínek. A kromě toho tady budou v provozu také 2 autobusové linky provozované historickými autobusy. Ta jedna bude okružní, to bude takový široký okruh, a ta druhá povede Doupovskými horami do Valče.
4: V Habartově na Sokolovsku opravují retenční nádrž u místního kynologického areálu. Oprava má zlepšit hospodaření s dešťovou vodou. Město tím naváže na úpravy přilehlého parku z minulých let. Revitalizace bude stát zhruba 13 milionů korun. Z fondu Spravedlivá transformace získá město dotaci ve výši 75%, říká nezávislý starosta Petr Janura.
6: Bude tam nějaké zázemí, odpočívadla pro pěší a cyklisty. A vzhledem k tomu, že vedle se nachází kynologický areál, tak jsme přemýšleli, jak to příjemně, tak se tam vytvoří i pláž pro případné koupání psů.
4: České úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, potvrdila Evropská komise. Unie ale zatím žádné finance neproplácí, a to dokud neprověří celou záležitost s potenciálním střetem zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Předseda české vlády loni vložil své akcie holdingu RSVP Trust. Považuje tak střet zájmu za vyřešený. Unijní exekutiva teď zopakovala, že je v kontaktu s českými úřady. Chce získat informace o opatřeních, která by měla možnému střetu zájmu zabránit. V souvislosti s tím zaslala v květnu do Prahy dopis. Rusko a Ukrajina si vyměnili další válečné zajatce. Podle agentury RIA Novosti to oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky potvrdil, že se do vlasti vrátilo 185 vojáků. Podle něj jsou mezi nimi i Ukrajinci, kteří byli v ruském zajetí od roku 2022. Naposledy si Moskva s Kyjevem vyměnili zajatce v polovině minulého měsíce. Tehdy jich bylo z každé země 205.
1: Sport.
4: Čeští fotbalisté vyhráli generálku na mistrovství světa. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Dnes čeká reprezentaci letecký přesun do Dallasu, kde bude mít základnu během světového šampionátu. První zápas na turnaji odehraje národní tým za týden v noci ze čtvrtka na pátek českého času proti Jižní Koreji.
1: Počasí.
4: V noci bude jasno až polojasno. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra bude jasno, v údolích se místy budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost. Odpoledne se bude od jeho západu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý jižní vítr, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 21 mezi Okrouhlou a Dolním Žandovem na Chebsku havarovalo osobní auto a skončilo v příkopu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobrý den vám všem, kteří posloucháte páteční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, a ať už jste kdekoliv, jsme rádi, že jste v naší předvíkendové společnosti 15 hodin 4,5 minuty. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který v roce 2021 skončil na druhém místě. Tentokrát nám ho připraví michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Podrobnosti už za chvíli. Dobré odpoledne a příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: I skupina Elán hudebně přispěla do našeho pátečního vysílání teď v 15 hodin a 13 minut posloucháte předvíkendové dobré odpoledne. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat dortovou omáčku s vaječním svítkem od Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou, recept ze stříbrné příčky roku 2021, šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal se za ním vypravil domů.
1: Ahoj Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
2: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
1: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
2: Jo.
3: Kuchař je umělec a psycholog a strateg.
4: My jsme se ale rozhodli zopakovat si výherní recept ze druhého místa roku 2021. Půjde o vaječný svítek s dortovou omáčkou. Co to je za omáčku?
1: V podstatě koprovka.
4: Naši přátelé a profesionálové v pochoutkovém roce ty výherní recepty z předešlých let předělávají podle svého. Romane, v čem bude jiná tvoje dortová omáčka?
1: Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
4: Ovšem, příprava samotného svítku byla docela oříškem pro Romana Pauluse.
1: Potom bychom ten svítek měli otočit.
2: No to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal.
4: Roman je profík, takže se všechno povedlo a taky to nádherně vypadalo.
1: Je to tak, je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
2: My můžeme říct i vejcům.
4: Tohle jídlo vám prostě bude chutnat, i když je bez masa.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů.
0: Tak tuhle výtečnou koprovou omáčku uvařil Roman Paulus. Vypadá opravdu skvěle a ten svítek je vynikající. Jak se dělá, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní dortová omáčka bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkový roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Je 15 hodin a 27 minut a v pátečním dobrém odpoledni je čas na soutěž. Už teď je k dispozici studiová linka 221 55 37 37 a o co dnes můžete soutěžit? S knihou Po stezkách se můžete připojit Krejnor a Motovi na jejich pozoruhodné mil dlouhé výpravě po stezce přes nejodlehlejší skotské hory, jezera, vřesoviště až ke známým trasám jihozápadní pobřežní stezky. Kromě krásné přírody tak můžete poznat lidskou dobrotivost a vydat se na pouť, která začíná strachem, ale může skončit nadějí. Knihu Po stezkách do soutěže věnuje nakladatelství Kazda. Tak o tuhle cenu dnes budete soutěžit na čísle 221 55 37 37. Je tady první volající. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Alena z Ostrova.
0: Alena z Ostrova je první, která bude soutěžit. Aleno, já jsem připomněl v našem dnešním vysílání v písničkách pro vás, že právě dnes 5. června slaví své narozeniny známá zpěvačka Jitka Zelenková. Jsou to narozeniny 76. a Jitka stále zpívá, je oblíbenou interpretkou. Máte ráda její písničky?
1: A jo, dobře, některý poslouchat.
0: Dobře, tak otázka, která je připravená. Jitka Zelenková řadu let spolupracovala, a to se dobře ví, s Karlem Gottem, s jeho orchestrem jako sboristka, ale také zpívala sólově na jeho koncertech, na jeho akcích. Tipla byste si, jak dlouho Jitka Zelenková spolupracovala s Karlem Gottem? Víte to, nebo chcete raději možnosti?
1: Možnosti.
0: Možnosti. Já vás špatně slyším, doufám, že se uslyšíme. Tak bylo to 10 let. Za A, za B více než 12 let, za C 14 let, za D 16 let.
1: Tak asi tipnu za C.
0: Ještě jednou jakou variantu?
1: C.
0: Cčko, 14 let. Je to přesně tak? Ano. Tak já vám, Aleno, gratuluji. Je to tak, 14 let spolupracovala Jitka Zelenková ve své kariéře s mnohonásobným českým a zlatým slavíkem Karlem Gottem. Nebyla jenom jeho vokalistkou, ale také zpívala sólově na jeho koncertech. Tak já vám blahopřeji, kniha Po stezkách, kterou do soutěže věnuje nakladatelství Kazda, je vaše. Gratuluji, zůstaňte ještě na telefonu a přeji vám hezké páteční odpoledne. Naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: Tak paní Alena s námi soutěžila, teď je 15:30, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Pět minut po půl čtvrté posloucháte páteční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Policisté na Sokolovsku pokračují v šetření násilného trestného činu v Kinčperku nad Ohří. Na kraji města tam došlo k nálezu části lidského těla. Kvůli kauze už policisté zadrželi jednoho člověka. Jak vývoj případu pokračuje, o tom zjišťoval informace redaktor Zdeněk Trnka, kterého vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tak já nabídnu základní fakta. Policisté vyšetřují nález části anebo částí lidského těla v Kinčperku nad Ohří. Osobu podezřelou z násilného trestného činu policisté už včera zajistili a umístili do policejní cely v Sokolově. V současné době připravují obvinění zajištěné osoby, pak pravděpodobně podají návrh na vzetí do vazby a o tom bude posléze rozhodovat okresní soud a rozhodnout by měl do 24 hodin. Je třeba ještě dodat, že kriminalisté se případem zabývají vlastně od středečního večera. Na místě nálezu zajišťovali stopy a důkazní materiál také včera i dnes dopoledne a zejména včera policistům tedy pomáhali s technickým zajištěním operace také hasiči a strážníci kinčperské městské policie.
0: Kvůli případu se v médiích objevilo poměrně hodně spekulací. Jak to vnímají místní obyvatelé?
1: Tak samozřejmě, že pro místní obyvatele jde o velmi nepříjemnou záležitost. Policie totiž zveřejňuje pouze dílčí informace k případu, aby nedošlo k narušení vyšetřování. A také to je pravděpodobně důvod, proč ovládli některá tištěná média a internet nepotvrzené informace a spekulace. Dosud třeba vyšetřovatelé oficiálně nepotvrdili ani to, jestli je zajištěná osoba žena anebo muž. Navíc po týmech policistů zajišťujících důkazy se v Kinčperku objevili také novináři a poblíž nálezu částí lidského těla se vyptávali chodců anebo lidí bydlících v sousedství na další podrobnosti. Část známy oslovených obyvatel nám potvrdila, že je to velmi nepříjemné pro ně. Přímo o nějakých dalších okolnostech případu anebo způsobu vyšetřování, ale lidé mluvit nechtěli. Vedení Kinčperku nad Ohří policisté stále vlastně průběžně informují, no a také my budeme případ samozřejmě sledovat dál.
0: Celou událost nabídl do odpoledního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary Zdeněk Trnka, který případ bude nadále sledovat. Díky za informace, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: kdo je to flegmatik?
1: Že má na sobě fleky.
2: Nosí flekovaný oblečení.
3: Je to zvíře.
4: Je to magnet.
5: Pořád má na sobě fleky.
6: Zloděj.
7: Někdo, kdo něco vyhraje.
2: Je to nějaký pan, který nosí nějaký plášť?
8: Je to hračka?
9: Je někdo nesmrtelný?

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary pokračují v přípravě výstavby parkovacího domu Drahomíra. Západočeské divadlo v Chebu pořádá v sobotu týmovou soutěž dobytí pevnosti 7 klíči. Ve Vysoké Mýtě zasahují hasiči kvůli výbuchu tlakové lahve v bytovém domě. Zítra bude jasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Karlovy Vary pokračují v přípravě výstavby parkovacího domu v městské části Drahovice. Akce je součástí projektu přestavby ubytovny Drahomíra na 2 bytové domy. Výstavbu parkovacího domu chtějí zástupci lázeňského města zahájit na jaře příštího roku, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
2: V tuto chvíli jsme vyhlásili výběrové řízení na projektovou dokumentaci o provedení stavby na ten parkovací dům a 16. června na radě města budeme schvalovat výběrové řízení na prováděcí dokumentaci na ty 2 bytové domy.
0: Do Chebu se po 2 letech vrací adrenalinová týmová soutěž na motivy slavné francouzské televizní série. Hra s názvem Dobytí pevnosti 7 klíči bude v sobotu a zájemci se můžou ještě přihlásit přes web Západočeského divadla. Akce prověří sílu, obratnost i logické myšlení. Týmy musí mít 4 až 6 členů. Organizátoři navrhli úkoly hlavně pro dospělé a starší teenagery. Doporučený věk nejmladšího člena je alespoň 10 let. Podrobnosti k soutěži říká divadelní lektor Petr Bařina.
3: Nejprve je cílem získat 7 klíčů a poté nazbírat indicie pro hádání hesla. Vítězí ten, kdo uhodne heslo a jako první otevře tygří pokladnici. Kromě soutěže je pro přihlížející připravena i chillzóna s občerstvením a skákacími hrady pro děti.
0: Hasiči zasahují ve Vysoké Mýtě v Dobrovského ulici. V bytovém domě tam vybuchla tlaková láhev, jeden člověk se zranil. Na místo vyjelo 6 jednotek, říká mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
4: V domě se nacházela jedna zraněná osoba, která byla předána letecké záchranné službě. My v tuto chvíli provádíme kontrolu bytu a odvětráváme prostory domu. A na místo míří také náš intervent.
0: Námořní dron, který dnes explodoval v rumunském přístavu, byl ukrajinský. Potvrdilo to ukrajinské námořnictvo. Dodalo, že nad strojem ztratilo kontrolu v Černém moři v důsledku ruských prostředků elektronického boje. Námořnictvo taky tvrdí, že o tom rumunskou stranu informovalo, aby zabránilo možným obětem. Exploze otřásla přístavem Konstanca dopoledne. Tamní úřady bezpilotní stroj zaregistrovali už ráno. Incident se obešel bez mrtvých i zraněných. Prezident Rumunska Nikušor Dan zdůraznil, že událost je přímým důsledkem ruské agrese proti Ukrajině. Na síti X taky dodal, že Bukurešť i nadále odhodlána podporovat Kyjev v obraně.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra bude jasno, v údolích se místy budou vyskytovat mlhy. Dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti dále přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý jižní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda osobního auta na silnici 21 mezi Okrouhlou a Dolním Žandovem na Chebsku by měla být odstraněna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
3: Dobrý den.
2: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
1: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní. Tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek. Oh, oh, oh.
1: No on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat oh, oh, oh, oh, ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo, tak to je těžké někdy vymyslet, takový jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat. Bez
1: já
0: toho,
1: mám
0: že
1: pocit,
0: by
1: že ty melodie nějak mizej, tu a tam se něco objeví, jo, ale, jo. Ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova. Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáže?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané seznam. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budu říkat František, řekne. No aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no tak já byl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do svoje Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten chůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A jednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomé, jo. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst. On v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský...
3: Proč?
2: Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, že? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na ty druhé, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
1: No jasně, ale...
0: Taky svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou se pozvou svatebčani jako kamarádi s krýma, třeba ty, ten ženich jako někam chodí, jo?
0: A
1: no.
0: Možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkohol naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám dvě deci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne, ne, ne, no. Já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No to je smutná svatba,
1: já
0: zpěváci a nikdo nespívá.
1: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičky boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tohle šatičky, ještě tam přijdou oslíka, má mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, o ty... Ono jde o ty fotky, lidi furt fotěj, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase...
1: Ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje místo. Maminka. Pozor, to už si šel hodně retro.
0: Jo.
1: já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii
1: ne.
0: Nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dávám Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc.
4: Děkujeme.
2: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, dáma pana.
4: Dobrý den.
5: Tady vás Petr Zaloty. Uh-huh. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
2: Uh-huh. Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
4: Děkujeme.
2: Kdo tam je teď?
6: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
2: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
7: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
2: Děkuju.
7: I paní saxofon.
4: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
7: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
4: Fakt, no. Jo.
7: Popade, přes padem je kousek.
2: No vydá.
4: No on má,
7: a toho,
4: já nemám.
7: To, a jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžíš diváčku flonk tady po Lidské horách.
4: No jo.
2: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
7: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty... Jak nemají signál a hledají signál
2: Nightwork,
7: a najdou signál.
2: Ano, to je pravda. No ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
7: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
4: Máte svatou pravdu. Vrba, Borovec, byli
7: tak,
4: výborný.
7: Je to tak.
4: Ano, básníci už nejsou.
7: A dáme si Polívku.
2: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
8: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
9: Já myslel Mimoň.
8: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsna, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty haupny podívat, jo? Takže vlastně i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka u pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit, ale jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu, jezdil a hledali nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů, a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu, a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říkal, čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, to bylo nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
2: Humoriáda. Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
4: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobný, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
2: Ano.
4: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
2: Ano.
4: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
2: To je jako trénink na červený koberec?
4: Jo, tak nějak.
2: Jo.
4: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Do dneška to dělám jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vpravá, levá, rukou levou.
2: Nahoře se chytnout.
4: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No, tohle to jsem.
2: A jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
4: Ne, to je tak elegantní, že prostě to jde, to by mohl člověk i v noční košili.
2: Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
4: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
2: No, jo.
4: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
2: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou kulišárny, nebo klukoviny, vylomeniny, radovánky či děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900 a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
9: Marcel, dobrý den.
2: Marceli, v autě?
9: Ano.
2: Dobře. Na cestě kam? Domů.
9: Na cestě z práce domů.
2: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
9: Já myslím, že 76.
2: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
4: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
2: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
9: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
2: Pepu Dvořáka, takže jeho kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazil dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně, no a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
4: Ne, já jsem to nenapsala, chrán pámu, to je takový nadžezlý, já jsem taková folkovka.
2: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme ho losovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké, zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc, s pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochvala, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho, ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrej lid chtěl říct si, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši...
3: Pravidla.
4: Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba, když máme jako... několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Víte, tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to je
3: totiž,
4: taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on se boucuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano, že? Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla...
3: Jsou pravidlem, jak si.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano, to je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle, a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: jsme vysvětlili
3: zevrubně.
4: Dost dobře, víte?
3: A že když člověk takhle se začne na ten svět dívat,
4: tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více... A ještě
3: více
4: vrnější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že jo,
3: děkuji vám. Prosím,
4: no,
3: naschledanou.
4: Vidíte, jdeme do hloubky. Čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. Nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věc?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych, no. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si
2: no,
1: sestavíme
2: seznam.
1: No, ale
2: máš
1: seznam,
2: takový ale... něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale.
2: Jo, ale já jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si vymyslela. Když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátil?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Venčura a na bude. Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A či B. A k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vy prosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady David znovu, já bych si strašně přál Hurvínka.
2: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
5: Děkuju.
4: A já bych chtěl Bčko.
2: Dobře, děkuji za to. Dobrý den, kdo teď?
5: Halo.
6: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou mám potečku.
5: Máte jo, sakrič.
2: Děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
7: No, dobrý den, tady je Soňa z Boršova. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
5: Děkuji vám.
7: A chtěla bych Ačko.
2: Zapisuj Ačko, Josef Hlinomas má bod, kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy.
2: Ano.
8: A přála bych si taky Bečko.
2: Bečko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko, uděláme změnu, půjdeme za Chrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, tedy nazvaná Co je to spravedlnost?
9: Hurvajs?
10: Co je?
9: Do kam pak uháníš?
10: Do kina.
9: A na co?
10: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět, to určitě nebude.
9: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
10: Ale?
9: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
10: Proč?
9: Protože jsi rozbil okno.
10: Já ne.
9: A kdo asi?
10: Mánička.
9: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
10: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
9: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
10: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
9: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
10: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
9: Hurvajs.
10: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já, abych psal trest.
9: No takhle je to spravedlivé.
10: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
9: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
10: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
9: No co to jo, to jistě.
10: A kdo?
9: Ten, kdo je starší a zkušenější.
10: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
9: No jistě, jsem přece tvůj otec.
10: A otcové mají vždycky pravdu?
9: No ano, sám sebou.
10: Protože jsou starší, zkušenější?
9: No ano.
10: A chytřejší než jejich synové?
9: Bodeď.
10: Aha, a taťulínku?
9: Co zas?
10: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
9: Přece Edison.
10: Tak proč ne jeho otec?
9: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
10: No nevím, taťulínku.
9: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
10: Hurá!
9: Ale 200krát.
10: A proč?
9: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
10: No, tak to už jsem pochopil.
9: Ano?
10: Spravedlnost je právo silnějšího.
9: No vidíš, no, tak konec debat a šupej psát.
10: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
9: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
10: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Potkal ses někdy osobně s Hurvínkem nebo se Spejblem?
5: Bohužel.
2: Ne?
5: Neměla jsem to štěstí. Ne, ne. Ale znala jsem některý ty lidi tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
2: Ne.
5: Ne.
2: Na žádné.
5: Ne.
2: Vy jste se ho hrali doma.
5: No ne, ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
2: To
5: no.
2: Jo, ale to... já jsem byl na Hurvínkovi jako malej.
5: No, ty jsi staromodní asi.
2: Starej. Taky retro. Večerníček se miloval i s Pejbou Mazurvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Hmm. Ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
5: Jo,
2: takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
5: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
2: Potom, ale v dětství ne.
5: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný.
2: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
5: Fakt?
2: No, úplně hrozný.
5: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
2: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy s heslem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednu ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Haló?
6: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená, Ačko znamená tedy Hurvínka, jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.

0: Tommy Lee Jim. Já to ale ulehčím, abych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
1: Dobře, já jsem pro.
2: Ako pacho hybský zbojník. Si brajem, keby mohla zaspievať speváčka Jana Kocianova len tak pri gitare ako pri vatre.
3: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti. Pozri, aký je krásný deň, aký mamuje dobu zleho nechodí. Vlastně ako iný začať nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní. A nad lítosťou dokážeš sa iba smiať, a na klebety odpovieš im úsmevom. A na ulici zapáči sa na rajzej strom. Nečím sa smelej, začni, a život budeš mať, si začni, hoho starosti.
4: Humoriáda. Tohle byla ukázka tedy s paním Němčíkem a taky s panem Pantůčkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí 4, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
5: ano, točím.
4: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
5: Hele, jednička.
4: Jednička je Milan Hrvalík, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
5: No,
4: Petr.
5: Gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
4: Budou určitě a budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
5: Taky,
4: hezký víkend.
5: Hezký den.
4: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Do Karlových Varů se sjeli záchranáři a řidiči sanitek. Pro starší děti připravují Luby na Chebsku volnočasový klub. Vedení sněmovny je kompletní. Čtvrtou místo předsedkyní se stala poslankyně hnutí STAN Urbanová. Zítra bude jasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Karlových Varech dnes začíná mistrovství České republiky řidičů pracujících u zdravotních záchranných služeb. Soutěžící prověří během 2 dnů své řidičské dovednosti, technickou zručnost i znalosti pravidel silničního provozu.
3: 5. ročník celorepublikové soutěže řidičů profesionálů pořádá zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje. První den šampionátu umístili organizátoři na parkoviště u stadionu Slavie v Karlových Varech Drahovicích. Sobotní program se odehraje na výcvikovém poligonu elektrických aut v Sokolově a přístupný veřejnosti není. Z Karlovarského kraje Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
2: V Lubech na Chebsku bude volnočasový klub pro starší děti. Vznikne v prostorách bývalé vinárny v kulturním středisku. Spravovat ho bude Dům dětí a mládeže. Klub dětem nabídne různé herní prvky, například kulečník, elektronické šipky, tablety nebo herní konzole a deskové hry. Financování celého provozu a vybavení si mezi sebe rozdělí město a Dům dětí a mládeže. Radnice se ale na práce pokusí získat dotace. Jak uvedlo vedení města na svých webových stránkách, poprvé se klub otevře 22. června v 15. hodin. Poslední čtvrtou místo předsedkyní sněmovny je Barbora Urbanová z hnutí STAN. V tajné volbě dostala hlasy opozičních i koaličních poslanců. Potřebovala jich nejméně 87, dostala 126. Jako nová místo předsedkyně dolní komory parlamentu poděkovala Urbanová za dodržení dohod mezi poslaneckými kluby, které umožnily její zvolení.
4: Nabízím konstruktivní a poměrně funkční vedení poslanecké sněmovny. Mám zkušenost vyjednávání jednacího řádu, to znamená, že ty procedury znám a myslím si, že spousta z těch poslanců, kteří tady byli i minulé volební období, mě znají jako velmi konstruktivní političku, která se vždycky u všech legislativ, u kterých stála, snažila najít nadstranickou shodu. A to si myslím, že poslanecké sněmovně pomůže.
2: 5členné vedení sněmovny v čele s předsedou Tomiem Okamurou z SPD je tak po dnešku kompletní. Na železniční trati mezi Českem a německými Drážďany nejezdí vlaky. Důvodem je nehoda mezi českou hranicí a saským městem Pirna. Regionální list Sächsische Zeitung s odvoláním na policii píše, že vlak srazil a zabil osobu. Záchranáři cestující ze zasaženého vlaku evakuují. Dopravu Deutsche Bahn pro ně chystá evakuační vlak. Dokdy omezení na trati potrvá, zatím není jasné.
5: Sport.
2: Na mistrovství světa v kuželkách v rakouském Švácu zahrál skvělý výsledek hráč z oddílu Jiskra Hazlov Dominik Vytvar. Stal se mistrem Evropy v jednotlivcích. Do finále se probojoval z posledního postupového místa a hodil svůj nový osobní rekord, což je 659 kuželek.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra bude jasno, v údolích se místy budou vyskytovat mlhy. Dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý jižní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 222 u odbočky na Sedlečko na Karlovarsku havarovala 3 osobní auta. Na místě jsou záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Krásný dobrý podvečer, dnes je pátek 5. června a vy posloucháte Den v kraji na Českém rozhlasu Karlovy Vary. A co nás dneska čeká? Samozřejmě souhrn největších událostí dnešního dne, také výlet do Aše na divadelní festival Ašlerky, informace o splavnosti řek, o vlacích do Bochova a nebo pozvánka na cestovatelský festival Kaminos. Určitě to bude stát za to. Teď už je pro nás ale nachystaná Hana Zagorová a jí ode zdi ke zdi a hned poté se těšíme se souhrnem dnešních událostí. Nádherný poslech rádia vašeho kraje přeje Tereza Švecová.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Karlových Varech začala dvoudenní přehlídka vietnamské kultury a gastronomie. Program akce nabízí mimo jiné ukázky asijské kuchyně i přehlídku vietnamských umělců na hlavní karlovarské pěší zóně a v hotelu Ambassador. Co také připravují organizátoři na zítra, uvedla primátorka města Andrea Pfefferklová z hnutí ANO.
2: V dopoledních hodinách připraven i průvod, kdyby zástupci vietnamské kultury měli procházet od hotelu Ambassador až k Grand Hotelu Pop.
1: Z Aše do Karlových Varů pojede přímý autobusový spoj. Jezdí začne na podzim letošního roku. Zatím se bude jednat o zkušební půlroční provoz. Město na něj přispěje 1 000 000 korun. K dispozici budou cestujícím do krajského města ve všední dny 4 spoje a o víkendech 2. Do Bochova na Karlovarsku se po 30 letech vrátí pravidelné osobní vlaky. O víkendech a svátcích tam až do konce září budou jezdit turistické spoje z Rakovníka. Na Bochovském nádraží proto destinační agentura Postřelí pořádá den s Hartenberským expresem. Pokračuje její ředitel Jan Fabera.
3: Přijedou sem dva historické vlaky motorové, Hydra a Hurvínek, a kromě toho tady budou v provozu také dvě autobusové linky provozované historickými autobusy.
1: Více o tom se dozvíte za několik minut. Cihelní ulice v Karlových Varech na pomezí městských částí Dvory a Stará Role dostane nový asfaltový povrch. Přístupová cesta k rodinným domům je desítky let špatně upravená a součástí její modernizace bude i rekonstrukce všech stavebních vrstev. Letní cestovatelský festival Caminos se letos poprvé uskuteční v areálu Svatý Linhard. Akce je zítra a přinese povídání o cestování v různých podobách. Více o tom řekneme po 17:30.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Doznívá nám Radek Tomášek a jeho písnička Boxer. Je 17 doně na 15 minut. Krásný čas v nádherný sluneční podvečer s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Pražské kulturní centrum Laritma dnes druhým dnem žije programem divadelního festivalu Ašlerky. Více o 28. ročníku této tradiční akce řeknou hlavní organizátorky Anička Pokorná a také Pavla Hošková, kterým přejeme nádherný podvečer. Slyšíme se?
1: Ano, vysíláme vlny.
0: Výborně, to jsme nadšení. Festival Ašlerky je tedy zhruba v polovině. Můžete nám krátce se vrátit k úplným začátkům této akce, připomenout, proč vůbec vznikla, jak je vlastně spojena s dodnes tak trošku záhadným jménem Karla Ašlera?
1: Tak Ašlerky vznikly před 28 lety a založil je místní kulturní smažič jménem Karel Ašler. Je to taková jako známá postava, vlastně nikdy nikdo celou živou neviděl. Ale třeba se nám to jednou poštěstí, ale přináší mnoho kulturních zážitků a mnoho kulturních věmů.
2: Že vlastně jsme se trošku začali vymezovat vůči takovým těm jako divadelním soutěžním přehlídkám a dělali jsme si festival, který nás prostě bude bavit jako studenti JAMU a i s Markétkou Černou, Radkem Bednářem jsme to založili, aby jsme se tady měli hezky. Zvali jsme studentský soubory, amatérský i profesionální a tak to vzniklo.
0: Já myslím, že právě ten divadelní festival bývá velkou příležitostí také pro žáky vaší Ašské základní umělecké školy Roberta Schumana, aby se mohli představit veřejnosti. Počítám, že to platí i pro ten letošní 28. ročník. Tak nám prozraďte, jaké soubory a v jakých představeních o sobě dali anebo dají vědět.
1: Ano, to jsou naše největší hvězdy, to jsou naše stálice a představili se tu soubory Drama Dream, Dramafie, Draci a Dračice, Port of Many, Rytíři a Víly, Malí divopičáci, a takový pozůstatek Sixpacku.
0: Na jaký další program se můžou návštěvníci divadelního festivalu v Laritmě těšit, co ještě stihnou?
1: Kromě našich se mohou těšit na Buchty a Loutky, včera tady byl Tomáš Běhal Stojmešín, zítra bude Matita Teatr.
2: Dneska ještě divadlo Jance na jeho svět, nebo divadelní studio D3 Karlovy Vary vlastně.
1: Bude tady taky Damůza se svým zastoupením a samozřejmě tady bude Vašek Aše se super rychlou odpovědí.
2: A všechno zakončíme kapelou Očorio, kde hraje, nebo frontmanem je Ašák Pavel Malina.
0: Teď jsem v posledním hlase jsem odhalila Pavlínku Hoškovou, jinak to byla také Anička Pokorná, ale já tak nějak tuším, že kromě těchto dvou hlavních organizátorek a šlerek, možná za nimi stojí i nějací účastníci a studenti, kteří by také chtěli pozdravit do vysílání.
1: Ano, oni stojí před námi
2: a jsou na programovaní a budou vysílat takový slogan.
0: No tak pojďme na to.
1: Vysíláme živě.
0: Nádherný podvečer a všichni zlomte vás.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 17 hodin 27 minut určitě jste odhalili kapelu Lucie a jejich píseň Daniela, která vás zajisté potěšila na Českém rozhlasu Karlovy Vary. Do Bochova na Karlovarsku se po 30 letech vrátí osobní vlaky. Víkendové spoje začnou jezdit už zítra. Nová linka z Rakovníka má přilákat turisty i cyklisty. Vlakem se díky ní dostanou k řadě výletních cílů v okolí.
1: Těším se na to hodně, protože tady 30 let nejezdil. Já jsem slyšel historky od rodičů s tím, že to bylo hezký, takže se na to velmi těším.
2: Návrat pravidelné vlakové linky vítá obyvatel Bochova Matěj Loveček.
1: Budu to využívat pro výlety v okolí, protože bych si chtěl projít a občas i projet na kole. Bych se do Rakovníka chtěl po dlouhé době podívat, že zase tam zajet vlakem. Vlastně i do Chýše bych se mohl podívat.
2: Nová linka bude součástí systému pražské integrované dopravy. Ráno vlaková souprava vyrazí z Rakovníka a poté bude jezdit na trati mezi Bochovem a Chyší. Po 17. hodině se vrátí zpět do Rakovníka. Obnovení spojů by mohlo podle ředitele destinační agentury Postřelí Jana Fábery přilákat na Bochovsko více turistů.
3: A ty vlaky tady budou jezdit ve víkendovém režimu. Každou sobotu a neděli sem pojedou 3 páry spojů, takže se na to velice těšíme.
2: Jaké vlaky tu budou jezdit?
3: V příštích týdnech to bude zajišťovat nízkopodlažní regionová, což má jednu výhodu, a to tu, že ten vlak bude po celou sezónu přepravovat i jízdní kola. Bochov je totiž poměrně vysoko položený, dokonce v rámci toho objednatele toho vlaku té pražské integrované dopravy je to nejvýše položená železniční stanice, má 664 metrů nad mořem, to znamená, že se vyplatí vyjet sem nahoru do Bochova vlakem a potom do každého okolního níže položeného bodu si dojet třeba na kole anebo dojít pěšky.
2: Destinační agentura Postřelí ke znovu zavedení pravidelné vlakové linky pořádá výletní den s Hartenbergským expresem.
3: Přijedou sem dva historické vlaky motorové, Hydra a Hurvínek, a kromě toho tady budou v provozu také dvě autobusové linky provozované historickými autobusy. Ta jedna bude okružní, to bude takový široký okruh, a ta druhá povede Doupovskými horami do Valče.
2: Poslední pravidelný vlakový spoj přijel do Bochova na konci května 1996. Tehdejší provozovatel České dráhy spoj zrušil kvůli ztrátovosti. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabele se o zachování tratě postarala nákladní doprava.
4: Po trati z Protivce do Bochova osobní vlaky i v minulých letech jezdily, byly to zvláštní spoje na objednávku. Základ provozu tady ale tvořila nákladní doprava. Ročně trať využila řádově stovka nákladních vlaků, převážně se dřevem. Trať proto procházela standardní údržbou, včetně pravidelných prohlídek a měření. Mimořádné osobní vlaky do Bochova i v minulosti zajížděly, žádné opravy kvůli zavedení pravidelných spojů proto nebyly potřeba.
2: Víkendové cyklovlaky budou do Bochova zajíždět do 28. září. Z Bochova u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Kapela Queen tak také ta vám zpříjemnila páteční podvečer 5. června v 17 hodin a 39 minut. Vodácká sezóna se naplno rozjíždí. Nedávné deště zlepšily podmínky na většině řek a půjčovny registrují rostoucí zájem o splouvání. Aktuální situaci na řekách v Karlovarském a Plzeňském kraji zjišťoval reportér Václav Malý.
1: Stojím na náplavce řeky Ohře u loděnice pod Chebským mostem v centru Karlových Varů. Řeka přede mnou je po dešti tmavá a je tu hloubka asi 80 cm. Podle pracovníků půjčovny je to mírně nad normálem. Na Ohře je teď tedy vody dostatek a řeka je dobře sjízdná od Tršnice na Chebsku až po Perštejn na Chomutovsku. Podle provozovatelů půjčoven jsou ještě volné kapacity hlavně ve všedních dnech, kdy řeku splouvají převážně děti na školních výletech a kurzech. O víkendech je zájem o výpůjčky větší. Například půjčovna tady pod Chebským mostem je podle majitele Martina Sýkory na tuto sobotu úplně vyprodaná.
2: Václave, jaká je situace v Plzeňském kraji?
1: Například Otava se na některých úsecích stále pohybuje na hranici sjízdnosti. Jak mi řekla Kristýna Mašková z půjčovny Samba, zájem je zatím menší než loni právě kvůli obavám z nízkého stavu vody. Oblíbený úsek ze Sušice do Horažďovic bývá problematický a půjčovna musí někdy zákazníky upozorňovat, že podmínky nejsou ideální. Část vodáků si pak raději vybere jinou řeku. Naopak úsek z Katovic do Písku je pro kánoje sjízdný lépe. Berounka je momentálně sjízdná v celé své délce. Vyšší zájem než loni registruje například půjčovna ASK. Podle jejího zástupce Daniela Fleisiga mají v současnosti obsazenou zhruba polovinu kapacity a poslední červnové dny jsou prakticky plné.
2: Je letošní sezóna v něčem jiná než ty předchozí?
1: Provozovatelé půjčoven se shodují, že o obsazenosti lodí rozhoduje předpověď počasí. Lidé si dnes většinou lodě nerezervují s předstihem, sledují předpověď a rozhodují se několik dní nebo dokonce několik hodin před vyplutím. Půjčovnám to pak komplikuje plánování. Jinak podle většiny majitelů půjčoven zájem o vodu stále trvá.
3: Den v kraji.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Fotky z cest nám dovezla kapela Slza, a to zhruba 12 minut před 18. hodinou. No a pro milovníky cestování máme ještě jeden tip. V sobotu 6. června se v lesním centru Svatý Linhart u Karlových Varů uskuteční 4. ročník letního cestovatelského festivalu Kaminos. Nabízí cestování v různých podobách a přináší vyprávění o vzdálených i blízkých zemích prostřednictvím fotografií, videí a osobních zážitků. Co na návštěvníky čeká, prozradili Zlatě Kinské, Dušan a Emma Poradovi z realizačního týmu.
1: Máte několik stagí, tak představ nám jednotlivá pódia a také rovnou přednášející a hosty.
2: Začínáme už ráno od 9 hodin, pojedeme vlastně až do večera, až do půlnoci. My jsme si letos připravili v tom krásném prostoru 4 stage. Ta největší se jmenuje Camino Stage, ta už začíná přednáškou Guatemala Martina Straky a z těch přednášek je tam potom Nový Zéland, Veroniky Jeříčkový, Tanzánie, Štěpána Javůrka, karlovarského spisovatele, Sebastian Prak, tam má ve 13:30 koncert. Dál je tam Asia Express účastnice, že jo, to už máte Ivana Mikulová, Jan Horník, odpolední program Chile, dálkový track Jakuba Šolce. V 18 hodin začíná potom velký koncert plzeňský kapely Pops a večer je to vlastně taková skoro dvojblok, kdy máme přednášku dvou velkých horolezců. Tím prvním je Honza Tráva Trávníček, který vlastně představí nejkrásnější tracky v Nepálu, a po 21 hodin je to Mára Holeček, Věčná touha.
1: Emo, ty budeš moderovat už podruhé na letním festivalu Kaminos, kromě moderování budeš letos i přednášet. O čem bude tvoje přednáška?
3: Letos bude moje přednáška o Albánii, konkrétně o mojí poslední cestě do Albánie, ale určitě tam budu vkládat i fotky nebo vzpomínky, které tam mám za covidu, nebo když jsem byla ještě menší.
1: Ta junior stage je novinka. Představ nám, Dušané, jaké hosty bude mít Emo?
2: Junior stage je vlastně určená pro mladé cestovatele. Jsou to cestovatelé od nějakých 9 do 23 let, kteří budou povídat o svých cestách, buď to s rodiči, anebo už své samostatné cesty.
1: Emo, k cestování tě určitě přivedl táta stejně jako k festivalu Kaminos. Řekni, i jaké země si navštívila, to mě strašně zajímá.
3: Tak třeba Brazílie, to byla určitě moje nejoblíbenější, potom Jižní a Střední Amerika.
1: Máš nějaký svůj cestovatelský sen, kam by ses chtěla podívat?
3: Tak já bych se určitě chtěla podívat do Japonska nebo do Koreje, protože mě hrozně lákají tady ty místa.
1: Když už jsme u té Asie, tak mě napadá, že vlastně tam bude dokonce ochutnávka i čajů, je to tak?
2: Bude ochutnávka čajů, máme čajovnu Jardy Rejchy, ta bude ve skleníku, který je naším čtvrtým pódiem. Kromě toho, že tam bude čajovna, tak dvakrát tam proběhne vlastně exotický vaření. Budeme dělat seviče a budeme péct brazilský pão de queijo, sýrový chleba.
1: Ještě jednu stage jsme vynechali a také ještě i různý zajímavý doprovodný program.
2: Nezmínili jsme se ještě o stage, která se jmenuje Galerie. Je to jediný prostor, který je uvnitř a budou tam také zajímavé přednášky. Dáváme přednost více místním cestovatelům, karlovarským, takže i tohle pódium je hodně nabitý.
1: Jaký doprovodný program bude ještě připravený? Protože tam jsou i novinky, co se týče obory, a také jste si připravili tentokrát cvičení.
2: Pan ředitel povolil, že můžeme přímo do obory a děti nebo i dospělí můžou krmit zvířátka, ale v oboře se bude cvičit i yoga. A k tomu doprovodnému programu na Junior Stage ještě proběhne loutkové divadlo.
1: Emo, prozraď nám, co bys chtěla dělat v budoucnu? Budeš moderovat jako já nebo cestovat jako táta?
3: No tak určitě bych chtěla oboje, ale to moderování bych si chtěla nechat jako takovej side job, abych mohla dělat to, co mě hodně baví.
1: Třeba se přidáš k nám do týmu Českého rozhlasu Karlovy Vary, který mimochodem je mediálním partnerem této akce a bude také živě vysílat z místa. Já doplním, že z hosty se bude přímo na Linhartu povídat náš kolega Radim Jehlík. Den v kraji.

0: je také výhled na noc a na zítřejší den. Prozradí nám to Josef Cink. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Tak v Karlovarském kraji nám převládá oblačno, na některých místech třeba v Ašském výběžku a části Chebska je dokonce již polojasno. Ještě nějakou kapku zaznamenáváme v oblasti Toužimy. No a ty aktuální teploty, ty se nám pohybují nejčastěji mezi 15 až 19 stupně Celsia. No a co se týká té předpovědi, v noci té oblačnosti bude dále ubývat. Dostaneme se během noci postupně na polojasno až skoro jasno. K ránu se nám v údolích vytvoří mlhy. No a nejnižší ranní teploty, ty zítra budou poměrně rozdílné. Většinou se budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni, ale nejchladnější budou pak údolí, kde teplota může výjimečně spadnout až na hodnoty 5, případně 4 stupně Celsia. No a zítra přes den nás čeká zpočátku slunečno, během dne nám té oblačnosti ale začne postupně přibývat, no a na večer se pak od jeho západu přidají lokální přehánky. Těch už by mělo být rozhodně méně, než bylo dnes, no a výjimečně by se mohla případně objevit i nějaká slabší bouřka. No a nejvyšší denní teploty, ty očekáváme mezi 20 až 23 stupni Celsia.
0: Já mnohokrát děkuji za předpověď a přeji vám krásný páteční večer.
1: Díky, hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

Skladbou Sacrifice od Eltona Johna zakončíme dnešní Den v kraji na Českém rozhlasu Karlovy Vary. Zhruba za 3 minutky tady máme další aktuální zprávy a nezapomeňte nás sladit nejenom v průběhu dnešního večera, klidně i noci, ale hlavně také zítra, kde vám přineseme kompletní servis od zajímavého dopoledního vysílání, reportáží až po nějaké další hosty. Nádherný večer přeje Tereza Švecová.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Kvůli nálezu části lidského těla obvinili policisté v Sokolově jednu osobu z vraždy. Záchrana zámečku Mořičov u ostrova na Karlovarsku potrvá déle. Cenový strop u benzínu zítra znovu klesne, u nafty naopak lehce vzroste. V sobotu bude jasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Policisté v Sokolově obvinili kvůli nálezu části těla v Kinšperku na Sokolovsku jednoho člověka z trestného činu vraždy. Navrhli také vzetí do vazby. Případem se policie zabývá od středy, pokračuje mluvčí policie České republiky Jakub Kopřiva.
3: Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu byla dnes obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na 15-20 let nebo výjimečný trest.
2: Záchrana loveckého zámečku Mořičov u ostrova na Karlovarsku potrvá déle. Důvodem je archeologický průzkum. Ostrov torzo zámečku od loňského roku konzervuje a opravuje. Firma tam zpevňuje padající zdivo a obnovuje okenní oblouky i klenby. Uvnitř památky následně dělníci vybudují dřevinou podlahu a posezení. Podle nezávislého starosty Pavla Čekana, zvoleného za hnutí místní, součástí záchrany původně archeologický průzkum nebyl.
4: V poslední době bylo hlavně to, že jsme rozhodli o tom, že se tam bude dělat archeologie, protože se tam předpokládá nějaký malý sklep, o kterém se tušilo, že tam je, ale díky tomu, že tam bylo velký hromady prostě sutě, tak jsme se k němu nedostali. Tak teď, jak se to celý vyklidilo a sundalo se lešení, tak by měly začít archeologické práce.
2: Termín dokončení prací se posune ze srpna na září. Maximální cena litru benzínu klesne od zítřka o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moct prodávat nejvýš za 1,40 korun a 4,60 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste proti dnešku o 7 haléřů, a to na 40 korun a 4 haléře za litr. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do konce června. Vlaky mezi českou hranicí a německými Drážďany znovu jezdí. Na webu o tom informovali České dráhy, podle kterých byl provoz obnovený před 16:30. Vlak směřující do Berlína na trati v Německu odpoledne srazil člověka, který nepřežil. Případem se zabývá drážďanská kriminální policie.
0: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková si zahraje na Roland Garros o čtvrtý titul ve čtyřhře. S Townsendovou porazili v semifinále pár Dabrovská-Stefániová 6-0 a 6-1. Naopak Jakub Menčík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Němci Alexandru Zverevovi podlehl 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra bude jasno, v údolích se místy budou vyskytovat mlhy, dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, odpoledne bude od západu oblačnosti dále přibývat a k večeru se místy vyskytnou lokální přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý jižní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Situace na silnicích v Karlovarském kraji by měla být bez problémů. Nemáme hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, muziky, muziky.
5: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. K poslechu pořadu Muziky muziky vás vítá a přeje příjemný poslech Antonín Bulka. Dnes vám budu vyprávět příběh kapely, která vyšla ze stejného gruntu Oberkrainer kapel hrající alpskou folksmusik ve stejném nástrojovém obsazení, ale rytmicky a žánrově zcela odlišnou. Jedná se o rakouskou kapelu Global Krainer.

V roce 2002 se v Mnichově sešel pan Hugo Hain se zakladatelem souboru Global Krainer, klarinetistou Christophem Šperkem, hrající alpskou folksmusik. Shodli se, že by se mělo něco v alpské hudbě dít a změnit. Kapela musí znít jako alpská salsa nebo jako samba dívek z horských údolí. Volba dramaturgie byla jasná. Hrát světové popové a swingové hity jinak, ale s gruntem v hudebním stylu Oberkrainer. Výsledek musí být takový, jako by Paul McCartney popíjel na bratrství například s Františkem Kvochem a Tina Turner flirtovala se Slávkem Avseníkem.

původní Oberkleiner kapely zůstalo jen nástrojové obsazení. Klarinet, trubka, akordeon, kytara, basující bariton a zpěv. Muzikanti v podstatě nevěděli, zda nový styl tradiční kapely bude úspěšný. Stejně jako bratři Slávko a Vilko Avseníkové, když spolu stáli před 70 lety na peronu Mnichovského nádraží s kufrem a harmonikou, ještě netušili, že dosáhnou světového úspěchu, prodají několik milionů zvukových nosičů a jejich skladby budou hrát v různým aranžmá slavné orchestry.

Pět virtuózních muzikantů a skvělá zpěvačka Anna Maria Heller se semkli kolem klarinetisty Christofa Šperka. Po roce zkoušení a koncertování našel soubor Global Kreiner svůj muzikantský výraz a styl. Proti souboru originál Obekrajnen muzikanten bratrů Avseníků, kteří byli v roce 2002 na vrcholu popularity, Global Kreiner začínal v podstatě se stejným žánrem, ale úplně v jiné dramaturgii a provedení.

Soubor se stával stále známějším a úspěšnějším. Koncertoval doma i v zahraničí, vydával zvukové nosiče a hudební klipy. V roce 2005 reprezentoval Rakousko v soutěži Eurovision Song Contest v Kyjevě. Soutěž sice zahajovali, ale nedostali dostatek hlasů pro postup do finále soutěže. Skončili na 21. místě. Kvůli tomuto výsledku kapely oznámil rakouský národní vysílací systém ORF odstoupení z této soutěže a vydal prohlášení, v němž popsal soutěž jako absurdní, ve které rakouská hudební tradice nic neznamená. Po roce trucování se však Rakousko do soutěže vrátilo.

Kdybych měl napsat hodnocení poslechu zvukových nosičů kapely Global Kreiner, napsal bych: basový bariton tlačí zvuk z dola jako basová kytara v diskotéce, kytara pocitově chvátá před ostatními nástroji, akordeon virtuózně roztříští harmonický doprovod na 16-nové noty a nad nimi jásají trubka s klarinetem. Vše je dokonale sloučeno s krásným stylovým zpěvem.

V roce 2010 jsem byl v Lucembursku na jejich koncertu. Jejich show, instrumentace skladeb a virtuózní muzikantské a pěvecké výkony mě nadchly. Obdivoval jsem, jak aranžeři skladeb vsadili do světových popových a swingových hitů alpské mezihry, aniž by posluchače a kritiky urazili. Koncert kapely Global Kreiner byl pro mě velkým zážitkem. Soubor zakončil svoji činnost v roce 2013. Ještě si poslechneme originál Alpen Obyklajněn muzik, ale v českém vydání. Směs melodií Slávka a Vilka Avseníku zahraje dechová kapela Rustika Dalibora Bárty. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky muziky se těší Antonín Bulka.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Příjemný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu teď vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní. Úvodní myslivecký tanec už předznamenává téma dnešní půlhodinky. Dnes se totiž vydáme do lesa, a to za těmi, pro které je druhým domovem. Venku jsou za každého počasí, pečují o zvěř, ale také dodržují své tradice, zvyky a pověry. Ano, řeč je o myslivcích a také o mysliveckých lidových písničkách, kterých se dochovalo opravdu hodně. Tak lovu, myslivosti zdar a pěkný poslech, to vám přeje Michaela Vondráčko.

Název lovec se objevuje už v 11. století. Panovníka většinou obklopovala početná lovecká družina a pro jejich pobyt na loveckých výpravách se v lesích stavěly lovecké hrádky. Lovecký personál byl usídlovaný v takzvaných účelových obcích, třeba Lovčice, Ohaře, Sokolníky nebo Loveč, a lovecké roboty podaných jsou známé už ve 12. století. Důležitý je rok 1573. V usnesení Českého sněmu z tohoto roku se totiž uvádí, že právo lovu souvisí s vlastnictvím pozemků a pozor, nechybí ani nařízení o ochraně zvěře, což v podstatě znamená počátek myslivosti u nás.

V dnešním špalíčku posloucháme myslivecké písničky a také si povídáme o historii myslivosti. Věděli jste třeba, že zelený myslivecký oděv byl známý už v 16. století? Po zrušení roboty bylo právo myslivosti spojené s vlastnictvím půdy. Roku 1923 byla založena myslivecká jednota a roku 1929 vydaný malý honební zákon, který stanovil dobu lovu a hájení zvěře. Zákonem z roku 1962 příslušelo právo lovu mysliveckým sdružením, tedy takzvaným lidovým myslivcům. A až na přelomu 20. a 21. století je právo myslivosti znovu přiznáno majitelům půdy.

Jordana doprovázel mě pes. Zamířil jsem do revíru, na rameni flintu nes. Sedl jsem si na kraj lesa, na malou lavičku. Car Jana louce přede mnou žála, dívenka trávy.

Odved jsem jí do lesíčka na malou mítinku. Tam jsme jako dvě hrdlíčky cukrovali hodinku. Já jsem malej myslivéček, mám hezký holky rád. Tady jak když si někdy

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte špalíček lidových písní, dnes věnovaný mysliveckým písničkám, a že se jich dochovalo hodně. A nejen to, dodnes se dochovaly i různé myslivecké pověry a zvyky. Lovecké signály trubkou, halaly, znamení a povely, pozdravy, poslední pozdrav a pocta ulovenému kusu. Tak to vše se přenášelo a přenáší z generace na generaci myslivců. Zvláštní kapitolou je pak myslivecký oděv, který se také v historii vyvíjel. Od obuvy, zdobených klobouků, mysliveckých brašen a holí až po uniformy.

takové přijímání za myslivce, tedy pasování. To prý v minulosti bývalo opředeno tajemstvím očarovaných zbraní a kouzelných kulí, ale své kouzlo a váhu má i dnes. Od dob vzniku mysliveckých sdružení se datuje obřad poslední leče spojený s hostinou. Ta je navíc příležitostí k vyprávění skutečných i vymyšlených příhod zvaných myslivecká latina. Myslivci se zdraví pozdravem, který jsem si dovolila využít i na úvod dnešního pořadu, tedy lovu nebo myslivosti z dar, a připíjejí si se sklenicí v levé ruce. Etika lovu, která vždy byla a je součástí vztahu mezi lovcem a zvěří a mezi myslivci, je dodnes důležitá, ovšem bývala už v minulosti porušovaná pytláky. Ale to už by byla jiná kapitola. Dnes se raději rozloučíme malou sérií dalších pěkných mysliveckých písniček. Hezký večer vám přeje a pro dnešek se loučí Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary pokračují v přípravě výstavby parkovacího domu Drahomíra. Kvůli nízkému stavu vody nedoporučují provozovatele půjčoven lodí na Otavě rafty. Vedoucí úřadu vlády uzavřela formální převod agent ze Strakovy akademie na ministerstva. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovy Vary pokračují v přípravě výstavby parkovacího domu v městské části Drahovice. Akce je součástí projektu přestavby ubytovny Drahomíra na 2 bytové domy. Výstavbu parkovacího domu chtějí zástupci lázeňského města zahájit na jaře příštího roku, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
2: V tuto chvíli jsme vyhlásili výběrové řízení na projektovou dokumentaci o provedení stavby na ten parkovací dům a 16. června na radě města budeme schvalovat výběrové řízení na prováděcí dokumentaci na ty 2 bytové domy.
0: Hladina Otavy v Sušici je aktuálně nižší než 30 centimetrů. Podle provozovatelů půjčoven lodí je řeka s omezeními sjízdná. Doporučují ale kanoe. Pokračuje majitel jedné z půjčoven Petr Koutný.
3: S těma raftama, jak jsou široký, se nedá úplně kličkovat po té řece, takže vzhledem právě k tomu stavu vody se snažíme většinu těch zákazníků přesměrovat nebo přemluvit na ty plastové lodě, protože samozřejmě ty lodě jsou obratnější v té řece, vyhnou se právě těm kamenům, navíc jsou užší, takže projedou i tam, kde ten raft by třeba neprojel.
0: Sucho na řece Otavě v Sušici je podle Českého hydrometeorologického ústavu při výšce hladiny od 25 cm níže. Úřad vlády formálně potvrdil převod některých agent ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva, řekla to vedoucí úřadu Tinde Barta. Odbory úřadu vlády s přesunem agent závislostí duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů nesouhlasí. Jsou dnes kvůli tomu v jednodenní stávce. Reorganizace podle nich ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených pracovníků. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že ho stávka mrzí. Zdůraznil ale, že přesun podle něj podporu agent posílí. Kennedyho centrum ve Washingtonu dostalo příkaz okamžitě odstranit jméno Donalda Trumpa z názvu, fasády i veškerých materiálů. Federální soud se rozhodl, že správní rada centrum vloni přijela Trumpovo jméno do názvu instituce nezákonně bez souhlasu kongresu. Trump zvažuje odvolání.
4: Právníci této kulturní instituce, která po intervenci prezidenta nese název Trumpovo a Kennedyho centrum, nařizují zaměstnancům neprodleně změnit název zařízení zpět na ten původní. Trumpovo jméno se na mramorové fasádě Kennedyho centra objevilo v loni v prosinci, den poté, co nová správní rada složená z prezidentových příznivců jednohlasně odhlasovala jeho přejmenování. Kennedyho rodina byla tehdy pobouřena a umělci, kteří v centru měli vystupovat, zrušili na protest svá představení. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra bude jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý jižní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Situace na silnicích v regionu by v tuto chvíli měla být bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Kolegové z rozhlasu mi napsali, objevili jsme nové slovíčko, asi jim byla zima, protože říkali, je tady zima jako na Vydrholci. A hned se začali hádat, jestli tvrdé i měkké, i a kde se ten Vydrholec vzal. Já teda říkám dokonce dlouze Vydrholec.
2: Je to slovo staré v češtině a je původem cizí, takže to k tomu, jaké i. V cizích slovech se držíme toho původního pravopisu a tam bylo měkké i.
1: Takže Vydrholec s měkkým i. A teď mě naskočí okamžitě němčina, jo, Vydrholec, Vydrholen opakovat. S tím to asi nemá nic společného.
2: Nemá, ale teda musím říct, že když jsem pátrala po tom původu, tak to byla docela šichta.
1: Fakt?
2: No, protože člověk, co udělá, vezme etymologický slovník, který je speciálně sestaven proto, aby ukázal původ slov. No a když jsem vzala takový ten klasický Machku z roku 57, tak tam jsem se dověděla sice, co to slovo znamená, ale původ prý je nejasný. Tak jsem vzala novější etymologické slovníky, současné v podstatě, no a tam se psalo, že asi z němčiny, ale těžko říct, jak a proč.
1: A kde jste našla výsledek?
2: No, nakonec teda to dobře dopadlo, protože jsem si vzala místní jména v Čechách Antonína Profouse a protože Vydrholec se jmenuje i jedna nebo dvě vesnice a je to taky pomístní jméno lesů, například, tak on si dal tu práci a zjistil, že ve středověké němčině bylo slovo Witter, znamenalo bouře, vichřice, hromobití, no a pořád je ještě v té němčině i ten Holz, les. Takže les, kde je opravdu hnusný počasí.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: V středu 3. června se uskutečnil už 5. ročník studentského připomínkového pochodu po Stoloprty Žatec a pietní shromáždění v Žatci k uctění památek obětí poválečného násilí. Studenti a žáci středních a základních škol z Loun, Prahy, Žatce, Kadaně, Klášterce nad Ohří a dalších a také zástupci veřejnosti se vydali z Postoloprt, kde se zastavili v bývalých kasárnách u Kříže a v Levonické Bažantnici přes zámek Stekník až do Žatce. Uctili tak všechny oběti postoloprtského masakru z doby na přelomu května a června roku 1945. Účastníci pochodu si tak jako každý rok na oblečení připínali kartičky se jménem některé z obětí masakru. Letos si projekt získal velkou podporu osobností z kultury, akademické sféry a veřejného života, včetně příbuzných obětí masakru. Mši smíření v žateckém kostele Korunování Panny Marie celebroval nově jmenovaný arcibiskup pražský monsignor Stanislav Přibyl, který se předtím přidal ke studentům a pochod z Postoloprt do Žatce s nimi absolvoval. Mezi účastníky byla také geografka Veronika Kupková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která se krom jiného zabývá česko-německými vztahy. Oba dva uslyšíte v reportáži Richarda Šulka, který se na postoloprtský pochod už tradičně také vydal.
2: Am Mittwoch, den 3. Juni, fand bereits zum 5. Mal der studentische Gedenkmarsch vom Postelberg nach Saaz statt. Die Veranstaltung erinnert an die Opfer der Nachkriegsgewalt und insbesondere an die Opfer des sogenannten Massakers von Postelberg, das sich Ende Mai und Anfang Juni 1945 ereignete. Das diesjährige Programm wird durch künstlerische Interventionen sowie weitere Begleitveranstaltungen ergänzt. An dem Marsch beteiligen sich Schülerinnen, Schüler und Studierenden aus Laun, Prag, Saaz, Kaden, Klöster an der Eger und weiteren Städten. Ziel der Veranstaltung ist es, alle Menschen zu gedenken, die während der Ereignisse von 1945 misshandelt, gefoltert oder getötet wurden. Treffpunkt war an der Kirche Maria Himmelfahrt auf dem Marktplatz von Postelberg. Traditionell wurden die Teilnehmer gebeten, eine Wäscheklamme sowie ein Stück Karton mitzubringen, auf das sie den Namen eines Opfers schreiben. Unter diesen Namen werden sie den gesamten Weg zurücklegen.
3: Ich befinde mich in der Postelberger Kirche Maria Himmelfahrt auf dem Marktplatz von Postelberg. Bald beginnt die Andacht mit dem Prager Erzbischof Stanislav Přibyl.
4: Milí přátelé, liebe Freunde, stojíme na začátku cesty z Postelberg do Žatce. Není to jen cesta krajinou, je to také cesta paměti, bolestí a nadějí. Proces smíření chceme jít tiše, pravdivě a s úctou ke všem, jejichž osudy jsou s těmito místy spojeny. Věřten a Anfang des Weges von Postelberg nach Saaz. Es ist nicht nur eine Reise durch die Landschaft, es ist auch eine Reise durch Erinnerungen, Schmerzen und Hoffnungen. Im Jahr der Versöhnung wollen wir still, wahrhaftig und mit Respekt gegenüber all jenen gehen, deren Schicksale mit diesen Orten verbunden.
2: Danach fragte ich den neuen Prager Erzbischof Monsignor Stanislav Přibyl, warum er heute mitläuft.
5: Jaký jméno v rámci pochodu nesete a co víte o tom člověku?
6: Tak zatím nenesu ještě žádné, ale chci si vybrat jméno kněze Kapucína, který vlastně v Žatci působil a při tomto pochodu smrti, nebo spíš ho potom vracel zpátky.
2: Já bych chtěl ein Tafel mit dem Namen eines Priesters, eines Kapucines, der auch hier gestorben ist.
5: Dnešní akci zařadit do roku smíření, jaký k tomu máte hlavní důvod?
6: Tak chtěli jsme tady v Postoloprtech udělat bohoslužbu smíření, protože to je místo, které známe nechvalně tím vlastně masakrem, který tady stál.
2: A event, das Jahr der Versöhnung, was der Erzbischof und das Bischof der Gleichnamige Diözese wie heute ausgerufen hat.
6: Najednou jsem zjistil, že teda někdo dělá něco podobného, tak jsme prostě spojili síly.
5: Jaký význam má podle vás účast církve na této akci?
6: No je to právě to spojení. My jsme chtěli si udělat svoji akci v rámci roku smíření, který jsem vyhlásil, a je tu ta akce, no tak jsme se prostě propojili a uvidíme, jak je to přinese synergie.
3: Was eben die Leute verbindet, es gibt Synergieeffekte zwischen der Zivilbevölkerung und Aktivisten in der Kirche.
5: Který by si měli odnést například mladí lidé z této události, když je to takový počet?
6: Tak určitě je základní vzkaz, je, že musíme přistupovat ke každému člověku jako k své bytné bytosti, a že vlastně úcta k člověku, pokud chceme, aby taky měl někdo úctu k nám, je opravdu úcta k jednotlivci. Jakmile ho zařadíme
3: do nějaké skupiny,
6: tomu se říká kolektivní vina, tak to je něco, k čemu máme stále tendenci, bohužel, ale co přineslo tak hrozné výsledky, ať to bylo
3: válkou,
6: a vlastně tato událost, kterou si připomínáme, ten postolotrcký masakr, tak vlastně toho příkladem, bohužel, nechvalným.
5: Děkuji za rozhovor.
6: Ano.
7: Tam trošku na ty civilní věci, vy se tohle pochodu zúčastníte poprvé, je to poměrně štreka, půjdete celou tu trasu a jak jste se připravoval, co si vezmete?
6: Je to v druhém týdnu už třetí pouť, první byla 13 kilometrů, nakonec to bylo 15, to bylo docela horko a to bylo ve středních Čechách, druhá byla 11 kilometrů v sobotu v Jablonem, tak mám za to, že mám natrénováno. A tento úbor vyměním za tričko, dneska si radši vezmu i nepromokavou bundu.
3: Když ho v Kečum zvajten, zvajten Pilgrifat, diese Woche, ty jste v 50 kilometr, hoj jim ten andre Weg, ty jsi vorbereitet.
8: Děkuji. A následovat bude ještě mše v žateckém kostele. O čem bude mše?
6: Tak mše je vždycky o tom též, je to vlastně připomenutí si poslední večeře Kristovi a vlastně toho jeho skutku lásky, kdy on za nás zemřel na kříži, a chceme si připomenout při té mši právě všechny ty oběti, a pro mě zvlášť to bude ten kapucínský kněz, jehož jméno bych rád dneska nesl, který tam celý život sloužil a pak vlastně tady na tom pochodu ztratil život.
9: Herr Bischof, auch für die Deutsche hier, ich bin ein verbliebener Deutscher, eine Minderheit, was würden Sie den deutschen Pilgern ausrichten oder erzählen?
6: Ja, ich bin sehr froh, dass diese Pilgerfahrt ist gemeinsam. Wir als deutschsprachige und tschechischsprachige Leute gemeinsam gehen und das ist ein Zeichen des Brüderlichkeit und das ist für mich wichtig und ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft.
9: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
6: Bitte.
3: Es sind mehrere hunderte Leute versammelt. Junge Leute vor allem, Studenten und Schüler aus der Umgebung und auch aus Prag. Mitmarschiert ist auch die Veronika Kubkova. Veronika Kubkova engagiert sich für Bildung, Erinnerungskultur und grenzüberschreitende Verständigung. Sie studierte Geografie, Pädagogin und Anglistin, arbeitet sowohl in der schulischen als auch in der außerschulischen Bildung. Sie ist Mitautorin der Dokumentarfilme Generation N Deutschböhme, der 2017 mit dem deutsch-tschechischen Journalistenpreis ausgezeichnet wurde, sowie Bresnitz lebt, Přísečnice žije, aus dem Jahr 2020. Gemeinsam mit einem deutsch-tschechischen Team, zu dem auch ihre Gymnasialschülerinnen und Schüler sowie Zeitzeugen gehörten, veröffentlichte sie außerdem ein Buch über die verschwundene Stadt Bresnitz. Ein besonderes Anliegen ist ihre Vermittlung einer positiven Beziehung zur Mannschaft und zur Heimatregion. Für ihre Lehrkräfte entwickelte sie Unterrichtsmaterialien, die von den Prinzipien der Pfadfinderbewegung, nachhaltigen Leben und der unmittelbaren Umgebung inspiriert sind. Mit Erwachsenen setzt sie diese Themen vor allem im Rahmen ehrenamtlicher Projekte um. Seit 2020

0: Fert, potvrdila to Evropská komise. Kvůli stavbě kolejového přejezdu zítra v Praze nepojedou tramvaje z Flory na muzeum. A víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet.
1: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří. Uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Zítra v Praze nebudou jezdit tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku budou stavět kolejový přejezd pro tramvaje poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice. Cestující budou muset využívat metro a linky povrchové dopravy. Od neděle budou tramvaje místo stanice muzeum končit na zastávce Italská. Pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova, kde dělníci napojují novou trať na Václavské náměstí. Kolem lesa u zlínské části Letná dnes myslivci rozmístili pachové ohradníky. Požádala je o to radnice v reakci na útok divočáka, který tam ve středu pokousal ženu venčící psa. Okresní myslivecký spolek se má dnes odpoledne poradit o dalším postupu. Podle vedoucího oddělení lesů zlínského magistrátu Petra Hoferka chtějí zjistit, kde se bachyně se selaty aktuálně vyskytuje a pak je odkládat dál od sídliště.
2: Pravděpodobně spíš dojde k tomu, pokud by tam byla, tak dojde k nějakému výstřelu jenom do vzduchu, aby se tam prostě nevracela.
0: Členové americké mise na mezinárodní vesmírné stanici dostali pokyn k úkrytu ve vesmírné lodi Crew Dragon. Čtyři astronauti se taky mají připravit na možnou evakuaci. Instrukce vydal americký vesmírný úřad NASA. Děje se to v době, kdy se zhoršuje únik vzduchu v ruské části vesmírné stanice. Na nápravě technických problémů pracuje ruský tým. NASA a ruský Roskosmos únik zaznamenali už před několika měsíci. Situace se ale zhoršila na začátku tohoto týdne. Počasí. Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou od 21 do 26 stupňů, v neděli bude polojasno až oblačno, přehánky hlavně na severu a severovýchodě. Teploty vystoupají až na 24 stupňů, na jižní Moravě až k 26.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: D3 ve směru na Prahu mezi 92. a 91. kilometrem uzavřená kvůli nehodě. Na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý pruh. A na D5 u 107. kilometru směrem na Rozvadov se u vozovky pohybuje divoké prase s mláďaty. Tak jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě.
4: Jsme tu opět po týdnu, Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den.
4: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Vesele a zdravě nám nic lidského není cizí, takže to probereme. Jo?
5: A zkusíme veselé.
4: Ano.
5: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
4: Takže tu si odběreme na začátku.
5: Tu legraci?
4: Ano.
5: Dobrá, pojďme.
4: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Česká krev.
1: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Isker s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
2: Co se ucpává, když máme zácpu?
3: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
2: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
3: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizována právě sníženou hybností tlustého střeva.
2: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
3: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
2: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
4: Pepino, už toho máme dost.
5: My taky, Matýsek se posral.
4: Durch.
2: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
3: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
2: Máte nějakou historku z ordinace?
3: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, že jsem poprvé v životě měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
0: Vesele a zdravě.
1: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
1: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Za zácpu bereme?
6: Definici máme, říkáme ji latinsky obstipace, a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o částečně subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
1: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Jak

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Vesele a zdravě dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou. Teď mám zácpu málo něžnou. Asi někde dělám chybu. Možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus, nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba 2, 3, 2, 1?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
0: To byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako, my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltiky. peristaltika je tedy pohyblivost střev, s tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. No tak pusum.

0: Pořad Veselé a zdravě dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude. Nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky veseleazdravě.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, obava to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám árie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy to varianta
2: jedna. A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Dotazy přišly i přes formulář na stránce veseleazdravě.cz.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí. Čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Tintalax, Makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak. Dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Vesele a zdravě dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý den.
1: Já jsem chtěla poradit, jako jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady. Jo?
2: Ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano,
2: a máme to i samozřejmě. Máme další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den. Vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmáslí, kiška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmáslí, ať se napije podmáslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo kdo má kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: No, prosím,
2: a
3: prosím,
2: já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně, třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu, v pořadu Veselé a zdravě, dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím,
0: poprosím,
2: vypněte rádio. Ano. Prosím, prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
2: to
0: mluvit
2: rádio.
0: Do sluchátka. Prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla
2: my
0: tam vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
2: Ano.
4: Dostala jsem. Zácpu mám od mala, pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad.
2: Ano, diabetickou dietu, jasně.
4: Ano, no, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. A ten důvod je kvůli čemu to máte, takhle omezené a beze zbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrníčka mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to
2: je? Rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik
2: jo?
0: Doporučení a možná najdeme
2: možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte repríze.

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to a děkujeme za
2: to. A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí i dalším, kteří zavolají, a na telefonu máme v této chvíli koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium, to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: to našel někde na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat? Mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, děkuju. Tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravděpodobně pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: Tím tomu pomůžeme.
1: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno nalačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha a doporučení.

0: ta barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
1: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden. Pátek je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
0: Děkujeme, nashledanou.
1: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravě.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stávka převod agent z úřadu vlády pod rezorty nezastavila. Kvůli nálezu části lidského těla obvinili policisté v Sokolovně jednu osobu z vraždy. Víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Policisté v Sokolově obvinili kvůli nálezu části těla v Kinšperku jednoho člověka z trestného činu vraždy. Navrhli také vzetí do vazby. Případem se policie zabývá od středy. Pokračuje mluvčí policie České republiky Jakub Kopřiva.
2: Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu byla dnes obviněna ze spáchání.

0: zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
1: Zhruba 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkovalo kvůli přesunu odborných agend pod jednotlivá ministerstva. Krok už ale koalice formálně uzavřela. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta potvrdila, že převody expertů na závislosti, lidská práva i národnostní menšiny jsou schválené a některé rezorty je už převzaly. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí, ale podle něj změna na fungování agend zásadní dopad mít nebude. Odboráři ale upozorňují na riziko oslabení odborných týmů i možné ztráty dat a dlouhodobých statistik. Do brněnské zoologické zahrady přicestovaly z Dánska dvě lední medvědice. Návštěvníci je uvidí až 13. června. V zoo je tak nyní 5 samic ledních medvědů. Na podzim přibudou ještě 2 samci, jeden z Nizozemska a druhý z Německa. Podle chovatele Jaroslava Jasinka se převoz obešel bez komplikací.
2: A naštěstí transport dopadl výborně, ale po příjezdu chvilku vyváděli, pak se sklidnili. Tu přípravu museli udělat, že jsme museli pouštět vlastně do vnitřních ubikací, tak jsme samozřejmě spíchali na to, aby jsme je opět vypustili do výběhu, aby se dostali k sobě.
1: Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Sport. České fotbalistky remizovaly v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 1-1. Na Žižkově je poslala do vedení Klára Cahinová. Albánie ale ve druhém poločase vyrovnala. Češky zůstaly v čele skupiny v lize B. Wales totiž hrál v Černé hoře také 1-1. Tým trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě ve Walesu. K prvenství ve skupině mu stačí remíza. Počasí. Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky, teploty mezi 21 až 26 stupni, v neděli bude polojasno až oblačno a teploty budou od 19 do 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu směrem k D1 bude mezi 13. a 7. kilometrem krátká uzavírka, na D3 směrem na Prahu je po nehodě u 91. kilometru průjezdní jeden pruh a na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý a odstavný pruh. Tak jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet naším country dostavníkem. Na jeho začátku to byl slavný Heartbreak Hotel Elvise Presleyho, tak jak jej mezi elitu country zavedl v roce 1979 Willie Nelson s Leonem Russellem a otevřel dnešní tematické setkání s písničkami o nejrůznějších ubytovacích zařízeních.

0: Ondřej Hejma v hotelu, kam se dostal před rokem ve svém nejnovějším albu Dáreček, a pak fešácký veterán Robert Moucha se svými parťáky a Spoken Motel Blues Tomaty Halla, kterou text Petra Novotného přinesl ze státu Washington vlastně kamkoliv. Na rozdíl od báječně nostalgických vzpomínek Michala Tučného na Hotel Zvon.
1: Dva zámky zamykám.

Jeden z předních představitelů tlupy Outlaws, Ronald Clyde Crosby, známý v hudebním světě jako Jerry J. Walker, a série příběhů, které se odehrály za jeho pobytu ve velkém hotelu. V originále z roku 1978, Standing in a Big Hotel. Velice blízko se odehrál i příběh, který sepsal rodák z texaského Houstonu Mike Newberry a v roce 1980 naspíval jako Hotel Blues Petr Spálený.

Hotel osamělých srdcí. Titulní písničku i svého jediného alba, které vyšlo v roce 1996, vám nabídla vlašimská čtyřka Rausberry. Tehdy válčela už 3 roky a působili v ní aktuální náčelník One Man Bandu Basset, Vašek Janoušek, Vladimírové Kozák a Pošvec a Milan Raus. Jedna z legend světa country, kabaretních scének i filmového plátna, Šep vůli, proslulý jako jeden z padouchů filmu V pravé poledne, uvízl v roce 1969 v hotelu. A protože peníze nerozhazoval, byl to laciný hotel.

Apartma hotelu Sen se s country beatem přesně před 40 lety ubytovala Vlasta Koudelová. Zatímco Jirka Korn si o 4 roky dříve vybral slavný hotel California kalifornských Eagles. Se stejnou adresou zamířil před 11 lety Jakub Smolík.

Williams Jr. a před rovnými 3 lety jim vystavěný Hotel Whisky. V sérii jeho 108 hitparádových zásahů single s pořadovým číslem 94. Podstatně mladší countryman Luke Bryan se mezi gramofonovou elitu propracoval poprvé před 3 lety a poměrně nedávno zápolil s kocovinou na hotelovém pokoji.

Zatímco brněnští poutníci vám zamávali z Hillary hotelu, malostranský písničkář Franta Kassel už jen zastihl hotel po sezóně.

Trochu folkový, trochu tramský a trochu countryový písničkář František Kasl a letos už 25-letý hotel po sezóně. Na závěr dnešního setkání s písničkami o hotelích. Nebo snad o hotelech? Obojí je správně. Takže díky vám všem, kteří jste se dnes toulali se mnou pláněmi country, a aby zbytek vašeho večera byl co nejpříjemnější, přijdou za vámi ještě Mel Haga s Ray Charlesem. Překvapivě z malého hotelového pokoje. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Povodí Moravy hledá firmu na opravu části hráze Brněnské přehrady. Zítra nás čeká polojasná oblaha a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN, která získala 126 hlasů. Starostové ji nominovali poté, co neuspěl jejich předseda Vít Rakušan při předchozích pokusech. Poslanci zároveň v odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Hráz Brněnské přehrady čeká letos rekonstrukce. Povodí Moravy vypsalo zakázku na opravu svrchní části hráze, kudy jezdí auta, která je podle technického posudku ve špatném stavu. Práce výjdou na víc než 54 milionů korun. Začít mají letos v září, vysvětluje technicko-provozní ředitelka Povodí Moravy Marie Kutílková.
3: Veškeré konstrukce až po korunu hráze půjdou prostě pryč. Takže uděláme novou hydroizolaci, tak aby se zamezilo zatékání do hráze. Celá vrstva vlastně vozovky. I vlastně v hrázi máme vodovod plus vlastně budeme dělat nové

0: zábradlí, nové osvětlení na hrázi.
1: Kvůli rekonstrukci bude uzavřený přejezd i přechod přes hráz. Hotovo má být do konce roku 2027. Mostecká nemocnice zavádí skupinové terapie pro lidi, kteří trpí psychickými problémy, úzkostmi nebo prochází vztahovými obtížemi. Skupiny nabízí denní stacionář psychiatrického oddělení. Podle vedení nemocnice v Mostě reagují na dlouhodobé kritickou nedostupnost v psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
2: Vstupní pohovory do terapeutické skupiny se uskuteční v letních měsících. Podle primáře psychiatrického oddělení Mostecké nemocnice Jakuba Albrechta bude služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Do terapeutické skupiny pro 6 až 9 členů se mohou hlásit i lidé, kteří nemají psychiatrickou diagnózu. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Ústecká zoologická zahrada připravuje novou expozici pro jednoho z nejmenších savců světa. Bělozubku nejmenší z čeledi rejskovitých. Podle mluvčí zoo Veroniky Šrankové proto na její vybudování vyhlásila ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací veřejnou sbírku. Součástí budou speciální chovatelské nádrže i vzdělávací prvky. Na projekt chce zoo získat 312 tisíc korun.
3: Bělozubka nejmenší váží v dospělosti jen kolem 2 gramů. Ústecká zoo dosud chová v zázemí mimo návštěvnické trasy. Expozice by měla následně vzniknout v pavilonu Šelem. Na projekt mohou lidé přispět prostřednictvím portálu darujeme.cz. S Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Počasí.
1: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou od 21 do 26 stupňů. V neděli bude polojasno a oblačno a teploty ty se budou pohybovat od 19 do 24 stupňů. Na jižní Moravě se vyšplhají až k 26.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 směrem na Prahu stojí u 189. kilometru porouchané auto, na D11 u 53. kilometru blokuje nehoda levý pruh a na pražském okruhu u Cholupic je ve směru na Ruzyni a D7 provoz svedený do jednoho pruhu. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu. Takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda, já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda. Já mám ráda tebe, no. vás, všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky. Ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor a tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu a ta takhle mluvila. A říkala Molavco. No ona neříkala Molavcova, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat, ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Wolkra, Balada o námořníkovi. Polib mě, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. A buď šťastná na stokrát, opatruj srdci, lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani tři neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já jí prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala.

0: utát, jak pravdivé, vidíte. To bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo-san páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu Opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozenej komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy Veselohry, do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě a moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Werich, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každej chlup má svůj rub, každej rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne do čista, zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevě. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy, ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strejček a Jitka Molavcová.
0: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se lípa hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedničkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha, anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí Dr. Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Pro pětran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili... Poraz tamhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží bejlí a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce.

0: za Rámus.
1: Aj, je, princezno, já vás asi vzbudil.
0: To nevadí. Jsem vyspaná až dost. Stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
0: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
0: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
0: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
0: Můžu za vámi ven?
1: A co tomu řekne pan otec?
0: Vždyť tu není.
1: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundám vás dolů. A hop!
0: To je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
0: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
0: Ne. A tuhle ta zubatice?
2: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
0: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
0: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit?
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
0: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. Podejte mi pilu. Pozor, tak ne!
0: Au!
2: Nešiko! Kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
0: To bolí!
2: No, ale píchla ses jen trošku.
0: Z prstu mi teče krev!
2: Jedna kapička, nebo dvě. Podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
0: Už ne. A odpusť mi... Že jsem taková nešiká.
2: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
0: Čeho se spolekal?
2: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
0: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
2: Už mě pusť. Musím za chvíli rubat a kácet.
0: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
2: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
0: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
2: Kdypak ty jsi, Zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
0: To ani nepamatuju.
2: Ještě schodím tenhle parkos.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Spíš, serváci?
5: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
4: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
5: Dál? Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, to nám bylo hej. Žolt byl i kořist, i metály. Safran nice, to nám bylo veselo.
4: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
6: Haló, buď.
7: No ne, panáček. A jaký nastrojený černý kabát a bílá náprsenka. Kde jste se tu vzal, trpaslický?
6: Nemáte oheň? Buď.
7: Nemenuju se Buč?
6: Já vím. Jmenujete se Pankrác. Ale Buč je kratší. Připálíte mi cigárko?
7: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
6: Vřelé díky, Buč. Nebyli tu mý bratříčkové?
7: Byl tu jen jezevec.
6: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
7: Bodlo by spíš kafe.
6: S rumem nebo bez?
7: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslický.
6: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buč. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje... Co?
7: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
6: Poslušte si. A k zakousnutí, co? Bábovku nebo dort?
7: Dort?
6: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselo.
7: Jo.
6: Mám radost, když vidím radost, Buď. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadli. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, i čbám piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
7: A jste na větvi.
6: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buč.
7: Já? No, je mi akorát.
6: Je váš.
7: Co?
6: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
7: Kdeže to?
6: Pod stromem frňákovníkem, oni vědí kde.
7: Ale pane cigáro, počkejte, povězte mi.
8: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě spí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
9: Protože si zpívám i třeba v dešti, protože mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
10: A ty ne, srváci?
11: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
10: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
11: Oh, jo. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný.
7: Dost, to stačí. Mám jich plnou hrst.
11: Ten váček je snad kouzelnej. Kolikže se tam vejde?
10: Nekonečně. Líbí se ti?
11: Komu by se nelíbil?
10: Mně ne. Nech si ho.
11: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
10: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pakrát zajásám, hej! Kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, anebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček, anebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Jepic!

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Molavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Molavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, pimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem Kašpárek neví. Tam se ho ujme starší 100-kilová žena Manka a Kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak Kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: A tady mělo začít naše loutkové drama. Protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: jsem Kašpárek a mám rýmu.
3: Jitka říká, že je Kašpárek a že má rýmu.
4: Dobře, kládej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ale jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: to jsem se zapotil, ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která ba banka? Která ba banka, komerční? Nebo živno?
1: Ba bilenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš z cesty, Kašpárku.
1: Ba bilenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
1: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
1: Už zase neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
1: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví, ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo. Že jo, já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
1: Na to tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj, na první pohled, a ten má podivný plány.
2: Jestli je to Badada, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, Pechvogel. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
1: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
2: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
1: Ach, zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
2: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
1: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
2: To je taky alternativa.
1: A to jako bych musela tomu Honzovi potom... poděkovat, brrr, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
2: Poděkovat, to by mu asi nestačilo.
1: A co by mu tedy... stačilo.
2: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
1: čem je řeč. Vy, filozofové, mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
2: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
1: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
2: Já, král Žulislav VI, se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak křivoklád sežere naši dceru krasavu.
3: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
2: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
3: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
2: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
3: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
2: To by se snad mělo udělat předem, ne?
3: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
2: To je pravda, kdo to provede?
4: Hej, pane král, nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že krasava je zachráněna.
2: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
4: Je to hloupej Honza.
2: Ajajaj, no... Ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
4: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
2: Ubohý děvče.
4: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
2: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
4: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
1: Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
2: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát. Hned na to vlítnem, pojď.
1: Zadrž, zadrž. Ne, ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
2: Tak to ne, ženit se nechci, ale občas zajdu.
5: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou pimprlat.

nádobí. My jsme herci, proto budem rád. Někdo krmí vepře a s druhým se nepře, o to, že tu práci dělá rád.

co nechci. Vím to vůbec? Vím. Nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.

0: víc nechci.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Krásný večer přejeme.
1: Noční linka.
0: Dnes si připomínáme Světový den životního prostředí. Možná to zní jako velké téma, ale ve skutečnosti se dotýká každého z nás každý den. Je v tom, jak hospodaříme s vodou, co vyhazujeme do koše, jestli si všímáme stromů kolem sebe nebo změn v krajině, kterou máme rádi. Nemusíme zachraňovat svět velkými činy. Někdy stačí drobnosti. Netrápit přírodu zbytečným plýtváním, uklidnit se někdy, když jsme v přírodě, rozhlédnout se kolem sebe a uklidit po sobě, dát druhou šanci věcem, které by jinak skončily v odpadu. A právě o těchto obyčejných každodenních zkušenostech si budeme dnes povídat. Jak pečujete o prostředí kolem sebe vy? Všimli jste si za poslední roky nějakých změn ve svém okolí? Co podle vás se lidem i vám osobně daří? A co by šlo možná dělat lépe? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Přeju krásný večer a jsem ráda, že ho strávíme spolu. Jarka Barboříková je u vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: obyčejnou ženu.
1: Máme 8 minut po 23. hodině. Když se rozhlédnete z okna, vidíte místo, které se za poslední roky změnilo? Právě o proměnách našeho okolí a o tom, co pro něj můžeme udělat, bude dnešní noční linka. Vítáme pana Tomáše, který volá z Prahy. Krásnou noc.
2: Krásnou noc přeji i vám, tak na téma noční prostředí se toho může, jakoby o tom můžeme mluvit o spoustě věcech. První, co mě napadlo, když bylo řečeno, tak je znovu používání věcí. Mým tématem je upotřebení a oprava starých věcí, které by jinak měly skončit na skládce, nebo jakoby v likvidaci. Tak se snažím zachránit a dát jim nový život.
1: To je správné, ale možná ojedinělé, bych řekla v dnešní době.
2: V dnešní době jakoby už je to méně běžné, ale snažíme se o to, je nás víc. Když třeba někdo z posluchačů by na internetu narazil na stránku teletým.cz, tak tam je, jsme sběratelé starých televizí a sbíráme nejen staré televize, ale i historickou ostatní techniku jako rádia, magnetofony a snažíme se právě zachraňovat před likvidací a tyto věci následně opravujeme, fotíme na stránky a jakoby informujeme tak okolí o tom, jaká byla třeba historie a podobně, protože ty věci nejenom, že mají už jakoby historickou hodnotu, ale už nemají ani tu cenu toho odpadu a je to jakoby veliká škoda, když se tyto věci likvidují. Takže svým způsobem to, že se to snažíme zachránit a opravit, tak jim dáváme nejen druhou šanci, jsme jakoby prospěšní i pro životní prostředí, ale zároveň i z historického hlediska.
1: To je hezké, řekněte
2: mi, takhle dá říct.
1: Jestli to bude vědět z paměti, jaký nejstarší televizor máte?
2: Nejstarší televizor jakoby z československého prostředí je televizor s označením Tesla 4001 a byl to první československý sériově vyráběný televizor od roku 1953.
1: Mhm. To bylo takové ten úplně malinké okénko, že?
2: Malinké okénko s kulatou obrazovkou, která měla svým způsobem hranatý rámeček.
1: Ano, já si to pamatuju, že jsem to našla na půdě teda, tak abych to úplně upřesnila. To je ale moc bohulibé, co děláte. Jsou ty opravy velmi těžké? Máte pocit, že opravdu člověk v dnešní době vyhodí až to, co se opravdu podle něj téměř nedá opravit a vy to nějakým zázrakem opravíte? A nebo odkládají věci, které by se podle vás ještě vůbec odkládat neměly, že jde třeba o jednoduchou opravu, ale lidé třeba už chtějí prostě nový televizor?
2: Tak. Třeba u dnešních přístrojů jakoby ze současné výroby, tak se jedná většinou o banální opravy, jenomže kdyby se ta oprava svěřila odbornému servisu, že jo, za nějakou cenu hodinovou sazbu, tak ta oprava je většinou dražší než pořízení nového přístroje v dnešní době.
1: To je vlastně pravda. A jaká oprava vás stála nejvíc nervů? Opravujete vždycky až do té doby, dokud to neopravíte? Jste takový ten trpělivý opravář, anebo ne?
2: Tak nejvíce nervů mě asi stála oprava magnetofonu Tesla Sonet, kdy jsem dostal takovou hromádku šrotu a dílů a spravoval jsem ho asi 15 hodin, abych ho dostal do původního stavu.
1: Mhm. Existuje nějaký příběh, který se váže k nějakému zajímavému kousku ve vaší sbírce? Kdy za váma třeba přišel někdo a chtěl to opravit jako skutečný poklad, že to třeba pro něj mělo nějakou velkou hodnotu? Napadá vás něco takového?
2: Tak teďkon si asi úplně nespomenu, že by za mnou někdo vyloženě přišel jakoby s předmětem, který má vyloženě hodnotu, ale u mě se stal jakoby příběh, když jsem kupoval starou Škodovku jakoby v rámci sbírkových účelů, tak ten člověk, který, od kterého jsem to jakoby kupoval, tak mě říkal, že jeho děda, můj děda chodil s tím člověkem, od kterého jsem kupoval na základní školu, tak to byl takový jakoby dojemný příběh.
1: Tomu rozumím, tak jste se setkali a mohli zavzpomínat. To bylo moc milé, bylo to přímo k tématu a já vám, Tomáši, moc děkuju, že jste se nám ozval a teď s námi vysílal.
2: Tak jo, taky děkuju moc.
1: Budeme se loučit.
2: A hezkou noc.
1: I vám.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Každý domov nekončí u vstupních dveří, ale pokračuje i venku. Jak pečujete o své okolí, co byste v něm rádi změnili? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.

0: Někdo z nás třídí odpad, jiný sází stromy, další po sobě nenechává nepořádek, někdo šetří vodou. Jaké jsou vaše vlastní způsoby, jak pečujete o svět kolem sebe? Dnes je Světový den životního prostředí, právě proto toto téma pro pana Pavla. Zdravíme do Židlochovic.
1: Dobrý předpůlnoční čas, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych tomuhle tématu tedy jenom řekl, že jsem si strašně oblíbil takový druh vesty, kterou kupuji od nás v obchodě u Vietnamců. Je to vesta, která má spoustu kapes, protože já jsem na ně takový jako vysazený. Já mám rád, když je hodně kapes, protože každá kapsa má prostě
0: svoji funkci, ano.
1: Jo, jako, že tam něco prostě. A mám na té vestě jednu kapsu, která má být jako normálně jako na ruku, a tu mám teda vyhrazenou vyloženě takovou jako odpadkovou kapsu. Tomu říkám, protože tam třeba, když kapesníček, když třeba smrkám nebo něco, tak tam dávám, nebo s ním tatranku, tak obal od tatranky tam dám. A hlavně, co tam je nejčastěji, tak to jsou nedopalky cigaret, protože teda kouřím, jsem kuřák, no, tak vždycky, když dokouřím, tak cigaretu zhasím, nedopalek jakoby zešpuntuju a dám do té kapsy. Dám do té kapsy. A pak tedy nikdy neodhazuji nedopalky na zem, protože to je hodně častý neduch. A kdyby všichni prostě... A mám kamarády, kterým to říkám, a oni někteří, už znám dva, kteří to vlastně dělají taky, vlastně, že, jako, že jsem jim byl jakoby vzorem tady na tuhle aktivitu, a protože to by bylo tady zaházená prostě planeta prostě nedopalkama, nevypadá to hezky. A dokonce vím o tom, že i když to nehodíme přímo na ulici, na chodník nebo někam, tak někdo to hodí třeba do kanálu. To se mě teda párkrát stalo, jakože nebylo zbytí, tak jako to odneslo, že ten nedopalek jsem hodil do kanálu, ale v tom kanále to není dobře, ono zaprší, ono to nabobtná a může to tu kanalizaci docela šikovně ucpat, a navíc s tím pak mají hodně práci ti, co čistí třeba kanalizaci, tak vím, že to udělá hodně pekla kolikrát. No a ještě bych řekl jenom, že jsem dělal tady už několikrát pod městem uklidové práce, a já jsem si vždycky jako tak, jako aby mě dal šéf prostě nějakou ulici nebo nějaké určité prostranství, a které bylo zarostlé, a já jsem to prostě jako měl očistit tak, aby to bylo dobré. Já jsem si to nafotil vždycky před tím, než jsem se do toho pustil, a pak jsem to fotil, když už to bylo očištěné, tak a dával jsem to na sociální sítě, tak se to lidem líbilo, že jim tady tak jako čistím to město, a mě to vždycky tak jako povznášelo, jako dělalo mi to opravdu dobře, a protože to vypadalo fakt dobře, jako ty fotky, když to bylo zarostlý, a potom třeba, když už to bylo očištěný od těch tráv a to všechno zametený, prostě úplně takový jako špígl-nígl, jak se říká, nebo jak, tak to mě dělalo hodně dobře, jakože, tak si myslím, že jsem tak nějak trošku, jakoby něco dělal, aspoň trošku tady pro to prostředí, prostranství a... Slyšíme se?
0: No ano, já jsem upřímně přemýšlela, kam se dostaneme, když jste na začátku začal mluvit o té vestě, jak mi to nešlo dohromady s tím životním prostředím, tak pak jste nám ty kapsičky vysvětlil, a je to krásné a příkladné, jak se teda umíte starat o životní prostředí, že neublížíte jenom po sobě, ale také po ostatních.
1: A když pak jdu teda vlastně kolem nějakého odpadkového koše, tak si kapsu vyprázdním, aby se tam vešly další. To jsem ještě vlastně k tomu měl asi dodat. No. Hm.
0: Kdybyste měl poslat jeden jediný vzkaz budoucím generacím o vztahu k přírodě, jak by zněl?
1: Nevytvářejte odpadky. Hm. Nehažte je na ulice, nehažte je do keřů, do trávy, do řek. Není to dobrý, prostě ta planetka si to nezaslouží, příroda už vůbec ne. Tak buďte tady k tomu našemu prostředí uslužní.
0: A tímto hezkým poselstvím se můžeme rozloučit. Pavle, děkujeme za to, co děláte pro životní prostředí i za ten milý vzkaz na závěr. Mějte hezký večer a zase někdy.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Příroda nám každý den něco dává, ale všímáme si toho ještě. U příležitosti Světového dne životního prostředí si budeme povídat o tom, jaký vztah k ní máme.

0: jsou věci, které jsme jako společnost zvládali lépe než dřív. Máme ale ještě hodně co dohánět, co říkáte. Zavzpomínejme na to, jak vypadalo naše okolí před desítkami let a jak jsme se o přírodu starali kdysi a nyní. Zdravíme do Plzně, krásnou noc.
1: Krásný dobrý večer, tady Anet a Ondra z Plzně.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc vám přejeme oběma. Tak povídejte, jak jste na tom vy s ochranou životního prostředí? Co pro
1: No tak mě hned děláte? Napadlo vlastně téma mojí mamky, protože moje mamka občas chodí do second handu, kde třeba nakupuje nějakou obuv, která vypadá jako, že už je zničená a špinavá, ale doma vždycky tomu dá druhý život a třeba se snaží ty věci vyčistit a potom je třeba znovu prodává a tím vlastně šetří životní prostředí, protože v dnešní době je strašně častý jako plýtvání oblečením a celkově jako ten second hand, že je super.
0: To určitě ano, to s vámi naprosto souhlasím, jsem ráda, že to zmiňujete. Co vás dokáže nejvíc rozčílit, když vidíte v přírodě jako
1: asi nějaký když
0: odpad?
1: Lidi házejí odpadky, když prostě na féra jdou a vyhodí před sebe odpadky a ještě když mají koš vedle sebe.
0: A pamatujete si nějaké místo z dětství, které dnes vypadá úplně jinak právě proto, že ho lidé dostatečně neuchraňovali?
1: Asi určitě v Plzni na Lochotíně je hodně nepořádku, hodně odpadků, ačkoliv jsou všude popelnice a bohužel lidé se neumí o to starat a neváží si naší přírody.
0: Teď se možná zeptám Ondry, kterého tam máte u sebe. Co se u vás doma nikdy nevyhazovalo a vždycky se našlo jiné využití?
2: Tak u nás vždycky určitě jsme třídili plast, takže jsme měli vyloženě koš na normální odpadky natříděný. A potom jsme určitě měli jakoby vyloženě koš na plasty, který jsme házeli a určitě jakoby doufáme, že se to bude recyklovat a bude se to posouvat nějak dál, jakože se to nebude prostě plejtvat.
0: No a máte pocit, že se lidé k přírodě chovají lépe než dřív, nebo je podle vás ještě hodně věcí, které bychom mohli dělat jinak?
2: Já si myslím, že určitě hodně jinak. Ještě by se to dalo změnit, protože hodně lidí vlastně, co tak vidím, jakože po ulicích a tak, tak hodně lidí hází věci prostě na zem a mně to přijde úplně nechutné, prostě, že nemají k tomu vůbec respekt v přírodě prostě a prostě dělají bordel všude, což mi přijde úplně nepřístupný.
0: Mm-hmm. No a vy, máte kolem sebe vy nějaké místo, které bylo dřív naprosto výjimečné a dnes je zapomenuté třeba právě díky tomu, že to zničil člověk?
2: Tak teď jsme na kempu Planý, takže tady určitě je u nás řeka Berounka a ta určitě za mě dřív byla víc čistá a vlastně v poslední době se tam mnohem víc vyhazuje, ačkoliv by nemělo naše mladší generace, takže já bych byl moc rád, kdyby to mladší generace změnila, dávala si na to pozor, kdyby se víc jakoby začaly stavět koše prostě a mohlo by se to víc vyhazovat. A určitě tím, že žijeme na Lochotíně, tak tam je jakoby u Lochotína takový pěkný, moc krásný les. Já tam odmala chodím a určitě si všímám v posledních letech, že tam je čím dál tím víc odpadků. A to se mi nelíbí, já bych byl rád, kdyby lidi vyhazovali prostě věci do košů a nebyli hovada prostě, když takhle řeknu blbě jako a neházali to na zem, jo. Takže to bych byl rád prostě, kdyby se to třídilo a vyhazovalo.
0: Ondro, já jsem moc ráda, že jste oba zavolali. Vlastně bych možná poděkovala všem mladším posluchačům, kteří nás poslouchají nebo se i ozvou. Mám radost, že vám není lhostejné životní prostředí, to prostředí, ve kterém žijeme a že přemýšlíte nad tím, co se dá dělat lépe. Často slýcháme, že mladá generace se zajímá hlavně sama o sebe, třeba řeší stále jenom nějaké telefony, počítačové hry a podobně a je nádherné slyšet, že si všímáte těch věcí kolem sebe, že se nedíváte jenom do těch telefonů a že vám třeba naopak někdy ten telefon pomůže v tom, že vám třeba poradí, jak třídit odpad.
2: Určitě, tak naše generace umí být hodně sebecentrická, prostě se zajímat o sebe, zajímat se o internet, o počítačové hry, ale já si myslím, že je potřeba taky se zajímat o tu přírodu. Prostě.
1: Musíme se starat pro své děti.
2: Určitě pro své děti, držet se těch starých tradic, prostě, když starší lidi se o tu přírodu starají, prostě vyjazují věci odpadků tam, kam se má. A myslím si, že to by bylo potřeba zavést a možná i na ten internet to víc jako šířit, prostě, aby naše generace se o to víc starala, protože je pravda, že přírodu máme jenom jednu. Svět máme jenom jeden a je potřeba se o ní starat, aby vydržel co nejdíl.
0: Můžu se vás zeptat obou. Víte, jak naložit s kuchyňským olejem?
1: Tak kuchyňský olej by se správně měl třídit zvlášť, měl by se vždycky vylivat do nějaký nádoby a měl by se odvážet někam zvlášť na skládku.
2: Určitě ne ho vylivat do dřezu, to je špatně.
1: Ani do záchoda.
0: Vy jste naprosto úžasní. Já smekám, já jsem si říkala, že toto určitě vědět nebudete. To totiž spousta lidí neví. A když jsem se připravovala na toto téma a dělala jsem si obsáhlou rešerši, tak právě olej nevěděla 85%
1: no,
0: dotázených, kam
1: procent,
0: se dává.
1: Teď si vemte, ale kolik procent peče, že jo, a smaží řízky na Vánoce. To je celý Česko a potom ten olej končí na špatných místech.
2: A kolik nevzdělaných lidí to prostě vylivá normálně do odpadu, prostě do dřezu, to je šílený, prostě to se nesmí.
0: No a my hlavně nejenom na Vánoce, my jako Češi milovníci řízku, v podstatě bych řekla, že to je každý víkend.
1: Sýru.
0: Ano, právě takové znalosti a návyky mají smysl, protože ochrana životního prostředí začíná u každého z nás doma. Děkuju, Ondro, děkuju, Anetko, že jste se ozvali. Jsem ráda, telefon si uložte a zase zavolejte, až budete mít prostor.
2: Dobře, děkujeme vám
1: moc
2: a hezký večer. Naschledanou, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý z nás po sobě na světě zanechává stopu. Někdy doslova, někdy obrazně. Jaká je ta vaše? A co byste přáli krajině, ve které žijeme? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu právě teď paní Nory z Frenštátu pod Radhoštěm. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Velmi příhodné téma, sice bylo už několikrát, ale vidím, že o tomto tématu se dá mluvit opakovaně. Škoda, že se o něm ale prakticky víc mluví, než dělá. Ale to je ve všem, to pozoruju v naší politice. V pražští politici pořád mluví, je toho až moc, ale skutky jsou někde daleko. A když jsou, tak jsou nějaké překotné. Už mě to někdy až nazvedává. Tak, jednak se tam mluvilo o tom, nedělejme odpadky. Jak je nemáme dělat, když si vzpomeňte, kolik je to roku, to už je nejméně ale 10 roků zpátky, kdy se probíralo ve všech médiích, jak by měla vypadat obalová technika, jak se dělají zbytečně velké odpady, obaly, kde je prakticky jenom 3/4 nebo poloviční balení toho určitého zboží a podobně. Vymýšlelo se, přemýšlelo se, mluvilo se o tom a jak vidím, tak skutek utek, protože když někdy poslouchám Černé ovce v televizi, tak většinou se zase mluví o tom, jak jsou velké ty obaly, že by stačily mnohem menší a podobně. Taky si všimněte, kolik se používá plastových obalů. A když vidím, že lidé, kteří jsou odsouzení k tomu, aby nakupovali jenom v marketech, kde většinou je zboží vakuově baleno, to jsou samé plastové obaly. To dříve taky nebylo. Já jsem se narodila na začátku války, takže to byla doba úplně jiná. Jinak se žilo, jinak se hospodařilo. Většinou se topilo tehdy v kamnech, takže papírový odpad se dal spálit. Když bylo něco dřevěného, dalo se spálit taky. Kde byly nějaké zbytky, třeba i jídla, starého pečiva a podobně, měli lidé zahrádky, měli hospodářství, měli domácí zvířata, skrmilo se to a podobně. Když začal boom těch plastů, tak to je zaneřáděný celý svět. Vzpomeňte si, ještě za minulé vlády, pořád se mluvilo o tom PET lahve. PET lahve budou se vracet, potom se zavedlo za ministra Hladíka, že se nechají ty víčka, to mě teda pilo krev, protože když už jsem něco musela koupit PET lahví, tak mě tam to zase vadilo, když se to víčko muselo pořád. Takhle bylo tam přichycené a muselo se oddělávat a podobně. No ale stejně se nic nezměnilo, jak takhle pozorují. Čili to je jedna věc. Ne všechny obchody používají třeba z nějaké papírové sáčky, které by šly lépe znehodnotit. Stejně tak to máte s tím textilem. I když mě překvapilo, že paní dává do pořádku second-handu boty, protože boty, by řekl vám každý ortoped, si potřebují zvyknout, nebo noha si potřebuje zvyknout na tu určitou botu, ale není vhodné, abych pro svou botu používala to, co jiná noha už vychodila, protože ta bota už se tomu přizpůsobila. Ale když vezmu textil, tento týden jsem slyšela v jednom pořadu v televizi, jaké se používají třeba z materiály na ošacení, bylo to tam většinou dámské ošacení, že se začínají víc používat kvalitní materiály. Hedvábí, len, bavlna. Jsou to materiály i dražší, vlna taky, ale tak jako tak si všimněte, já tomu říkám, to jsou obchody z hadry, kde všecko je z nějakého recyklovaného umělého vlákna, kde to je polyester, polyakryl a já nevím, co ještě. Je to možná vhodné někdy na nošení do nepříznivého počasí, je to lehké na údržbu, ale všechno má své pro a proti. Takže jak se tady z tohoto dostat? A potom ten nesmírný nárůst toho zboží z východní Asie. Ať je to z Indonésie, ať je to z Číny. A když jste, paní Jarmilko, říkala na začátku, když se podíváte z okna, co vidíte u vás, co by eventuálně mohlo být lepší a mohlo se spravit. Od dob svého narození v roce 1941, když se podívám z velkého okna naší kuchyně, bydlíme v Nádražní ulici, tak hnedka naproti vidím továrnu textilní, která tam vznikla, myslím, že ještě za Rakousko-Uherska. Byla to textilní továrna, tkalcovna. Tak tam stojí do dneška. No, jenomže ono se to po revoluci vrátilo původním majitelům, ale potom někdo to koupil, přešlo to do soukromých rukou, pronajímal to nějaké firmě, byl tam takový sklad. A teď od prosince jsme se dozvěděli, že na tomto místě bude stavět Kaufland svou provozovnu. Nevím, v jakém běhu to je. Na radnici jsem se konečně dozvěděla, že už dostali na stavební oddělení žádost o povolení této stavby. Nevím, proč se takhle rozrůstají ty markety. Přitom opakovaně slyším v rádiu i v televizi, že naše republika má nejvíc těch hyper a supermarketu a neví, jaký ještě marketu. Zajímavé, že neříkají hypomarkety, protože oni většinou jsou pod úroveň, tak jsou to hypomarkety. Kdo je tady k nám nacpal, když ti majitelé odvážejí stejně ty peníze do zahraničí a naše republika z toho nic nemá? A potom se nám mohou také určité okolní státy smát, že my bereme to zboží od nich, které oni považují za šunt pro ně, ale pro nás, pro Čechy, se hodí. Já myslím, že takové hanobení bychom si neměli nechat líbit. Ale proč tolik lidí touží potom, aby nakupovali po těch marketech pod jednou střechou? Přitom málo kdy se dívají na kvalitu toho zboží. Říkám to teďka dost ostře, protože tato situace mě rozčiluje už řadu let. A teď ve Frenštátě, když vidím, že tady má stavět Kaufland, přitom je tady Albert, je tady Penny a dokonce je tady Lidl, potom je tady Kik, což je úplně úchylný obchod, a v centru města, v tom obchodním centru Kitchera, tam jsou nacpané nějaké ty firmy, já vám nevím, Toby, Tebi a jak se to jmenuje, což jsou tam takové, jak já říkám, dreky za nízké ceny, ale takové věci, které k běžnému životu nepotřebujete, ale lidé letí na to, že toho tam je hodně, že to je za pár korun a ono se to sejde a podobně, ale z čeho se to vyrábí? A kolik toho zboží je tam právě z Číny? A Čína nás doslova tímto zaplavuje. Já nerozumím tomuto zahraničnímu obchodu. Proč to by měli říct ekonomové? Proč to k nám tolik jde? Proč toho zboží je tady tolik? Proč jsme zahlcení tím levně ušitým textilem z Indonésie, z Bangladéše, z Pakistánu a podobně?
0: Paní Noro, já bych vám chtěla poděkovat za zavolání i za vaše milá slova.
1: To nejsou milá slova, to jsou ostrá slova. Paní Jarmilko, bych byla ráda, kdybyste se všichni ozvali k tomu. Děkuji.
0: Paní Noro, ještě vydržte. Já jsem chtěla ocenit, jak srozumitelně jste vyjádřila ty myšlenky. To je pro mě, když vám řeknu, že to jste vyjádřila krásně, tak to myslím právě opravdu srozumitelně, že to má vždycky hlavu, patu. Je nám to naprosto jasné a jde vidět, že ano, umíte i říct věci z ostra a že vám to jde od srdce, ale máme dnes den ochrany životního prostředí, Světový den životního prostředí a já jsem ráda, že to vezmeme z ostra, protože, jak vy jste to zmiňovala, je to důležité. Proto taky tady toto téma právě teď a právě dnes. Opatrujte se, posílám Hanu Zagorovou a těším se na vaši další návštěvu.
1: Děkuji. Doufám, že ta moje slova k tomuto tématu také patřila. A byla bych ráda, kdyby se lidé ozvali. A tady ve Frenštátě to poslouchejte, řekněte taky něco. Zatím každý jenom přikivuje, že tady bude další market. No ejhle, sláva tomu. Tak dobrou noc.
0: Uvidíme, jak to bude pokračovat. Budeme ve spojení a budeme držet pěstí, aby to bylo tak, jak si přejete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

taky mám. A duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma se týká každého z nás, ať už bydlí na samotě nebo uprostřed města. Jak vnímáte životní prostředí tam, kde trávíte své dny? To je otázka na dalšího volajícího. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, tady Vašek, taky od Plzně. Tak mě zaujalo to téma, jak se vlastně to životní prostředí změnilo za tu dobu, co vlastně jsme tady na tom světě.
0: Ano?
1: Jo, tak když jsem byl malej, tak já taky vlastně pocházím kousek od Berounky, nebo vlastně jsem žil u Berounky. A když mě bylo, já nevím, ještě jsem chodil do školky, tak jsme chodili jako k té řece a to bylo úplně, když se pere prádlo. Tak to myslím, že tohle to jako to nezapomenu. Jako ten smrad úplně, to bylo takový pěný, úplně hroudy a to byly vlastně raný devadesátky. Takže si myslím, že ta řeka se jako dost vyčistila. Jako co se týče těch čistých odpadních vod a toho, co jde vlastně z té Plzně jako dál potom.
0: A jakou největší změnu ve svém okolí jste zaznamenal za celý svůj život, když se budeme bavit o tom životě ve městě? To jste zmínil teda přírodu
1: okolní. No já jsem teda
0: okolní.
1: Z vesnice a co mě tak jako s tím životním prostředím, tak my když jsme byli na základní škole, tak vlastně předtím, když teďka taky končí ten školní rok, tak jsme vždycky měli na konci roku takovou akci, že jsme šli uklízet obecní les a pak jako obec nám přispěla na školní výlet. Tak si pamatuju, že všude byly jako spoustu těch odpadků a ty černý skládky a dávali jsme to do pytlů. A to si taky myslím, že se jako změnilo, že už to člověk, když jde tím lesem, tak úplně na to nenarazí na každém kroku. Když jsou teda sice výjimky, že to tam někdo hodí, ale myslím si, že jako dost se to změnilo. Bo za těch třeba těch 20 let, co už na té základní škole nejsem.
0: Máte doma nějaký zvyk, kterým se snažíte zbytečně neplýtvat?
1: No, tak jako samozřejmě třídíme ty plasty, flašky a tohle, to určitě. A taky jako člověk se snaží úplně nekupovat zbytečné věci, nebo jako ty spotřebiče a tak, no. Ale je to dneska těžký, že jo, tak dřív, když si člověk koupil lednici, tak za to dal třeba, já nevím, dva platy a dneska to koupí za čtvrtinu nebo úplně jako pětinu platu, tak taky se to musí odrazit, že jo, na té kvalitě asi to taky nevydrží tolik, co tehdy.
0: A co byste poradil někomu, kdo chce začít žít o něco šetrněji k přírodě než dřív? Třeba nad tím někdy úplně nepřemýšlel, chce udělat ten první krok? Co by to bylo?
1: No, já si myslím, že by se ty lidi trošku měli zamyslet a nekupat úplně to, co nepotřebujou. Že ten dnešní spotřební život...
0: Možná, jak paní Nora zmiňovala, ty plastové obaly, to je velký problém. No, máte zkušenost s pěstováním vlastní zeleniny nebo bylinek?
1: No to úplně nemám, ale zase na druhou stranu jako tu energii, co člověk do toho vloží, do toho pěstování a kdyby se asi věnoval něčemu jinému a pak si to koupil v tom obchodě, tak zase úplně jako nevím, jestli to je jako ten správný přístup. Jako dneska se třeba mluví o těch automobilech, že ty bateriové automobily, že je to šetrný životního prostředí, ale co takový člověk, který najede pár kilometrů za ten rok a má starý auto, který třeba úplně není tak jako šetrný tomu životnímu prostředí. A když si koupí nový a kolik jako to auto má vliv, když při té výrobě, kolik jakoby to zabere toho, jakoby jaký to má vliv na tu přírodu. A pak zase se to starý by se muselo nějak recyklovat, tak jestli na druhou stranu není lepší si prostě tu starou věc nechat, než ji úplně vyhodit a koupit si něco, co třeba jako je lepší k tomu životnímu prostředí, než i třeba ta stará věc, která je i trochu jako horší k tomu životnímu prostředí. A když ji ten člověk tolik nepoužívá, tak ve výsledku možná by to mělo i ten pozitivnější vliv. To si třeba myslím.
0: Já bych možná dovysvětlila to pěstování rajčat, salátu, bylinek na zahradě a podobně. Co to má společného s životním prostředím? To souvisí s tím, víc možná, než se na první pohled zdá, protože když si něco vypěstujeme sami, nemusíme to vozit přes půl republiky nebo z jiného státu nebo od někud. Často se obejdeme bez těch zbytečných obalů a taky máme větší vztah k tomu, co jíme. Není to často chemicky ošetřeno a podobně. Kdysi se člověk živil pouze tím, co si doma vypěstoval, a právě ta konzumní společnost nás nastavila trošku jiným směrem, ale mně se moc líbilo to, co jste říkal o těch autech, mělo to hlavu a patu. Ano, ano. Myslím, že mnozí přitekávají.
1: Zase, když někdo si bude pěstovat pár rajčat a taky co do toho dá, a tak stejně jaký neví, jako jaká je ta zemina, jestli je dobrá, nebo co tam předtím, jako kdo dal,
0: no,
1: do toho.
0: To by bylo taky velké téma. Rozumím
1: právě,
0: tomu, jak
1: no,
0: to myslíte.
1: Všechno, ta mince má obě strany, no.
0: Děkuji, Tomáši, za vaše názory, za vaši společnost v Noční lince Českého rozhlasu. Přeju vám, ať se vám daří a zavolejte zase někdy. Ano?
1: Jo, hezký večer. Naslyšenou. Naschledanou.

0: Noční linka.
1: Máme minutu po půlnoci a vás vítám u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Připomínáme si Světový den životního prostředí. Povídáme se o tom, jak se každý z nás může starat o svět kolem sebe, třeba i úplně obyčejnými věcmi, obyčejnými každodenními rozhodnutími. Pokud jste se ještě nedovolali, nebo jste se právě teď připojili, budu ráda, když se ozvete. Jaký vztah máte k ochraně přírody vy, k ochraně životního prostředí? Co podle vás můžeme dělat lépe? Těším se na vaše telefonáty i příběhy v této noční lince. 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máte pocit, že si dnešní generace přírody váží více než ty předchozí? Pojďme společně hledat odpovědi i osobní zkušenosti. Noční linka Českého rozhlasu vítá další návštěvu. Tou je kdo? Zdravím vás. Halo, halo. Tak, byla tam paní Eliška, která volala od Prahy, ale nevím, co se stalo, nicméně spojení se přerušilo. Pojďme tedy zvednout někoho živě. Kdo je překvapený, že se slyší najednou v éteru Českého rozhlasu?
1: No, já jsem byla překvapená, Jaruško, já vás moc zdravím, zdravím vás i Hučech. Já jsem poslouchala dneska pozorně, paní protože Dana, životní ano. prostředí, ano, paní Dana, já jsem se nepřestavila, omlouvám se, ale já jsem byla fakt tak překvapena a velice příjemně. No k tomuhle tématu bych chtěla říct několik zásad svojich osobních. Já si vzpomínám na dětství, kdy se opravdu šetřilo na všem všudy a nebylo to vůbec špatné, opravovalo se, kde co se dalo, co bylo opravitelné, neplýtvalo se ničím. Dneska je doba taková, že prostě se žije fakt konzumně, až nadmíru konzumně, všechno se dneska likviduje a já navážu na ty předřečníky, protože mě zaujali Plzeňáci, jednak Tomáš a jednak ti dva mladí a jako poslouchám pozorně od začátku a když to tak vezmu, já ze své vlastní zkušenosti, tak my jsme sbírali kde jaký papír, který byl pohozený, sbírali jsme papír do sběru, sbírali jsme bylinky a sbírali jsme, kde co všechno se dalo. A fakt jsme ničím neplýtvali nikdy. Mí rodiče mě to naučili, já tak žiju. A opravdu, dokud nedoslouží něco, co je neopravitelné, tak nevyhazuju. Samozřejmě třídím odpad, to určitě, ano. A samozřejmě teda petky mě nevadí, jako protože já se jich nemám takovou velkou spotřebu. Já spíš radši se napiju studené vody, která díky za ní, i když čím dál tím je dražší. A co mi teda hodně vadí, ještě abych dodala, že se zastavují plochy prostě úplně zbytečně, protože spoustu starých domků, který by chtěli opravit, jo, to je přesně o ty opravování, jo, který by se dali využít a zbytečně se zastavují prostě plochy, komplexy, ať už průmyslovými, tak prodejními, ale jako já jsem za obchody ráda a jako za hypermarkety nebo, no my tady zase nemáme, my tu máme jenom Penny a Lidl u nás, ale mě to stačí dojet do Písku 25 kilometrů a tam je to daleko víc, ale je to větší město.
0: Souhlasím s vámi, ano. No, mě by zajímalo, jak to máte s potravinami, jestli opravdu, když vám zbyde knedlík, tak jestli ho pak ještě na třikrát dokážete
1: knedlík s vajíčkem
0: skonzumovat, určitě. Nebo jak. Právě plýtvání jídlem je to nejhorší, podle nových statistik.
1: Protože když to přesně vidíme v popelnicích, co se všechno nachází.
0: Ano.
1: A pak mi vadí teda i nejvíce, co mě irituje, další věc, je ta, když jdu prostě do parčíku, který mám pár kroků, tak tam nestačím sbírat odpadky, jo. A přitom kousek dál jsou kontejnery. To mě fakt, to mě úplně přivádí v šílenství o tohleto. Já když je tam někdo mladý a odhodí tam prostě lahat, tak řeknu, prostě laskavě si ji odnes tamhle do kontejneru, jo, buď tak hodný. No.
0: Takže se nebojíte reagovat?
1: Nebojím se nereagovat, já jsem svá, víte co, já to umím říct i v Lidně, ale tak, aby si to ten člověk zapamatoval a příště to tam prostě neodhazoval, jo, já to neříkám nějak rázně, ošklivě, to vůbec ne, a jenom prostě poprosím a dokonce třeba i netykám, třeba samozřejmě vykám, jo, to určitě. No a co se týče zahrady, tak my kompostujeme všechno. Mm-hmm. Větvičky se nařežou a bylinky tam mám a jako nepěstujeme už dneska moc zeleninu, protože já to mám do té zahrady 2 kilometry, bo je to na okraji vlastní prostě a města. A takže je to trošku složitější, jak se tam dopravuju na kole, že jo, tak ekologicky.
0: A jaké místo z vašeho dětství byste dnes ráda znovu viděla v původní podobě? Já takové místo třeba mám, já bych se tam místo jednoho bytového domku přála opět dětské hřiště s tou nejlepší houpačkou, kterou kdy svět viděl. Máte vy něco takového?
1: Já vám to říct přímo tak, jak to je. Já mám pořád krásné vzpomínky na bývalou cihelnu, kde jsme bydleli s mými rodiči ve vile. A mý rodiče tam pracovali, teda pak už ne, ale než jsme přešli do Blatní. Ale prostě já jsem to tam milovala, ale když to tam vidím, co zbylo, jaká to je ruina, jak je to neopravitelný, i ta vila k bydlení je prostě nepoužitelná, tak já pořád žiju, já v tomhle směru žiju raději vzpomínkami na ty krásné časy, když jsem tam zpívala do Kopretin, co by do mikrofonu, nebo do Kopretin, no, do slunečnic, jo, a běhala jsem tam po louce a prostě byly louky všude a lesy a krásné čisto a my jsme opravdu sběrem pomáhali té přírodě a říkám, já ty vzpomínky prostě v tomhletom směru mám vzpomínky velice ráda. Protože to, co nás poutá k tomu dětství nebo k mládí, to je prostě nenahraditelné. A tím bych asi ukončila náš hovor.
0: Paní Dano, já bych se s dovolením ještě doptala, ano? To jsem se ještě nikoho neptala. Bylo něco, čeho bývalo dříve všude plno a dnes to téměř nevidíte? Nějaké bylinky, rostlinky, co zmizelo?
1: No tak, víte co, bylinky si myslím,
0: že... Já jsem třeba neviděla přesličku dlouho.
1: No přesličku, já ji z rovínka občas nám roste v zahradě a my ji nelikvidujeme, jo. Jako,
0: tak něco jiného.
1: No, přeslička a ta bývala právě kolem tý, jí je kolem tý cihelny, Jaruško. Kdybyste to viděla, kolik tam bylo přesličky, jak já jsem to sbírala a sušila vždycky v takových větlevkách, prostě svázaný provázkem. No prostě úžasné je naše mládí. No a co už dneska není, hlavně není, protože takovej ten řád ve všech věcech. Chybí řád ve věcech a i v konzumaci. Opravdu neplýtvat, jak říkám, neplýtvat, nevyhazovat zbytečnosti, nenakupovat zbytečnosti a tak dále. A všechno, co zbyde, tak se dá ještě upotřebit, jako myslím z těch potravin, jo. Dá se to zpracovat, pokud to není vyloženě zkazené, tak to samozřejmě zlikviduju, ale já neplýtám ani těmi potravinama. A opravdu se snažím žít pokorně a skromně a neznečišťovat vůbec zbytečně životní prostředí.
0: To je hezká tečka za naším povídáním. Paní Dano, loučíme se a děkujeme za účast.
1: Zdravím do Zlína, mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeky, lesy, louky i městské parky jsou součástí našich dnešních příběhů. Které místo v přírodě máte nejraději a jak se podle vás proměnilo?

0: Co vás v poslední době potěšilo nebo naopak zarmoutilo při pohledu na přírodu kolem vás? Podělte se o své postřehy v dnešní noční lince Českého rozhlasu na téma Světový den životního prostředí. Byl včera. Je s námi? Kdo? Krásnou noc. Halo, halo, pozdravte nás.
1: Halo.
0: Vítejte,
1: den,
0: už jsme ve vysílání. Kdo volá?
1: Luboš ze Slovenska. A já jsem slyšel, že se tam, musím ze Slovenska rádio, že se tam přihlásili lidi od Berouna a tam jsou dvě známý takový jezera chráněný, Malá Velká Amerika, a kdysi v 85. roce byla o tom debata, že se tam zaváží odpadem, a teď nevím, jestli Malá Amerika nebo Velká, a byla to kritika v rubrice Mladého světa na konci stránky Táborový oheň. A z hru okolností mě tam vytiskli básničku, takovou krátkou, jestli si vzpomenu, ještě v 85. roce. A bylo to asi on změní momenty. No, najdu to.
0: Hledáte v paměti nebo v nějaké sbírce vaší? Tak zkuste.
1: Jdeš a noha rozhrnuje dubové listy na hromadách archeologických nálezů časů minulých. V hromadách langšmitů prázdných konzerv se potkáš s pohledem rosničky, co má jen tři nohy. Chtěl by si zlétnout jak Ikarus a najednou se probudíš. Jmenovalo se to Zlý sen a zveřejnili mi to pod pseudonymem na Slovensku a dokonce mi listonožka donesla 90 korun odměnu za to. A to bylo takový paradoxní, že to bylo v 85. roce a už tenkrát měla ta doba svoje kritiky a které se nelíbili lidem a tak je to i dneska. Mě to poprvé zaujalo, když jsme přijeli do Rakouska po revoluci a lidé ve městech sbírali na ulici papírky a nesli je do odpadkového koše.
0: Mm-hmm.
1: No a když jsme dojeli třeba do Celdvegu na Formuli 1, tak nás dávali na kraj kempu, to jsem nevěděl proč, a v noci tam po nás házeli nedopitý láhve s pivem a takový, takže ta kultura taky nebyla úplně všude. No ale vzpomněl jsem si na tu básničku o té Berounce a jak tenkrát už tam zaváželi za totality v roce 85 odpadem tu Malou Ameriku.
0: Mm-hmm. Luboši, máte pocit, že si dnes lidé dost váží vody, když jsme teda u těch lomů?
1: Voda. Bydlím u Moravy a měli jsme tu splav, který držel určitou hladinu stavu vody a co zabezpečovalo úrodu vysokou vlastně na Sahaře okolo Moravy. To je všecko písek, vysušená Sahara. A byly vybudované zavlažovací centra, trubky, hydranty, hadice. A zalívalo se celé okolí a byla obrovská úroda. Po revoluci všechno rozkradli tyhle ty centra, včetně těch trubek, rozvodů, a zničili to ty umělé stavidla na Moravě, které drželi tu hladinu, to se všechno zrušilo z komerčních důvodů, aby se mohlo jezdit na loďkách, to se nedá provozovat, protože je málo vody. No tak je to na jednu stranu špatně, na druhou stranu to byla dobrá myšlenka, že turistika, aby byla, ale už ta turistika zanikla, aj ty stánky okolo Moravy trošku, a pro mě teda Baťového kanálu, ale ty původní myšlenky zanikly a ta Sahara zůstala.
0: Dobře, Luboši, dívám se na čas, tak jo, budeme se loučit, ale určitě ještě máme 30 sekund závěrem. Jak bychom to ukončili? Jaké poselství byste dal závěrem?
1: Je to složitý, když vám řeknu, že devadesátky, které začaly rabováním, ještě neskončily a městský úředníci a jejich priority jsou rabovat, bohatnout a všechno ostatní jde bokem, tak je zbytečné kolem toho nějak filozofovat.
0: Dobře. Luboši, jsem ráda, že jste teď s námi vysílal noční linku. Ozvěte se zase někdy, až vám sedne téma a budete si chtít popovídat, ano?
1: Moc vám děkuju a miluju váš hlas, takže se těším, když vás zase uslyším.
0: To je milé. Je to motivující. Dnes večer není řeč o velké politice ani o složitých projektech. Povídáme si o obyčejných věcech, které my můžeme udělat pro místo, kde žijeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Mentira.

0: Světový den životního prostředí není jen datum v kalendáři. Je to příležitost zamyslet se nad tím, co kolem sebe vidíme a co po sobě zanecháváme. Noční linka Českého rozhlasu teď vítá Katku od Trnavy u Plzně. Krásnou noc.
1: Dobrý den. Dobrý večer. Tak, já bych chtěla mluvit ohledně toho, že jsem matka dvou dětí a chtěla bych říct, že ta výchova dětí už od malého věku je velice zásadní. Už jenom to, že my samotní rodiče ukazujeme dětem, jak by měli třídit odpad, jak by měli šetřit s vodou, s energií, jak by měli o zahradu pečovat, jak by tam měli pěstovat ty rostlinky, případně jak by mohli dělat různé věci, jako vyrábění, případně potom ještě učit taky, jak správně nakupovat, tak to všechno se učí ty děti od nás, od rodičů.
0: Ano. Děkuju za ten pohled, myslím, že jste to pojmenovala velmi dobře a že to je důležité. Mnoho návyků si totiž neosvojíme z knih nebo přednášek, ale právě doma, od rodičů, prarodičů, když dítě vidí, že se neplýtvá jídlem, že se po sobě uklízí nebo že si vážíme obecně přírody kolem sebe, tak to najednou vezmou jako přirozené.
1: Ano, ano. Když oni to vidí, když to někdo dělá, tak oni to pak budou dělat taky. Mm-hmm. Takže jak už tam někdo mluvil o tom, že se vyhazují různý odpadky, ať je to někde hned u silnice nebo u chodníku, nebo přijdou tam někam do přírody se podívat a najednou dojí tam nějaký perník a ten obal vyhodí jen tak do přírody, tak to je prostě špatně. Takže my rodičové máme hlavně to největší povinnost, jak se tomu říká, no. Prostě povinnost na to, těm dětem to ukázat, že opravdu se to nevyhazuje, že se to má vzít, nechat si to třeba chvíli u sebe a potom, až když uvidíme nějaký ten koš, tak to vyhodit.
0: No, víte, co je také zajímavý pohled? Já jsem četla, když jsem se připravovala na toto vysílání, že velkým problémem je u starší generace, že vlastně oni nezažili to, o čem vy teď mluvíte. Neexistovalo třídění odpadu. To začalo v roce 2002, kdy se objevily v Česku žluté kontejnery. Takže najednou změníte návyk, chvilku trvá.
1: No. Ano, to chvilku sice trvá, ale už je to nějaká doba.
0: Ano, teď už ano, ale že to bylo náročné pro ty lidi v té době najednou začít něco dělat. A vy velmi dobře říkáte, že vlastně teď té mladší generace by to mělo jít líp, protože ti už vlastně budou mít ty dobré návyky od malička.
1: Ano, ano.
0: Krásná myšlenka, moc za ní děkuju. Tak to je krásné, že k tomu tak přistupujete, kolik mají děti, jestli se můžu zeptat.
1: 4 a 10 let.
0: Tak to vám můžou pomáhat v kuchyni a u toho hned vy budete říkat toto žlutá, toto modrá, toto kov.
1: Ano, ano, přesně to taky děláme.
0: A věděla jste to o tom oleji, kam se tedy má, jak se má likvidovat?
1: Jo, já to takhle dělám pravidelně s tím, že ten olej liju do flašky a my pak máme tam na obci kontejner přímo na ty oleje, takže my to dáváme i do toho. Stejně jako, že tam máme kontejner na kartony, máme kontejner na hliník, na elektrospotřebiče, i na oblečení, na papír, na plast. Prostě je tam spousta. Takže a je to navíc i kousíček. Každá ta ovce se snaží o to, aby opravdu udržovala to životní prostředí. Že my, když to vidíme, tu popelnici, že tam máme blízko, tak nás to i víc nutí to třídit, než když ta popelnice bude nějak milion, několik kilometrů daleko.
0: Přesně tak. Ano. Moc vám děkuju za vaše zavolání, za váš postřeh. Bylo znát, že se nad tím tématem zamýšlíte a že vám není lhostejné prostředí, v jakém žijeme. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuju a nashledanou.
0: To byla Katka, která volala od Trnavy u Plzně a toto jsou Plavci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

kolik z nás si zaspívalo. Taky mám tuto písničku moc ráda. 36 minut po půlnoci končí Plavci a Inženýrská. Milí posluchači, já vám chci říct, že mě dnešní vaše příspěvky velmi potěšily. Byly to pestré názory, nebo stále jsou teda vaše zkušenosti, které se sešly. Ozývají se nám posluchači různých generací, mluvili jsme už o třídění odpadu, šetření vodou, o věcech z druhé ruky i o tom, jak důležitou roli hraje rodina a výchova k dobrým návykům. Já bych vám chtěla přečíst vzkaz paní Lídy z Příbrami. Dobrý večer, paní Jarko. Dnes poslouchám Noční linku a chtěla bych říct, že mám radost z těch mladých posluchačů, kteří se ozývají. Je mi 91 let a moc mě těší, že se ti mladí dnes zajímají o přírodu možná víc než my a o to, jak se chovat k životnímu prostředí. Člověk pořád slyší, že mladí mají jiné starosti, ale dnes je vidět, že jim není všechno jedno. Poslouchám jejich názory a připadá mi to moc hezké, až mě to dojímá, protože mám pocit, že svět bude v dobrých rukou. Děkuji za dnešní povídání a zdravím všechny volající i nevolající posluchače. Lída. Paní Lido, my děkujeme vám za milý vzkaz. Posíláme Lucí Bílou.

0: děkuju ti.
1: Lucie Bílá zpívala Děkuju ti 4 minuty před 1:45. S námi je paní Jana, která volá z Brna. I vám krásnou noc.
2: Dobrý večer vám všem.
1: Téma, možná můžeme připomenout, Světový den životního prostředí.
2: No a já tedy obdivuju, když tenkrát pan Wagner dokázal z Afriky přivést k nám zvířata, což by v dnešní době vůbec nebyl, protože jsou tak vzácní nosorožci, nebo prostě, že by to ani nešlo. Ne, nešlo, ale my ty přírodě dáváme tak na frak.
1: Jenom abychom se pochopili, myslíte Josefa Wagnera, muže, který přivedl Afriku do dvora králové?
2: Ano, ano. Ano, a pak taky obdivuju, když třeba někdo vynalezne třeba kontaktní čočky a pomůže lidem, kteří jsou zrakově na tom hůř nebo špatně nebo nějak a pomůže. Aha. Prostě, že ty lidi, když si to jako nasadí nebo můžou a jsou šťastní, že dobře vidí nebo tak.
1: No, tak to byl zrovna český chemik Otto Wichterle.
2: No, tak to prostě to taky jako obdivuju a taky si říkám, no, to jako
1: ano.
2: Klobou.
1: Jani, jak to bylo u vás doma, když jste byla dítě? Jak se šetřilo životní prostředí? Řešilo se to tehdy? Vnímala jste to, že je potřeba přírodu ochraňovat, anebo ne? Ještě nebyla známá ta rizika, respektive nemluvilo se o tom?
2: Takhle, já jsem z paneláku, ale můj tatínek z vesnice a my jsme chodili jako na ves. A na té vsi prostě ty zvířata a to všechno, já to považuji jako součást. A jsem strašně ráda, že prostě my jsme přešli cestu a byli jsme v lese. Takže třeba ráno jsme řekli, vyrazíme brzy na houby, nebo tak jako prostě pro mě je příroda a tohle to jako součást života. Jo, já jako bych být někde zavřen, tím se jako nechci vysmívat nějakým těm lidem, nebo co jsou takhle to, ale prostě být někde zavřená, nebo někde takhle jako.
1: Jani, pamatujete si dobu, kdy se věci běžně opravovaly, že ano? Co jste si naposledy nechala opravit vy, místo toho, abyste ho vyhodila, tu věc?
2: Takhle, počkejte.
1: Napadne vás něco?
2: Boty.
1: Boty.
2: Třeba, jo? Nebo u nás máme jako tam ve městě, nebo...
1: Já jsem šla nedávno si nechat opravit boty. A ta oprava byla dražší než ty boty, takže jsem zase odešla, opravdu, no.
2: Jo.
1: Pravda, no, že práce těch řemeslníků prostě je
2: vyšší. Já jsem říkala, koupím si nový a budu na tom líp.
1: Tak Jani, kdo byl u vás doma ten, kdo byl domácím kutilem a stále něco opravoval? Byl to dědeček, tatínek, bratr?
2: Samozřejmě rodiče a jako babička s dědou a tak jako jo a co nám bylo kladeno, ať jednou nebo druhou babičkou, třeba mi řekli, hele, tady máš svačinu, jestli ti to nechutná, přines to domů, nevyhazovat prostě zacházení s jídlem, nebo jak bych řekla, takovýhle tyhle ty věci, jako to bylo u nás, jako v rodině, jako, že se prostě nesmí plejtot a takový, no.
1: Ano, někdy se nesměli odnést zbytky jídlání v jídelně vlastně, do okénka zpátky, nebo nevím, jak jste to měla vy, ale u nás na škole to tak bylo. Teď předpokládám, že za to nikdo pohlavek nedostane, jak my.
2: takže tohle to jako...
1: Bezva, Janí, máte ještě něco v
2: srdci? Neubližovat zvířatům, prostě nějaký takový jako násilí na zvířatech nebo něco tak, to v žádném případě neexistovalo. Prostě je to tvor, nemá tvář a nějaký takový jako ubližování nebo nějaký takový, ne, to ne.
1: Dobře, jsme rádi, že jsme vás tu měli. Děkujeme za návštěvu, Janí.
2: Taky vám
1: zdravíme,
2: děkuju a budu vás poslouchat i dál. A všechny vás moc a moc zdravím, ať se vám daří.

0: milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Povídali jsme se o Světovém dni životního prostředí a o tom, jak každý z nás může svým dílem přispět k tomu, aby se nám kolem nás žilo lépe. A ještě než se s vámi rozloučím, čeká nás poslední telefonát tohoto večera. Jsem ráda, že si na nás udělal čas i v tuto hodní, pozdní hodinu další posluchač, respektive posluchačka. Bude to paní Helena z Prahy. Tak těšíme se, jaký pohled na dnešní téma nabídnete vy.
1: Krásnou noční linku. Já bych ráda řekla, že jsem asi od 5 let jezdila do Jizerských hor na pustiny a tam bylo vždycky jako hodně skládek v lese, jo, od místních i od chalupářů a u nás, jako pro nás děti, jo, jako když už jsem pak byla trošku větší, tak to byly takový poklady, jo, protože tam se vždycky nacházelo prostě hrníčky pěkný a takový všelijaký věci. No ale bylo to na druhou stranu smutný, že jo, že takhle jako se zaneřádil i les. A pak bych ještě měla další, že třeba nechci jako nějak vychvalovat komunisty, ale pamatuju se jako holka, že tady byly akce Z a bylo to takový zvelebování okolí bydliště, jako lidi zdarma prostě dělali jako pro okolí něco dobrýho. Můj tetka byl dlaždič a on tady třeba vydlažďoval některé cesty, jo, dláždil zdarma. Pak taky třeba teďka já bydlím v Břevnově, v Praze a teďka u školy se postavily dřevěné lavice, jo, a ten nepořádek okolo nich, to je prostě strašný, jo. Oni tam, ty dětičky, všechno vyhazujou. Obaly, jo, od všeho možného. A divím se, že ta ředitelka té školy, že tam asi nechodí, že jí jedno, jaký je okolí, jo, že je tak zaneřáděný. A my, jako děti, jsme měli pozemky a dílny a my jsme se starali o okolí školy. Jo? To prostě učitelka s náma šla a my jsme tam třeba hrabali listí, jo? A všechno jsme tam takhle vyzbírali, když tam někde něco bylo. A to myslím, že chybí teďka. A taky v naší ulici byly dříve jenom dvě auta. A teďka ty auta nemají ani kde pomalu zaparkovat. Jo? A někdo má třeba 2-3 auta v jedné rodině. To je taky hrozný. A pak tady u nás ústí tunel Blanka na Patočkově ulici. To je jako další nějaká dálnice, mi to přijde. Jo? Šňůra aut, je to hrůza. A poslední dobou se tady strašně práší a já v bytě nestačím utírat práh. No, je to takový smutný, no. A dříve se teda topilo v domech uhlím, jo, a to je pravda, ale ten popel se v zimě rozsypával na cesty. A nyní je všude rozsypáno plno kamínků a máme toho pak plný podrážky, ničí nám to boty a nanosí to lidi pak i do domu, jo. A dříve se taky hodně uklízelo v ulicích, bylo vidět hodně metařů a těch je nyní nějak poskrovnu, jo. A jezdili všude kropící auta a čistili prostě silnice a nyní jezdí kropící auto pouze snad v létě a rozstřikuje do vzduchu úplně zbytečně drahou pitnou vodu, která se okamžitě vypaří. A to prostě nemá smysl. A nejhorší jsou fukary, které rozfoukávají prach až do výšky třetího patra. Kdo to vymyslel, to byl teda strašně chytrák, jo. To prostě oni nezamytají. Oni prostě hlučejí s těma fukarama, jo, a prostě všecko rozfoukají. To je prostě taky jako na palici, jo. A je hrozný taky, co všichni lidi prostě jako odhazují na ulici, jo. Je jim to jedno, jo. Cigarety, jo, plasty, pak je tady v Praze plno psů, jo, a já teda mám strašně ráda psy, jo, ale to je vina majitelů, jo, že nechají někdy ty psí exkrementy, že neseberou, nechají očůrávat ty psy všechny možný rohy, prostě i třeba u branky, našeho vchodu do domu, tak ty sloupy jsou prostě očouraný, jo. Úvrat na parkoviště, jako do parkoviště, tak ty sloupy taky. Je to hnusný, jo. Já když třeba něco doma umejvám, tak pak jdu a pak to tam polejvám, ale vím, že je to zbytečný, jo. Že za chvilku to tam bude zase hnusný. No a tak mám jako, nevím, no.
0: A taky jako no?
1: Dřív chodila hodně, jako v ulicích jí bylo vidět, jo. Teďka skoro nevidíte policajta, jo. A měli by tyhle ty lidi, kteří dělají nepořádek, měli by je pokutovat, jo. Uh-huh. A ještě to jsem chtěla říct, že mě vadí, jako někdy mi přijde, že důchodci mají asi hodně peněz, jo, protože svítí od večera až do rána a ten světelný smog je teda taky hroznej. A my třeba máme takhle jako v jednom domě, jako tam je strašně svítěj, nemají závěsy, nemají rolety a svítí to. A my tam máme zrovna jako ložnici. A sice máme ty žaluzie, ale to světlo, jo, jak je tak intenzivní, ono prosvítá. A ještě máme bílou ložnici, která prostě to světlo odráží. A já jsem z toho nešťastná. A bohužel můj manžel není schopný koupit novou garniš, která nám praská, a dát mi tam závěsy, který já mám, jo.
0: Dobře, paní Helenko, myslím, že jste v úvodu otevřela takovou zajímavou otázku, kterou bychom možná mohli zakončit to naše povídání. Zda jsme si jako sousedé a jako komunita nezvykli spoléhat víc na někoho jiného, než na sebe navzájem. Že si říkáme, že se třeba o to někdo postará. Děkuju za váš pohled a za připomenutí této zkušenosti. A protože za 3 minuty se přepojujeme ze Zlína do Prahy, tak se musíme rozloučit. Děkuju za telefon. Zavolejte ano. Zase.
1: Ano, krásnou noční linku a dobrou noc všem.
0: Končíme. Končíme s noční linkou, ale nikoli s tématem. O životní prostředí totiž pečujeme hlavně ve chvílích, kdy zrovna nesedíme u rozhlasu, ale žijeme obyčejný den. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i zamyšlení. Přeju klidnou noc, příjemný víkend a naslyšenou v neděli. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
2: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte, lirické verše Jiřího Žáčka, Potěrko, půjdeme si sednout. Lirické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní. A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
2: No, to je jako na tobě.
0: Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty. Dej mi jeden, tohle je rukopis, jo? To, víte, co to je rukopis, tak... Tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforismů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě se dalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano. Do Hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerta krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama, já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle, věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap,

0: ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: nemyslím,
3: takhle, no jak s kým?
2: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
3: To přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
3: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
2: Jo,
3: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment,
3: že?
2: To si ani nepamatuju, kdy? To
3: jsi... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
3: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
2: Jo, kafičko.
3: No Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
2: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
3: To jsem rád, že máš rozum.
2: No rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
3: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
3: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, když to
2: já,
3: tady říkám.
2: Já prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To je... No. Včera jsem byl.
3: No.
2: A to bylo jenom to byla pracovní schůzka, jo? To bylo jenom náhodou.
3: Samozřejmě, v hospodě pracovní schůzka, jistě. Tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku, no?
2: No co? Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako,
3: vypadá,
2: že,
3: no,
2: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já...
3: Ne,
2: no, Luďku, neblázni, no. No, obecenstvo, ženo, no, to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
3: Jsi včera byl?
2: Ale no, počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No, to je, no, vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
3: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
2: No, to jo.
3: No. Takže, hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
2: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
3: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt taháš s kamarádama, víš?
2: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
3: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný tohle.
2: No, ty jsi to začal, tak no, to musíš...
3: Víš co?
2: No.
3: Já myslím asi takhle.
2: No.
3: Hlavně zdravíčko.
1: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tom, tak takhle populární, jo,
1: znáš? No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: jako... Vám Novákům je už to jedno dávno.
1: To, nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských případů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátký a říká, pane Krátký, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak jste na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může Novákovské krásný, když manžele Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to... Dopadlo takhle ještě, že jo? Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživený, chuděrka, a skučí. Tak přiset a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít dva významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný. Oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
0: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
0: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili?
2: No,
0: ještě?
2: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
0: No. Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
2: Sobota, myslíš?
0: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné Luděk. Jak to zní? Luděk.
2: Luděk.
0: Luděk.
2: No, no jo, víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
0: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota? No,
0: to... Nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
0: To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
0: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistih, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistih u toho, že když ty takhle filozofuješ teď, co si málem prověd, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, jsme to nějaký na tebe národ zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
0: No jo,
2: no. To je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako...
0: To je, no.
2: A tak a potom vypadám jako nějaký takový teda... promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
0: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
0: No já myslím, že jo. Tak
2: já si nějaký šoupnu. No. Tak třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
0: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
0: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
2: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
0: Ne, to neříkej. Ten neříkej,
2: proč, no tak...
0: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
2: Ne, ne, to já si to umožním sám
0: no,
2: sobě.
0: Tak dobře, ale...
2: Hrome!
0: Ale to bylo hezky, to jsem neznal.
2: Jo.
0: To jsem neznal, no a já myslím...
2: To ještě vodku mám.
0: To už vůbec ne. Já...
2: Ne, tak vodks.
0: Silný výraz od ks?
2: Od ks ještě mám.
0: To si řekni, to klidně.
2: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízdar a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

Mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: café. Co to je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
1: No počkej, co radši nic?
0: No, tak chtěl jsem... Myslel jsem jenom, že... Napadlo mě, že by to neměl.
1: A co by neměl? Kdo by neměl?
0: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
1: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
0: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
1: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
0: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
1: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
0: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
1: Její co?
0: No co, její prostě, no.
1: Taky pak co, její jsem já, ne, její.
0: Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
1: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně kdo?
0: To nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
1: Právě, no.
0: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
1: kdo by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
0: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí... paní s tvým přítelem.
1: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
0: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
1: On nesl mou ženu?
0: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
1: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
0: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenomže tobě přitom nežužrá ucho.
1: Cože mi?
0: Nežužrá ucho.
1: A cože jí?
0: Ale prosím tě, ne.
1: Žužrá
0: ne,
1: ucho? Ne, co jsi to řekl? Hele, tady před lima,
0: ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... dělal jako...
1: Do ucha? Tady ona měla ucho?
0: Tady ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel. No teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne. Ne, hlavně se nerozčilu, já vidím, že se začínáš potit, ale...
1: Ale řekni mi to jasně.
0: Ne.
1: Já už to mám dost, teďko už to ale řekni jasně, tě, páč, co si
0: ne,
1: budou lidi.
0: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten maur.
1: Co jsi to řekl?
0: A myslel tím tebe.
1: Co jsi to řekl? Ten...
0: Ne, uklidni se.
1: Řekni to ještě, no, řekni to.
0: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně.
1: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
0: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
1: Já ji roztrhnu a ty vypadni, už vypadni.
0: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
1: Vypadni, skazil si mě tady výstup, já si tady předvést něco, vypadni už.
0: No počkej, tak Luděčku, Luděčku,
1: já uklidni se, dýte,
0: jenom taková hra, ne?
1: No hra.
0: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
1: Jo, to bylo...
0: Je spocenej, když je nepřipravenej.
1: Spotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo spotela. Mám takovou
0: zvláštní školu.
1: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky vrostlé dortu mých. Takhle se hraje, Jágo, já ti předvádím, jak se hraje, Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mi se bavit o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paž, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak si předveď ještě nějakou roli.
0: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
1: No, co, peníze si vytratil.
0: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, já mám zamknutou, zapnutou kapsu.
1: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
0: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem mi takhle držel v ruce.
1: Takhle? Na štorc?
0: Na jaký štorc? Na ležato normálně. Takhle jsem mě to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
1: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
0: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Ty jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Dohočení, ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
1: Tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že? A ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
0: Už je mám, už je. Ne, buď ty, už je mám, no, už jsem šťastný.
1: Kde byli, no?
0: No, šatnářka mě navedla.
1: Ty to říkal.
0: No, byli v tvý kapse. Tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
1: To si od mě s tobou?
0: No jasně.
1: Jiří Cízler.
2: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený, najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
1: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
0: Mohl.
1: Prosím.
0: Yeah.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.